0: Česká profesionální kosmetika, která podtrhne vaši krásu. Syncare, dermokosmetika, biokosmetika a nově i hotelová kosmetika. Syncare, téměř 30 let pečujeme o vaši pleť. www.syncare.cz.
1: Rekonstrukce bez plánu je riziko. Renovační pas vám přinese odborné technické posouzení a investiční rámec. Pomůže vám získat úvěr a ukáže bance, že investice zvýší hodnotu nemovitosti. Renovujte chytře. comfort@group.cz.
2: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
3: Tak dobře poslouchejte.
2: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
3: House Running. Naprostý unikát na trhu se zážitky.
2: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
3: Budete viset 101 metrů nad zemí.
2: A pak... pak si to pěkně seběhnete dolů.
4: Maminko!
3: Prostě pořádnej adrenalin.
2: Tenhle zážitek najdete pouze na...
5: Firma na zážitky.cz.

Ty víš, jak to mám já zase vím, jak to máš ty. A když mi zavoláš, moc dobře víš, že tě zavolám zpátky. Myslel jsem, že už jsme dál, že nebudeme už hrát ty karty, které jsme měli.

0: Česká profesionální kosmetika, která podtrhne vaši krásu. Syncare, dermokosmetika, biokosmetika a nově i hotelová kosmetika. Syncare, téměř 30 let pečujeme o vaši pleť. www.syncare.cz.
1: Chcete, aby vaše rekonstrukce dávala smysl? Renovační pas propojí technické řešení s finančním plánem. Investice efektivně s podporou banky. comfort@group.cz.
2: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
3: Tak dobře poslouchejte.
2: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
3: House Running. Naprostý unikát na trhu se zážitky.
2: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
3: Budete viset 101 metrů nad zemí.
2: A pak... pak si to pěkně seběhnete dolů.
4: Maminko!
3: Prostě pořádnej adrenalin.
2: Tenhle zážitek najdete pouze na...
5: Firma na zážitky.cz.

0: Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: pomyšl.cz.
1: Zrodila se na moravských loukách a mezích nedaleko Hustopečí. Jmenuje se jako nádherná řeka Bečva. Je jediná, která má v sobě tajnou ingredienci. Lásku k přírodě. Bečva. Šunka nejvyšší jakosti z tradičního moravského řeznictví Váhala. Z každého zakoupeného kousku šunky Bečva přispějeme na obnovu postižené řeky. Nechte svou chuť unášet na vlnách Bečvy.
2: Zveme vás do divadla Broadway na nový muzikál z hitů 90. let Michala Suchánka a Petra Kolečka Anděle. V hlavních rolích Tomáš Matonoha, Ivana Jirešová, Tomáš Měcháček, Michal Novotný, Jitka Boho, Milan Peroutka, Jan Komínek a mnoho dalších. Vstupenky v divadle Broadway a v síti Ticketportal.
3: Broze. Více než čtvrt století v České republice vyrábíme a vyvíjíme komponenty, které denně využívají miliony řidičů po celém světě. Za našimi inovacemi stojí lidé. Naši vývojáři, konstruktéři a specialisté. Každý den hledají nová řešení, testují nové možnosti a proměňují technické výzvy v konkrétní výsledky. Právě díky jejich práci vznikají produkty, které posouvají naše technologie dál. Broze. Společně silnější.
4: Novinka Balancio od Alpíka. Prémiové doplňky stravy, které pro vás vyvinul váš tradiční český dodavatel bio a eko kosmetiky Alpík.cz. Balancio. Inspirováno přírodou, ověřeno životem. Podpořte své zdraví a obrany schopnost doplňkem stravy Imunita s ženšenem, rakitníkem, echinaceou a důležitými vitamíny.
5: Levněji už to nejde!

0: Moravce. Další bezkonkurenční ceny najdete na uhlimorava.cz.
1: Vánoce začínají v kuchyni. Tak proč si ty letošní neužít v nové? Objednejte si kuchyň Oresi do 5. října a montáž do Vánoc vám garantujeme. Začněte 3D návrhem zdarma. Oresi vám dá víc.

0: Žik. Herna u dětka. Máme novinky od Hexo Gaming. Herna u dětka.cz.
1: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
2: Už zas přihlížíš, jak ti v nákupáku mizí celá výplata? Nechtěl bych. Oblíkám se bez potisku. www.bezpotisku.cz.
3: Na zahradu, na terasu, Tyton, Tyton. Dlažby, ploty, sluší všude přitom. Tyton.
4: Luka od Tytonu. Dlažba se třemi povrchy a stylovými barvami. Pro doma ji nyní pořídíte za akční cenu 649 korun za metr čtvereční.
5: Pro doma. Skřípou okna, drhnou dveře, slyšíš zvuky divé zvěře? Ekodoma to má v ruce, servis oken po záruce. Ekodoma.cz.

0: Chcete zasadit ovocný strom? Teď je ten pravý čas. V zahradnictví Spomyšl najdete jabloně, třešně, meruňky, broskve a další druhy. Strom, který zasadíte dnes, bude dělat radost vašim dětem i vnoučatům. Nakupujte online na zahradnictví-spomyšl.cz nebo přímo ve Spomyšli. Zahradnictví Spomyšl. Vaše online zahradnictví.
1: Vánoce začínají v kuchyni. Tak proč si ty letošní neužít v nové? Objednejte si kuchyň Oresi do 5. října a montáž do Vánoc vám garantujeme. Začněte 3D návrhem zdarma. Oresi vám dá víc.
2: Ahoj, tady Sagwan Tofi. Nejúspěšnější český hit muzikál Děti ráje slaví 20 let a to si zaslouží velkou oslavu. A proto za vámi vyrážíme do 8 sportovních hal.
3: A vemte sebou i děti, já tam budu taky, tak čus autobus.
2: Jedeme za vámi, jsme vaše Děti ráje.
4: Vstupenky na dětiraje.cz.
3: Bude vejdán.

0: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz. On air.
1: Online.
0: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
2: 6. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Prezident Petr Pavel se dnes na Pražském hradě sejde s premiérem Andrejem Babišem. Jednat budou především o zahraniční politice a aktuálních tématech. Řešit mají také cestu prezidenta na valné shromáždění OSN v New Yorku, kam zamíří za týden. Ještě před schůzkou se oba zúčastní vyzvednutí korunovačních klenotů z korunní komory. Vláda dnes projedná rozšíření počtu zdravotníků, kteří mohou očkovat dospělé. Nově by vakcíny mohli podávat například zubaři nebo lékárníci. Ministři se budou zabývat také zvýšením věkové hranice pro nákup kratomu z 18 na 21 let. Lídři vládních stran budou řešit i návrh státního rozpočtu, který má kabinet schvalovat za týden. Kvůli rozsáhlému požáru na chorvatském ostrově Brač muselo být evakuováno přes 230 lidí. Oheň zasáhl asi 3500 hektarů lesa a křovin a kvůli silnému větru ohrožoval i domy. S plameny bojuje přes 220 hasičů a 4 hasící letadla. Dva lidé utrpěli lehká zranění, situace se ale během rána výrazně zlepšila. A teď už pojďme k nám do regionu.
3: Cyklisté už mohou využívat kompletní cyklostezku mezi Opavou, Kateřinkami a Oldřišovem. Nový úsek, dlouhý zhruba 2 kilometry, navazuje na první část stezky. Ta měří zhruba 1500 metrů a v provozu je už 7 let. Celkem si projekt vyžádal investici okolo 5 milionů korun. A ještě počasí. Dneska bude na Moravě a ve Slezsku převládat velká oblačnost, na většině území s deštěm nebo přehánkami. Odpoledne nelze vyloučit ani bouřku. V průběhu večera bude srážek ubývat. Naměříme 15 až 19 stupňů.
0: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách.
4: Vstal jsi.
5: Dokázal jsi to, jsi šampion.
0: Začíná snídaně šampionů s Michalem, Jasmin a Davidem.
6: Snídaně šampionů.
5: No, nazdar.
7: Tak ahoj, tak ahoj.
5: Ahoj, hezký ráno, je tady David, čau Dave.
8: Ahoj, dobré ráno.
5: Čau Jasmin.
7: Čau Michale.
5: Čau, já jsem se trošku bál, kdo začne, protože kdybyste nás viděli, my jsme tady třeba tak 5 vteřin před začátkem všichni zívali, já si říkám, no tak, tak kdo pecka. Začne. Tak jsme rádi, že jste tady, startuje pondělní snídaní šampionů, jsou 2 minuty po 6, no a začínáme muzikou, samozřejmě Imagine Dragons, tak hezké ráno.
0: Hit Radio.

0: Pět minut po šesté ladíte Hit Radio. Dobré ránko.
1: Dobré ránko.
0: Dobré ránko. Co mě ráno překvapilo, že je venku docela teplo, nepřijde vám?
1: Teplo? Tak mě teda vůbec nepřišlo
0: ne.
1: Teplo.
0: No mi ukazovalo auto 16 stupňů a na to, že já jsem se vracel, kde to bylo? Ze soboty na neděli, v neděli ráno jsem se vracel z jižních Čech a bylo tam člověče, mi to ukazovalo asi o půl třetí ráno 8 stupňů. Říkám, už je to tady. Takže mě to velice překvapilo, že dneska ráno tady u nás je 16 stupňů a teda jako na tričko, no.
1: Je to už jako chladnější samozřejmě, ale pořád oproti tomu, co jsi říkal v těch jižních Čechách, tak je to vlastně dost super.
0: A to bylo v noci teda.
1: Jo.
0: No. To bylo v noci. No ale podzim je tady, nicméně taky u vás tak krásně pršelo dneska v noci.
2: Já jsem spal, takže já nevím.
0: No já jsem se budil, no, to jsme tady spolu probírali, to možná pak jako někdy jindy, mi se zdál člověče, fakt jako noční můra, zlej sen, co jsem jako, doteď se ho bojím teda, jo, ale to už kombinujeme víc věcí dohromady, tak by nás zajímalo, takhle po ránu, ať to je nenáročný, za chvíli začíná minuta šampionů, tak nám napište, jak se jmenujete, odkud jste a zeptáme se na to, Jasmin.
1: Zeptáme se na to.
0: Tak se zeptej.
1: No kolik je u vás stupňů dneska?
0: No takhle jednoduchý to bude, nechcem po vás žádný dlouhý zprávy, klidně tam napište jenom číslo a můžete nás třeba i pozdravit. Tak napište to na 777-937-777 a vrátíme se k tomu. Teď muzika, co je?
1: Je hodně pomalej rozjezd.
0: No tak. Ještě jste nám třeba mohli napsat, kolik byste dali dnešnímu ránu, od jedničky do pětky. Tak čekáme na vaše zprávy, hezké ráno z Hit Radia.

0: Tohle je Hit Radio. Taky David Guetta a Sia Flames. Krásné ráno. 10 minut po 6. Tak nečekali jsme, nebo takhle. Jsme moc rádi, že jste nás to nenechali. A pokud jste se přidali až teď, tak se musíme přiznat, my jsme se vás ptali, kolik je o vás stupňů. Až takhle jako jednoduše pijánko jsme si řekli, že to pondělí začneme.
1: Ale tak čeká nás minuta šampionů, ta by měla být taková svižná, rychlá, jo.
0: No,
1: tak...
0: počkej, ale mně přijde, že tolik zpráv nikdy nepřišlo, jo. Ani minulý týden, co jsme tady rozdávali mysli, tak dneska všichni se chtěli pochlubit, jak u nich je. No tak zkusme to nacpat do té minuty šampionů, startuje teď.
1: Martina Praha 14 stupňů.
0: Lucka Liberec 14 a mokro.
1: Zlatí Zlín 13.
0: Lenka Ostrava 13.
1: Adela Náměšťsko 14,5 a déšť.
0: Lucka Tachov 12.
1: Libor Trhové Sviny 16,5, PS zrušil by pondělky. Uh-huh.
0: Olča Karlovarsko 11.
1: Stáňa Hrejkovice prší u nich celou noc a je 7 stupňů.
0: Katka Krnov zataženo a 13 stupňů.
1: Denis D 11, 13 stupňů.
0: Marcela Liberec 15 stupňů, což je ještě krásný.
1: Blanka Jindřichův Hradec 14.
0: Marila Žďár nad Sázavou, u nás máme krásných 15 stupňů.
1: Romča z Chebu 12.
0: Míša Třebíč 16 stupňů, celkem teplo, moc ráda vás zase po víkendu slyším.
1: Lenka Budějovice je krásně 12 stupňů a to vedro prej stačilo.
2: Mně se nejvíc líbila ta zpráva o tom, že by zrušili pondělí, ale my vlastně dneska nic nerozdáváme,
1: že jo? To chci říct, že dneska se ti může
0: Počkej,
1: líbit, co chce.
0: Jak nic nerozdáváme. Máme tady písničku.
1: No je, je.
0: Linkin Park, úplně zadáču pro vás všechny. Hezké ráno, chvíli přečtvrt na 7.

0: po páté stal mistrem Evropy a udělal taky světový rekord. On zaplaval 50 volným způsobem za 25,84 sekund. To je strašně rychle.
1: To je rychle.
2: Za prvý je to rychlý, za druhý je neuvěřitelný to, jakou musí mít v té vodě člověk orientaci, když nevidí. A no ještě se stane nejrychlejším člověkem. To je neskutečná
0: práce.
2: To je
0: geniální, no. Takže pokud se takhle ráno probouzíte a vstává a nadáváte na budík, tak si zkuste vzpomenout na tohle kluka, který v bazénu nevidí, ale válcuje úplně celou Evropu. Tak dobrých zpráv není nikdy dost. Za malou chvíli přihodí David další, bude ranní update o 6:30 a my přidáme další muziku. Rudimental a LR Waiting All Night, hezké ráno.
3: Začněte den skvělým jogurtem. Český řecký jogurt Greek od Olmy. Olma, mléko naší země. www.olma.cz. Hledáte toho nejlepšího pro svůj nový vůz?

0: Kristu na vozy MG. LXM Motors, váš autorizovaný prodejce a servis vozů Hyundai a MG.
1: A zadny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.

0: soutěžíme od 7. září do 31. října. Více na lidl.cz. Čau a pa. Na kraji zamíchej.
1: Vážení přátelé, tady Štěpán Kozub a Jirka Krhut. Rádi bychom vás pozvali do ostravského Gongu na náš vánoční koncert, který proběhne 7.12. s celou kapelou. Spousta hostů, spousta písniček, cymbál, humor, dojáky, no prostě tak, jak to má být. Lístky kupujte na Ticketportálu.
2: Jen si duši nepořeš.
3: Tetě je extravárka slev. 1+1 zdarma na dekorativní kosmetiku v libovolné kombinaci. Nebo sleva až 50% na korejskou pleťovou kosmetiku. Třeba na Beauty of Joseon, Biodance, Roundlab a další. Více na tetadrogerie.cz.
4: Bomba ceny v Argos Elektro právě explodují. Argos vám nyní nabízí balení 100 metrů měděného kabelu CIKIE 3x1,5 za skvělých 1840 korun včetně DPH. Tak si pro něj přijďte co nejdříve. Více na argos.cz. Argos pro elektrikáře.
5: Usnula?
6: Asi jo.
5: Stejně zvláštní, co člověk začne řešit jinak.
6: Když vezete to nejdůležitější vzadu, chcete mít jistotu.
5: Kup auto bez rizika. Auto ESA, ověřené vozy.
7: Kdo na to jde od ESA, koupí auto od ESA.
8: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
9: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
10: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na KB.cz.
11: Z GLS teď zásilky klapnou i o víkendu. Do GLS boxu po celém Česku vám totiž balíček rádi doručíme klidně i v sobotu. Pokud na páteční objednávku nechcete čekat až do pondělí, využijte sobotní doručení z GLS. Nechte to na nás. Z GLS to klapne i v sobotu.
12: Lásko, pořídíme si vinylovou podlahu Experto Family.
13: Vinylovou? A bude sama hrát?
12: Ne, ale je kvalitní a vydrží téměř vše.
14: Experto Family. Od V podlahy.
15: Týden plný slev s oblíbenou americkou značkou G5. Legendární džínové produkty, ikonické americké logo kousky nebo trendy outfit pro celou rodinu z nejnovější kolekce. To je Gap. Nenechte si ujít dodatečnou slevu 30% na vše a pořiďte si nový originální kousek ještě dnes. Nakupujte online na Gap.cz nebo v mobilní aplikaci Gap+.
16: Gap. Individual style for every generation.

0: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Přejeme všem řidičům pevné nervy za volantem, jezděte opatrně v Ostravě v ulici 28. října směrem do centra. Za křižovatkou s Plzeňskou se střetlo osobní auto se sanitkou. Počítejte s omezením. No a na Havlíčkobrodsku na výjezdu ze Světlé nad Sázavou na Kunemil u železničního přejezdu havarovala dodávka.
1: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia CZ a v DABu. Hit Radio Orion.

0: Parada. 6:31. Dobré ráno. David má ranní update.
1: Ranní update.
2: Korunovační klenoty dnes po roce znovu opustí svou komoru ve svatovícké katedrále. Sedm klíčníků vyzvedne svatováclavskou korunu, žezlo a jablko. Od soboty si je pak bude moct ve Vladislavském sále prohlédnout veřejnost. Americké basketbalistky po páté za sebou ovládly mistrovství světa. Ve finále porazili Francii 97-79 a získali už 12. titul v historii. Francouzky si i přes porážku připsali svůj nejlepší výsledek na světovém šampionátu. V Česku dnes začíná 10. ročník akce Pěšky do školy. Má motivovat děti k většímu pohybu a omezit jejich každodenní dovážení autem. Letos se do akce přihlásilo zhruba 550 škol.
3: Já jsem měla základku asi 400 metrů od baráku, takže já jsem pěšky chodila, ale jinak si to nedovedu vlastně moc představit.
4: Ty jsi vlastně podporovala tuhle akci before it was cool, jak se říká.
0: Jasně, no, tak mně přijde, že dřív se chodilo do školy přes les a přes vlky a dneska tě doveze SUVčko až k lavici. Ale pozor, mě vyprávěli rodiče, máma to nezapomenu, aby se dostala do školy tenkrát, tak to znělo jako vyprávění z nějakého příběhu, že to byl boj o přežití.
4: Mně se všichni líbí, jak jsi všechny tyhle ty děti odsoudil a ještě máš teplou zadnici, jak jsi vyhřejval tu koženou zadačku v autě.
0: Ale to je jedno. DJ Bobo, everybody, tohle je srdcovka, kterou vám posíláme my tři, my jsme Michal, Jasmina, David. No a další srdcovky vám nachystá Jirka Belnář mezi 12. a 13. A jako tradičně jednu z nich můžete vybrat vy, no a už jsem ticho. Tady to máte, everybody, hezké ráno.

0: Hit Radio, Hity a Ray Dalton a už za 40 minut.
1: Dopak to zvoní z Hit Rádiem. Vyhraj si svůj díl ze 100 000, ještě než vyrazíš do práce.
0: Tak vlastně za 30 minut. Jak mi ty počty nejdou takhle po ránu. Za 30 minut a něco málo k tomu bude 70, no a my vám opět povezeme peníze. Budeme zvonit na náš virtuální zvonek tady v éteru a vaším úkolem, kdo jste zaregistrovaní, bude se jít podívat ven, anebo aspoň vykouknout z okna, jestli neuvidíte naši hlídku.
2: Budete mít 30 vteřin na to, abyste se s naší hlídkou pozdravili a případně prostě si ty věci předali. Ale pozor, protože v pátek nikdo nevyhrál, tak dneska my přidáváme tisícovku a to znamená, že dneska hrajete o 6 tisíc korun.
0: 6 táců by bylo velice příjemný takhle při pondělku, tak vám držíme palce, kdo jste zaregistrovaní, rozhodně buďte okolo 7 hodin 10 minut u rádia.
2: A připomínáme, že poslední den soutěže, což je 25. září.
0: Což je příští pátek, někdo z vás vyhraje 50 tisíc korun. Registrace a detaily do soutěže na webu hitradio.cz a jak bylo řečeno, v 70 zvoníme, 6 tisíc pro vás nachystáno a samozřejmě nachystaná i další muzika. Za chvíli třeba tohle We Found Love. Hezké ráno.
1: Začněte den skvělým jogurtem. Český řecký jogurt Greek od Olmy. Olma. Mléko naší země. www.olma.cz

0: nejlepší folklorní soubory. V areálu zažijete šermíře, divadla, řemesla a minizol. Těšíme se na vás 18. až 20. září. www.třebovickýkoláč.com.
1: Když nový nábytek, tak ve skontu. A když slevu, tak rovnou dvakrát. Už jen dnes v obchodních domech i v e-shopu skonto.cz super sleva 20% na nábytek a navíc ještě odečítáme celou výši DPH. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
2: Super ceny bez čekání na akci v DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Elmex zubní pastu Kelly's Protection Duopack 150 ml jen za 99 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
3: Chcete zjistit, co se děje s vašimi odpady? Přijďte na Den otevřených dveří OZO Ostrava. Jediná česká linka na třídění směsného odpadu. Moderní popelářská auta i tři veteráni. Nabídka zboží z reuse centra. Zábava, tvoření, poučení pro malé i velké. Den otevřených dveří v areálu OZO v Kunčicích. 19. září od 9 do 4.
4: Jsem hrdina.
5: Co tady blbneš?
4: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
5: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
4: Vše na 211.cz.
5: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
4: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
6: Mimořádná zpráva pro všechny živnostníky a firmy. Zbývá posledních 200 vozů Peugeot Boxer za 499 tisíc korun bez DPH. Získejte spolehlivého partnera pro své podnikání se zárukou 5 let nebo 200 tisíc kilometrů. Nezmeškejte tuto jedinečnou nabídku a zastavte se ještě dnes pro svůj nový Peugeot Boxer za 499 tisíc bez DPH.
7: Pozor, mimořádná zpráva. První mrazíky na naše území ještě neudeřily, ale od října očekáváme plné pneuservisy. Nečekejte na fronty a přezujte v Best Drive už v září. V Best Drive získáte 10% slevu na přezutí a jistotu kvalitní služby. Nečekejte, až bude plno. Přezujte v září v Best Drive s extra slevou 10%.
8: Chceš práci, která má smysl, která nabízí unikátní příležitosti? Pracuj pro společnost Huisman a svoje výsledky můžeš vidět po celém světě. Vyrábíme špičková strojírenská zařízení již přes 90 let. Přihlas se na práce@huisman.cz a dělej, co tě baví. S Huismanem ze Sviadnova až do celého světa.
9: Dopřejte svému dítěti nejlepší start do světa sportu. Gymnathlon je metodicky propracovaný sportovní program vytvořený ve spolupráci s experty pro děti od 2,5 do 11 let. Hravě a všestranně rozvíjí pohybové schopnosti a vytváří pevný základ pro jakýkoliv sport. Už 20 000 dětí v Česku sportuje s gymnathlonem. Registrujte se na gymnathlon.cz.
10: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, housy, vůně, pot i sporek, žádný keci, funkční věci. Anagory, brds.cz.
11: Stavebniny Dek přináší mega akci. Nejprodávanější karysíť KH20 do základové desky nyní za skvělých 430 korun včetně DPH. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 18. září. Tak si přijďte pro karysíť za super cenu. Více na Dek.cz.
12: Franto, co pa všechno se dá sušit?
13: Ovoce, houby, bylinky i maso.
12: A tvůj bůček?
13: Ten už nestihneš.
12: Sušičky Domo. Na ovoce, bylinky i maso. Domo-elektro.cz.

0: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Přejeme všem řidičům pevné nervy za volantem, jezděte opatrně na D2 na 35. kilometru směrem na Brno, stojí odstavené osobní auto, dejte pozor. No a na Uherskohradišťku u Buchlovic na výjezdu ze Smraďavky na Boršice je silnice neprůjezdná kvůli spadlému stromu.
1: Mami, proč máme všechno od Konceptu?
2: To jen se zeptej, tatínka.
3: Detaily. V Konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Tak jo, šampioni. Zpátky k hitům. Na Hit Rádiu.

0: Takhle vám hraje pondělní Hit Radio. Dáváte si snídení šampionů v 6.52. Michal, Jasmin a David, to jsme my tři. Hezké ranko.
1: Lady Gaga, ta umí překvapit, jo. Ať už novým albem, outfitem nebo nějakou novou rolí ve filmu, ale teďka taky kočárkem, protože možná máme na světě Baby Gagu, jo. Objevila se s partnerem, kočárkem a miminkem na veřejnosti, což je samozřejmě velice zvláštní, asi by jinak nebylo, ale nikdo ji neviděl s nějakým těhotenským bříškem. Vlastně celou dobu nic a najednou bum, dítě na světě.
0: No mně to přijde taky takový celý zvláštní, já to viděl o víkendu, ty fotky. Davide, ty jsi z toho všimnul nebo vůbec?
2: Ne.
1: A ani žádný jako oznámení, nic? Většinou máš toho plný internet a nějaký titulky v magazínech, teďka nic? Prostě nic?
0: Tak prostě nepatří mezi ty matky, který hnedka dají na Instagram a na Facebook fotku z porodnice, že jak dítě přisátý na prsu, jo, má to, prostě jinak Lady Gaga, ale jestli říkám si, jestli to nemá půjčený třeba.
1: Jo, půjčený.
0: Jestli to není půjčený. A co bude první slovo toho dítěte? Nebude to třeba náhodou paparazzi?
3: Gaga.
0: Myslím, bude říkat Gaga. Napít Gaga.
1: Hele, ale tohle si dejme, to miluju ten song.
0: Taky mě to připomíná, možná na to máte taky nějaký vzpomínky. Když jsme chodili na střední čověče večer do, to bylo ve Dvoře Králové, byl bar, jmenovalo se to, myslím, to Skále nebo tak nějak, a my jsme tam chodili prostě se jako učit. Jo? A tohle tam hrálo v MTV tenkrát na televizi a já si říkám, to je strašně dobrý song, no, škoda, že už jste třeba tak 1000 let, jako jo.
1: Taky jsem to poslouchala, ale byla jsem na základce, no.
0: No jasně, no. Tak my jsme o trošku starší tady s Davem, že jo. Tak pojďme na to, Lady Gaga, Paparazzi. Škoda, že to nehráme, co? Moc. Tak se to dáme teďka na Hit Radio 6.54. Dobré ráno.

0: Začněte den skvělým jogurtem. Český řecký jogurt Greek od Olmy. Olma. Mléko naší země. www.olma.cz.
1: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
2: Skřípou okna, drhnou dveře, slyšíš zvuky divé zvěře? Ekodoma to má v ruce, servis oken po záruce, ekodoma.cz.
3: Hledáte toho nejlepšího pro svůj nový vůz?

0: Tu na vozy MG. LXM Motors, váš autorizovaný prodejce a servis vozů Hyundai a MG.
1: Sezako vám v Ostravě, Opavě a Třinci vyřeší ucpaný odpad, zmonitoruje kanalizaci a nebo vyveze žumpu. Auta mají malá pro domácnosti a velký mašiny na těžký kál, i na ten nebezpečný. Tak nečekej a volej Sezako.

0: Sviany k pohodovým chvílím prostě patří. Dopřejte si tradičně vařené české pivo i dnes. Sviany. Srdeční záležitost.
1: On air.
2: Online.
1: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
3: 7:00, krátké zprávy a David Jošt. Vládní regulace podle analytiků nemusí zastavit další zdražování pohonných hmot. Pokud by stát zasáhl, nejlepším řešením by podle nich bylo dočasné snížení spotřební daně. Hlavním problémem jsou nyní vysoké marže rafinérií kvůli nedostatečným kapacitám na trhu. Nafta by při pokračujícím růstu cen mohla brzy zdražit až na 50 korun za litr. Letošní sezóna v jihomoravských palírnách je kvůli suchu mimořádně slabá. Například Berunky letos do jedné spálenic přivezli jen dva lidé, běžně jich bývá kolem 80. Málo je také švestek, jablek a hrušek a plody jsou kvůli nedostatku vody menší. Z menšího množství ovoce tak letos bude i výrazně méně pálenky. Americký prezident Donald Trump plánuje zrušit 15% clo na irskou whisky. Oznámil to při golfovém turnaji v Irsku s tím, že ho kvůli tomu všichni otravovali. Cla na irskou whisky zavedl v rámci obchodních opatření proti Evropské unii. Trump zatím neupřesnil, kdy přesně budou zrušena. A teď už pojďme k nám do regionu.
4: Po dvouleté přestávce dnes znovu spouští provoz turistické informační centrum na nádraží v Ostravě Svinově. Pobočku v září 24 výrazně poškodila povodeň, která zničila veškeré vybavení. Město se proto rozhodlo prostory přestavět. Úpravy vyšly na téměř 4 miliony. V modernizaci informačních center je v plánu pokračovat. Dneska má na Moravě a ve Slezsku převládat velká oblačnost s deštěm nebo přehánkami. Odpoledne se mohou objevit i bouřky. V průběhu večera pak bude srážek ubývat. Naměříme 15 až 19 stupňů.
1: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia CZ a v DABu. Vstal si. Dokázal jsi to. Jako šampion. A teď si dej snídaní šampionů s Michalem a Jasmin.
5: My vám stále přejeme hezké ránko.
6: Krásný pondělí.
7: Snídaně šampionů.
6: Za chvíli bude opět celá Česká republika otevírat dveře a čekat na naší hlídku, protože už 70 jednomu z vás rozdáme přímo před vaším bytem nebo domem 6000 korun.
5: 6000 korun, jenom za to, že vylezete ven a potkáte se s někým od nás z Hit Rádia. No tak za 10 minut, za necelých 10 minut zvoníme, teď posíláme další hity. Tohle je Black Eyed Peas a my vám přejeme krásné pondělí.
1: Hit Rádio Orion.

0: Tohle jsou hity a Benson Boone 709. It's beautiful things that
1: I've got. Dopak to zvoní z Hit Rádiem. Vyhraj si svůj díl ze 100 000, ještě než vyrazíš do práce.
2: Je to zase tady, celá Česká republika otevírá dveře a čeká na naší hlídku.
0: Dneska můžete vyhrát 6 000 korun v hotovosti, protože v pátek nám nikdo neotevřel, nikdo nevyhrál. A my tak k té páteční výhře přidali 1 000 navíc, takže 6 000 korun. No a kdo jste se ještě neregistroval do soutěže, kdo pak to zvoní, tak můžete tak udělat na webu hitradio.cz. Nicméně teď to bude pozdě, teď už někde stojí naše hlídka. Zdravím Filipa Bartka, hezké ráno, Filo.
3: Nazdar, dobré ráno.
2: Ahoj.
0: Nazdar, dobré ráno. Tak neříkej nám hlavně, kde jste, řekni nám, jak to tam v té ulici, nebo kde jste, jak to tam vypadá, je tam živo, je tam mrtvo?
3: Hej, normálně já už jsem tady asi 20 minut a ani noha, ale jako vážně ani noha.
2: No tak všichni
3: ani auto
2: čekají
3: neprojelo.
2: Doma určitě, že jo, kdyby náhodou.
0: A nekouká,
3: no,
0: nekouká na vás třeba někdo z okna, nevšimli jste si, že by se tam hejbala záclona?
3: Já jsem si všimnul, že mají otevřená okna, takže teď nás možná už jako slyší, když se spolu bavíme, ale je otázka, jestli vyběhnou, protože ten terén, který by museli absolvovat, je hodně dlouhý.
2: Otázka je, jestli vyběhnou a jestli to zvládnou případně do těch 30 sekund, který na to mají.
0: Tak nebudeme to prodlužovat, jdeme zvonit, zvoníme teď. A startuje limit 30 vteřin, tak pojďte se podívat, vy kdo jste registrovaní, jestli venku nepotkáte Filipa Bartka s 6 000 korunami nad hlavou.
3: Já, a přesně mám je nad hlavou, přesně takhle mávám. Je tady přiotevřená branka, ale pořád ještě jako se nikdo neukazuje.
0: Posledních 12 vteřin.
3: Projel traktor.
0: Tak ať tě nevezme ty prachy, prosím tě. Z tý ruky.
3: No, schováme, schováme.
2: Pojďte ven rychle, už to
3: nikdo
2: pohoří.
3: Nejde.
0: Nic, jo?
3: Ne, ale branka je pořád přiotevřená.
0: No teď už to je jedno. Takže to zase nevyšlo. Tak Filipe, my ti děkujeme, i tvé kolegyně, která je s tebou, která to tam celé točila, že jste vyrazili. Můžeme prozradit, že jsme byli v okrese Zlín dneska ráno, je tak?
3: Jo, a můžu říct, že to bylo směrem na přístaviště.
0: Na přístaviště. Mm-hmm. Můžeme říct, že to byly napajedla.
3: Jo. Tak jo.
0: No tak, Filipe, my vám moc děkujeme, že jste vstali, že jste s námi byli ve vysílání. Myslím, že se do konce soutěže ještě uslyšíme a přejeme vám teda hezké ráno.
3: No prosím tě, já musím říct, že mě budil už 4.20 syn, abych nezaspal.
0: 4.20. Tak jaký to je takhle, jaký to je takhle vstávat? Takhle
3: vidět, on chodí na hokej, my jsme na to zvyklí, ale on, jo, se mnou třepal, abych to stíhal do těch napajedel.
0: Takže mu vlastně můžeme poděkovat, že jste tam byli, akorát to teda bylo dneska bez výhry, no. Nedá se nic dělat. Filipe, mějte se krásně, hezký ráno, ahoj.
3: Hezký ráno, čau.
2: Ahoj. Připomínáme, že teda tím, že dneska nikdo nevyhrál, tak zítra můžete soutěžit o 7 000 korun.
0: Wow, registrace a detaily na webu hitradio.cz.
1: Další prachy ti vezeme zase zítra.

0: Takhle vám hraje pondělní Hit Radio, dáváte si snídaní šampionů v 7 hodin 20 minut Lady Gaga a Bruno Mars.
1: My jsme teďka celý překvapený a chceme moc poděkovat, protože nám do studia dorazil nečekaný balíček. A musím říct, že takový zásilky máme rádi. Je to rovnou celý plato nových jogurtů Olma Greek, řecký jogurt, takový vypadá, že je fakt jako hezký, hustej. Máme tady spoustu příchutí.
0: No, já jsem si to vysněl, podle mě někdo z Olmy slyšel, protože já jsem tady několik týdnů zpátky říkal, že bych vlastně si přál, jsme snídaně šampionu, že bych si přál jako dodávku nějakého dobrého jako jídla, jo. Tak to tady mám před sebou. Prosím pěkně. Olma Greek, řecký jogurt bohatý na bílkoviny, jablko a hruška s prémium Olma mléka vyrobený v České republice. Mm-hmm.
1: Já jsem viděla, že to není jenom jablko a hruška, tenhle konkrétní jo, ale jich tam teda dost. A...
0: Takhle, musíme se o tom ještě bavit, nebo si ho můžu už odevřít? Tak počkejte.
1: No jo.
0: Tak jo, ale já tam najdu tu hrušku úplně ve spole. Hele, je to tam, počkej, tam toho je.
1: No, tak já si jdu taky, ale otevřít, tohle mi nedělejte. A nebojte, pro vás tady taky něco máme. A to 7000 korun, který zítra někomu z vás, kdo jste se registroval do soutěže, kdo pak to zvoní, dovezeme.
0: Protože pokud jste se přidali až teď, tak nevíte, že jsme před 10 minutama zvonili a že nám nikdo neotevřel. Tak kdyby vás zajímaly další detaily k soutěži a chtěli byste zkusit zítra vyhrát 7000 korun v 7:10, registraci najdete na webu
1: hitradio.cz.
0: No já se na to, že se zbíhaj sliny. A to není placená reklama. Vojdemun, Shut Up and Dance za malou chvíli, taky aktuální doprava. A my budeme soutěžit i za chvíli, protože bude tady rychlá pětka. A pozor, soutěžíme o vstupenky na koncert.
2: Začněte den skvělým jogurtem. Český řecký jogurt Greek od Olmy. Olma, mléko naší země. www.olma.cz. Nabídka pracovních míst.
3: Firma Porgest z Valašského Meziříčí přijme právě tebe na pozici zámečník a automechanik. Pouze ranní směny. Vše na www.porgest.cz. Opakuji, www.porgest.cz.
2: Všechny nabídky najdete na hitradioorion.cz.
4: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
5: No včera bylo pozdě.
6: Naštěstí je tu onlinetextil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Onlinetextil.cz. Nakupte jednoduše online.
7: Frýdek Místek žije vínem je zpět. V sobotu 19. září v areálu Nová osmička. Zažij den plný chutí, vůní a radosti. Buď u toho. 16 vinařství, nový doprovodný program, cymbál, tanec a degustace. Festivalový balíček se vstupenkou najdeš na fmžijevínem.cz. 19. září zve pořadatel na vínko.
8: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
9: No jistě.
8: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
9: No jistě.
8: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
9: No jistě.
8: Přidejte se do konce září k České průmyslové

0: zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
1: Bomba ceny v Argos Elektro právě explodují. Argos vám nyní nabízí balení 100 metrů měděného kabelu CIKIE 3x1,5 za skvělých 1840 korun včetně DPH. Tak si pro něj přijďte co nejdříve. Více na argos.cz. Argos pro elektrikáře.
2: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
3: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Nový telefon Motorola Moto G37 Power 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafon.cz. Vodafon.
4: V Grand Optical víme, že život je plný příběhů. Od prvního rande až po svatbu. S multifokálními brýlemi na všechny vzdálenosti uvidíte jasně každý detail příběhu vašeho života. Nyní multifokální skla za cenu běžných. Grand Optical, pomáháme vám vidět lépe.
5: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února a nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například jelen prací gel 60 dávek za novou běžnou cenu 199,90 nebo tvoje Lidl značka V5WC tablety 4 kusy za novou běžnou cenu 29,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Sezako vám v Ostravě, Opavě a Třinci vyřeší ucpaný odpad, zmonitoruje kanalizaci a nebo vyveze žumpu. Auta mají malá pro domácnosti a velký mašiny na těžký kál, i na ten nebezpečný. Tak nečekej a volej Sezako.
7: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny od MOL a CZC. No nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
8: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, housy, vůně, pot i sporek, žádný keci, funkční věci. Anagro.i, bardos.cz.
9: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
10: Co třeba na delfíny?
9: Do zoo?
10: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
9: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
10: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
11: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.

0: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Přejeme všem řidičům pevné nervy za volantem, jezděte opatrně na D1 na 182. km směrem na Prahu, dejte pozor na porouchané osobní auto. No a na D1 zůstáváme na 241. km směrem z Kroměříže na Brno. Stojí porouchané osobní auto, projíždějte opatrně.
1: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia CZ. Hit Radio Orion.

0: jsou hity na Hit Radio, Walk the Moon, Shut Up and Dance, 7.30. Pojďme na Davidův ranní update.
1: Ranní update.
2: Ceny nafty ve Spojených státech vystoupaly na nový rekord. Galon stojí v průměru přes 6 dolarů, tedy více než 33 korun za litr. Za prudkým zdražováním stojí především narušené dodávky energií. Vědci poprvé objevili sérii stop dospělého Tyrannosaura rexe. Nález pochází ze severní Dakoty a tvoří ho několik otisků, které zachycují pohyb dinosaura. Dosud vědci znali především jednotlivé stopy tohoto slavného predátora. Ženy podle vztahových expertů často touží hlavně po drobných projevech pozornosti, ocení třeba nečekané gesto, společně strávený čas nebo to, když si partner pamatuje důležité maličkosti.
3: No pánové, tak co jste udělali naposledy hezkýho pro svou milou? Nějakou maličkost nečekanou,
4: maličkost.
3: Co jí překvapila?
4: My jsme jeli na prodloužený víkend do Rakous, bylo to takový překvapení.
2: To říkáš maličkost.
4: Ukaž se ty, Dave.
2: Tak na to nemám co říct. No. Ale my takovýhle maličkosti neděláme.
4: A jakou maličkost tobě udělal tvůj Kuba, co Jasmin?
3: On mě furt nějak překvapuje, to máme vzájemný, že takový, jak v popelce, co ti cvrnkne cestou do nosu, vidí, že prostě ten druhej má něco rád, tak mu to
2: jasně,
3: jako
2: furt něco, ale najednou si na nic zapomeneš, že jo?
4: Jasně, takový máme nejradši, no. Ale vy můžete vaši polovičku vzít třeba na parádní koncert. Příští středu jsou tady The Pussycat Dolls v pražské O2 aréně a v rychlé 500 celý tento týden budete soutěžit o dvě vstupenky. Tak pokud byste chtěli vyrazit na tenhle koncert, napište nám, chci soutěžit na 777 937 777.
5: Rád bych si koupil cukrovou

0: Tohle je Pokáč na Hit Rádiu Solitér. Pět minut po půl osmé, hezké ráno.
1: Rychlá pětka.
0: Je tu rychlá pětka, jak jsme slíbili, tak celý tento týden budete soutěžit o dva lístky na koncert The Pussycat Dolls, které zaspívají 23. září v pražské O2 Areně. To je příští týden.
2: Vrací se sem po dlouhých letech, takže se moc těšíme, milujeme jejich songy, myslím si, že všichni.
0: No a kdo možná vyrazí, bude Kristýna z Jatsléře, krásné ráno.
3: Ahoj, ahoj.
2: Ahoj.
0: Ahoj, zdravíme na východ Čech. Tak Kristýnko, co ty a Pussycat Dolls?
3: No, bylo by to super.
0: No tak dělí tě od toho už jenom pět otázek a dva lístky budou tvé, tak jdeme na to.
3: Tak jo.
1: Otázka první. Pět vteřin na odpověď.
2: Kolik nohou mají dohromady dva psy?
3: Osm.
2: Ano.
0: Ano.
1: Otázka druhá. Čtyři vteřiny na odpověď.
0: Jak se jmenuje hlavní město Velké Británie?
3: Londýn.
0: Ano. Mm-hmm.
1: Otázka třetí. Tři vteřiny na odpověď.
2: Jak se říká samci od ovce?
3: Beran.
0: Ano. Mm-hmm.
1: Otázka čtvrtá. Dvě vteřiny na odpověď.
0: Kristýnko, budeš vědět, kolik týdnů mívá jeden měsíc?
3: Čtyři.
0: Mm-hmm. A poslední, pátá otázka.
2: Jaké zvíře je anglicky ukryto v názvu právě Pussycat Dolls?
3: Kočka. Děkuju vám.
0: Kristýnko, dva lístky na koncert Pussycat Dolls příští středu.
3: Já jsem v šoku.
0: Je to tvoje. Prosím tě, už máš nějaký nápad, koho vezmeš sebou, nějakou kamarádu?
3: No, přítele, přítele.
2: Přítele, tak, to bude dobrý.
0: Tak to čumem. Šel bych taky. Možná se tam potkáme. Tak Kristýnko, dva lístky posíláme, moc si touži a přejeme hezký pondělí. Ahoj.
3: Gratuluju. Děkuju, ahoj.
0: Ahoj. Další lístky pro vás budeme mít celý tento týden až do pátku v rychlé pětce. Tak pojďme si ty Pussycat Dolls taky zahrát.
1: Rychlá pětka. Ve snídani šampionů na Hit Rádiu.

0: 7.41, Hit Radio a Pussycat Dolls, krásné ranko.
1: Asi všichni známe Happy Meal z Mekáče, známe ho spíš jako jídlo pro děti, ale máme tady story s asi nejdospělejším Happy Mealem v historii. Protože jedna paní v Americe, nutno podotknout, v něm našla... No Marianu. Marihuanu.
0: Marihuanu v tím našla. Tak jako vlastně si říkám, že to jakoby dostálo svýmu názvu, že jo?
2: Happy Meal.
1: V čem jiným to najít, že?
0: Dokonalý. Takhle, tak to jen tak, jako ve zkratce. Nicméně pro vás máme taky Happy Meal, hudební Happy Meal. Tohle vás udělá šťastný za malou chvíli. Kamrat, Be Mine, taky B.O.B. Hayley Williams, no a mrknem i na aktuální dopravu, ať víte, jak to frčí, tak hezký ránko.
3: Začněte den skvělým jogurtem. Český řecký jogurt Greek od Olmy. Olma, mléko naší země. www.olma.cz.
4: Kámo, včera jsem byl venčit našeho Rexe a nestačil jsem se divit. Ale fakt hrůza. Cestou na zemi poházený plechovky, cíga, pitlík od pečiva, humáč.
5: Tak to je fakt bída. Vždyť koše jsou všude. A barevný kontejnery na třídění taky. Každý snad ví, že bordel se nehází na zem.
4: No, evidentně každý ne. Ale viděl jsem videjko, kde bylo, že těch barevných konťáků je u nás po republice přes milion, kámo. Milion! A k nejbližšímu to máš prej kolem 90 metrů. To je mega blíž, než to máš do školy.
5: To asi jo, no.
4: Hele, to video bylo super. V tom třídění jsme prej fakt dobrý.
5: Taky na tom makáme, ne? Papír modrá, plasty žlutá, sklo zelená, plechovky šedá, krabice od džusu oranžová. Easy. Se vyznáme, ne?
4: Sypiš, v Česku nás třídí už 3/4.
5: Tak to je slušný.
4: Jo jo. A díky třídění a recyklaci obalů se ročně ušetří přes 400 milionů kubíků vody.
5: A to je jako kolik?
4: Vím já, třeba jako kdyby se sprchoval každý den, dvakrát a až do důchodu.
5: Tak ty máš počty jako můj matikář. Takže každá vytříděná plechovka nebo pytlík fakt něco znamená?
4: Přesně, tak až dopiješ, tak tu plechovku pošli do šedýho na kovy a já pytlík od čipsu do žlutýho.
5: OK, nejsme přece prasata. Třídění zdar!
3: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz.
6: Kovona systém Český Těšín.
7: Aktuálně máme volné tyto pozice. Strojírenský dělník, obsluha svařovacích robotů a mechanik strojů a zařízení. Bližší informace najdete na www.kovona.cz.
6: Kovona systém Český Těšín. Váš významný český zaměstnavatel Moravskoslezského kraje. www.kovona.cz.
8: Trenírkarna.cz.
9: Hlášení pro lovce slev.
8: Trenky, boxerky, ponožky i kalhotky nyní koupíš se slevou až 80%.
10: No to není možný.
8: Jo, čtu to dobře. Až 80%. Dnes objednáš, zítra máš. Trenírkarna.cz.
11: A zadny jsou tady. Přichystal jsem pro tebe slevy na vše, co máš ráda. Ušetři se slevovými kódy na kosmetiku, parfémy, ale i fény nebo epilátory. Dopřej si něco pro sebe ještě dnes a ráno to máš v Alza Boxu. Alza.cz.
12: Stavebniny DEK přináší mega akci. Objednejte u nás minimálně 100 metrů čtverečních střešní krytiny a dopravu vám dáme zdarma. Mega akce ve stavebninách DEK platí do konce září. Doprava zdarma se vztahuje na ploché i šikmé střechy a platí pro nové i stávající zákazníky. Více na DEK.cz.
13: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itonk. Itonk. Domov na prvním místě.
14: Neřešte cenu, řešte přílohu. Dlouhodobě snižujeme ceny masa v prodejnách Lidl v Moravskoslezském a Zlínském kraji. Například vepřová krkovice bez kosti 5 plátků za trvale sníženou cenu 179,90 za 1 kg. Nebo hovězí kýta za trvale sníženou cenu 319,90 za 1 kg. Lidl, to se vyplatí.
15: Teta drogérie je na každém rohu. Tak jsme šli za ní.
16: Tomas Arsov v Tetě?
15: Přesně. Saloní péče je teď zase o kus blíž.
16: Vybrané produkty Tomas Arsov nově v 516 prodejnách Teta drogérie.
15: Tomas Arsov, saloní péče. Nyní ještě blíže vám.
2: Čekání je u konce. Primark nyní dorazil do Avion Shopping Parku. Objevte v našem zbrusunovém obchodě dámskou, pánskou a dětskou módu, ale i doplňky, kosmetiku a domácí potřeby. Nenechte si ujít naši skvělou módu za dostupné ceny. Primark. Milujte ten pocit.

0: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Přejeme všem řidičům pevné nervy za volantem, jezděte opatrně na trase Vyškov Brno u odbočky na Podolí u kruhového objezdu se v koloně srazila dvě osobní auta, počítejte se zdržením v dlouhé koloně. No a na dálnici D2 na 11. kilometru směrem z Bratislavy na Brno narazilo osobní auto do svodidel.
1: Mami, proč máme všechno od konceptu?
2: To jen se zeptej tatínka.
3: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti. Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
4: Tak jo, šampioni. Zpátky k hitům. Na Hit Radio.

0: Toby. Hayley Williams v 7.53 posloucháte Hit Radio Snídení šampionů. Jennifer Lawrence léta odolávala sociálním sítím až do tohohle víkendu. Ona si založila Instagram, prosím vás. A co je teda zajímavé, že za 3 dny nazbírala 6,3 milionu sledujících.
1: Já se tomu moc nedivím, protože já osobně jsem na tenhle ten moment čekala. Mám jí strašně ráda. Ona je taková, jako kromě toho, že je výborná herečka, tak je takovej Yoda a navíc je strašně vtipná. Miluju rozhovory s ní, protože si umí udělat srandu ze sebe sama a je prostě výborná.
2: S tím jsme nejde zapomenout na to, že výborně vypadá.
1: No to jo.
0: Jasně, no, ale co mě teda baví, že ona tam střelila video, má tam jedno jediný video, ve kterém říká, respektive všem pohrozila, že jakmile se u ní na profilu objeví nějaký negativní komentář, hejt, jak se říká v dnešní době, takže ten Instagram maže, no a já jsem si to teda tady odevřel, pořád ten Instagram má a projíždím tady komentáře, tak samozřejmě se tady teďka začaly mezi sebou dohadovat jako dvě skupiny lidí, jo, ty první, který jako tady píšou, oh my god, a welcome a budu vás chránit před špatnými komentáři tady v angličtině a tohle všechno. A já si říkám, že bychom to zkusili, takže já jí píšu, ahoj Jennifer, neumíš vařit.
1: Neumíš vařit,
0: Neumíš vařit.
1: Takhle, já si myslím, že z její strany...
3: Už ho nemá.
1: Samozřejmě satyra, ale myslím si, že těch hejtrů moc nebude až tady na Michala, protože je opravdu výborná ženská.
0: Takže jsem Gargamel.
1: Ano.
0: Tak kdybyste chtěli Jennifer sledovat, je tam jako... No ona už tam fakt není. Je tam jako J, L a dvojitý V. J-Lo. Teď Nico Santos na Hit Radio, Ray of Light v 7.55. Hezké ráno.

0: Začněte den skvělým jogurtem. Český řecký jogurt Greek od Olmy. Olma. Mléko naší země. www.olma.cz.
1: Chcete zjistit, co se děje s vašimi odpady? Přijďte na Den otevřených dveří OZO Ostrava. Jediná česká linka na třídění směsného odpadu. Moderní popelářská auta i tři veteráni. Nabídka zboží z reuse centra. Zábava, tvoření, poučení pro malé i velké. Den otevřených dveří v areálu OZO v Kunčicích 19. září od 9 do 4.
2: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to lítalo, je tu Stavmat. Právě teď samonivelační hmota z vlákny ST-Line za akční cenu. Vyrazte pro ní do nejbližší prodejny stavebním Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 74,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 29,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A podestýlková vejce 30 kusů za 74,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Sviany k pohodovým chvílím prostě patří. Dopřejte si tradičně vařené české pivo i dnes. Sviany. Srdeční záležitost.
1: On air.
2: Online.
1: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
3: 8. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Čeští ovocnáři letos kvůli počasí hlásí obrovské ztráty. Jarní mrazy a následné sucho způsobily, že úroda bude oproti průměru zhruba poloviční. Jen škody v ovocných sadech zatím dosahují více než 1 miliardy korun. Například čvestek a višní se letos urodila jen třetina běžného množství. Nový týden přinese do Česka převážně slunečné počasí s teplotami nad 20 stupňů. V úterý může být místy až 25, ráno se ale objeví mlhy. Ve středu dorazí studená fronta s deštěm, přeháňkami a místy i bouřkami. Po ochlazení se směrem k víkendu znovu vyjasní a teploty se budou pohybovat kolem 20 stupňů. Muž na Bruntálsku zemřel po bodnutí vosou nebo sršněm. V těžko přístupném lesním terénu dostal silnou alergickou reakci a selhal mu krevní oběh. Ani přes okamžitou resuscitaci se ho nepodařilo zachránit. Záchranáři přitom jen během soboty v kraji zasahovali u dalších 6 lidí po bodnutí hmyzem. A teď už pojďme k nám do regionu.
4: Cyklisté už mohou využívat kompletní cyklostezku mezi Opavou, Kateřinkami a Oldřišovem. Nový úsek, dlouhý zhruba 2 kilometry, navazuje na první část stezky. Ta měří zhruba 1500 metrů a v provozu je už 7 let. Celkem si projekt vyžádal investici okolo 5 milionů korun. A ještě počasí. Dneska bude na Moravě a ve Slezsku převládat velká oblačnost, na většině území s deštěm nebo přeháňkami. Odpoledne nelze vyloučit ani bouřku. V průběhu večera bude srážek ubývat. Naměříme 15 až 19 stupňů.
1: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia CZ.
5: Dobré ráno, šampione.
6: Ať zrovna vyhráváš, nebo ráno dáváš jen tak.
7: Jsme tady pro tebe.
6: Jsme tvoje snídaně šampionů s Michalem a Jasmin.
8: Hezké pondělní ráno.
5: Krásný den vám přejeme.
9: Snídaně šampionů.
5: S vámi Michal, Jasmin a David Jošt.
8: Jošt. Mělo to nějaký speciální význam, že se představil jako Jošt?
3: Nemělo.
8: Nemělo. Tak s vámi taky Michal Knejo.
5: Za chvíli společně všichni takhle vyrazíme do lesa i s váma, tak s náma zůstaňte.
8: Řekla Jasmin. Teď hity, Pink, na start další hodiny, Soubor, hezké ráno.
1: Hit Radio Orion.

0: So What. Tohle je Pink a taky Hit Radio v 8.05. Dobré ráno.
1: No Michale,
2: jak poznáte, že v Česku začala houbařská sezóna? No úplně jednoduše, otevřete Instagram a najednou máte pocit, že tam sledujete normálně katalog hřibů, jo.
0: Je pravda, že už to není taková módní přehlídka, že teďka to je přesně výstava zelenářského trhu, že jedeš a houba, košík, nebo prázdný košík, lidi se stěžují, že nenašli nic.
2: Ty jo, tak já vidím samý opaky, i celá moje rodina a přítelová rodina, všichni byli na houbách, posílají ty plný košíky a já mám strašnou chuť na ty houby jít. Já jsem podle mě nebyla třeba 5 let a vždycky říkám, teď musím a nikdy nic.
0: No, já jsem se právě docela divil, já jsem, kdy to bylo, v sobotu ráno, v sobotu dopoledne jsem jel z Prahy přes Vysočinu do jižních Čech a právě když projíždíš těma vedlejšíma silnicema, těma lesama, tak tam bylo spoustu lidí právě, říkám si, co se tady děje, a pak mi to došlo, říkám, oni asi už rostou houby a přesně, pak koukneš na Instagram a všude prostě houby, jo.
2: Ale to jsou jako matci podle těch fotek, tak nás zajímá, jestli i vy jste něco našli, nebo třeba náš šéf, ten nám říkal, že včera byl na houbách a že nic, ale že se aspoň, že si dali takový digitální detox, jo, v lese není signál, pohodička, dopříjemná.
0: No já věřím tomu, že kdybych já se svým štěstím šel teďka do lesa na houby, tak si přinesu maximálně tak klíště, jako jo. Tak nám dejte vědět, jestli už jste sbírali a co jste donesli, jestli plný košík anebo houby. WhatsApp 777-937-777, tady nám to můžete nahrát jako hlasovku, nebo nám to sem střelte jako klasicky SMS-kou. Vrátíme se k tomu, to nás zajímá. Teď další hity, tohle jsou Miraj, Summer Love na Hit Rádiu. Hezké ráno.
3: Byl

0: minut, stále přejeme krásné ráno.
1: Bavili jsme se tady s váma o tom, že když otevřete v dnešní době Instagram v těchto dnech, tak je to taková přehlídka hřibů a kozáků a všeho možného.
0: Ono vlastně je takový atlas hub, ano. Což už vlastně je Facebook, atlas hub, že jo?
1: A tak nás zajímalo, jestli jste vy už byli na houbách, nebo ještě nic, případně našli jste něco?
0: My jsme ještě nebyli tady ve studiu. Tak co jste nám psali vy? Dorazilo od vás spousta zpráv. Píše třeba Hana: ahoj, partner byl v sobotu za kopcem v Německu na houbách a přivezl ryžce, večer byly namásly s kmínem. To píše Hana z Chebu.
2: Ta v Německu to je úplně jiná kvalita, že jo.
0: No jasně, no. Hele, kdyby si udělal výlet ještě do západního Německa.
1: Tam jsou prémiový, no.
0: To si sama.
1: Krásné ráno. Mě vytáhl přítel v sobotu veselý na Dlužnicí, tam teda nic, ale známý od Hamru. Každý den plný koše.
0: Také nám přišlo na WhatsApp od vás spoustu fotek, to vám teda bohužel neukážeme takhle přes rádio, tak my se tady nad tím kocháme. Třeba Ludmila, moc hezký, plný koš. Píše třeba i Darina: zdravím z Podhoří Šumavy, houby jsou kousek od Boubína, manžel Jirka začal konečně nosit.
1: Je fakt, že moje rodina tajela taky na Šumavu, hele, 3 hodiny autem jenom kvůli houbám, jeli tam zpátky ten den a našli opravdu hodně toho.
0: Mě by zajímalo ještě otázka, kolik vlastně hub poznáte? Vy kdo chodíte? Já jsem chodil, když jsem byl malej, tak se strejdou.
1: Pojďme to zkusit.
0: Já ti to nevymenuji, já to vím, jak to vypadá.
1: Hřib, kozák, klouzek, liška a tam končí muchomůrka, bedla.
0: Co ty, Dave? Takhle, jestli nás vy slyšíte, kdo teďka posloucháte, tak pravděpodobně jste vždycky trefili ty jedlí, jo? Já koukám, je tady portál na houby.cz jsem našel a tady normálně lidi sdílej místa, kde se dají najít houby, to se snad vždycky jako
1: tutlalo,
0: ne? Tady no. Je třeba, hele, Vysočina, píše nějaká Libuš, Vlkov u Velké Býteše, zatím ani Lupen. Pak další, Středočeský kraj, Dřevorubec, Tonda, Slapy a okolí, kdo by nazbíral a prodal, já to prostě neumím. Jo, počkej, že takhle tam si prosej mezi sebou, no hezký, no, taky možná business plan, tak vy doma máte nějaký houby navíc, můžete to střelit tady na tom portále. Další hit je nachystaný, pojďme na muziku. Ed Sheeran, Justin Bieber, I Don't Care na Hit Radio.

8.18, tohle je pondělní Hit Radio. Jak to vypadá na silnicích? To budete za chvíli vědět, přidáme dopravu, na cestách spěchejte pomalu. Je pondělí, práce vám neuteče, no a samozřejmě přibalíme i další hity. Tohle by vás mohlo pobavit, David Guetta, Terry Swim, Stones and I, Gone Gone Gone, taky One Republic, All the Right Moves, to všechno tady na Hit Radio. Tak hezký ráno, šampioni.

0: Pované ryze hořké pivo se stav do Vítky Beer Pointu. Každá útrata ve vítkovických stáncích podporuje vítkovickou mládež. Probuď sobě Vítka a buď u toho. Ve středu 16. září od 17.30 v Mustang Aréně proti Rytířům z Kladna. Za Ostravu, za Vítky.
1: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to lítalo, je tu Stavmat. Právě teď samonivelační hmota z vlákny ST-Line za akční cenu. Vyrazte pro ni do nejbližší prodejny stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
2: A zadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky o 5 až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
3: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
4: No jistě.
3: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
4: No jistě.
3: A že nabízí 6 000 korun na duševní zdraví?
4: No jistě.
3: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 74,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 29,90. A z aplikace Lidl Plus jen za 24,90. A podestýlková vejce 30 kusů za 74,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Oslavte 30. výročí legendy. Škoda Octavia v akční edici 30 let vyniká svým designem, prémiovým lakováním a koly z lehké slitiny. Nyní navíc s balíčkem zimních kol a celoročních koberečků za 1 korunu. Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou. Více na škodaauto.cz.
7: Teta drogérie je na každém rohu. Tak jsme šli za ní.
8: Tomas Arsov v Tetě?
7: Přesně, salonní péče je teď zase o kus blíž.
8: Vybrané produkty Tomas Arsov nově v 516 prodejnách Teta drogérie.
7: Tomas Arsov, salonní péče, nyní ještě blíže vám.
9: Pozor, mimořádná zpráva. První mrazíky na naše území ještě neudeřily, ale od října očekáváme plné pneuservisy. Nečekejte na fronty a přezujte v Best Drive už v září. V Best Drive získáte 10% slevu na přezutí a jistotu kvalitní služby. Nečekejte, až bude plno. Přezujte v září v Best Drive s extra slevou 10%.
10: Když nový nábytek, tak ve skontu. A když slevu, tak rovnou dvakrát. Už jen dnes v obchodních domech i v e-shopu skonto.cz super sleva 20% na nábytek a navíc ještě odečítáme celou výši DPH. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
11: Sezakovám v Ostravě, Opavě a Třinci vyřeší ucpaný odpad, zmonitoruje kanalizaci a nebo vyveze žumpu. Auta mají malá pro domácnosti a velký mašiny na těžký kal, i na ten nebezpečný. Tak nečekej a volej Sezako.
12: Stavebniny Janík. Stavebniny Janík.
13: Fasádní systém Ceresit nakoupíte nyní za výhodné ceny. Dodáváme v nejkratších možných termínech.
12: Stavebniny Janík.
13: Stavebniny Janík. Stavebniny.janík.cz.
14: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon.cz.
15: Hit Radio.

0: Karviné v Borovského ulici došlo ke střetu dvou osobních aut a provoz je částečně blokovaný, dejte pozor. No a v Olomouci v Lazecké ulici u křižovatky s Florikovou počítejte s omezením kvůli výstavbě zastávky autobusu.
1: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Radio. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Radio Orion.

0: vynikající One Republic na Hit Radio. Je přesně 8:30, stále vám přejeme hezké ráno. David má pro nás jeho ranní update, tak jdem na to.
1: Ranní update.
2: U Benátek je na prodej soukromý ostrov za 133 milionů korun. Součástí je zrekonstruovaná pevnost z 19. století, zahrady, soukromé kotviště i heliport. Ostrov leží pouhých 8 kilometrů od historického centra Benátek. Drogový trh se stále více přesouvá na internet. Policie varuje hlavně před anonymním prodejem a novými látkami, jejichž účinky mohou být nepředvídatelné. Drogy se navíc díky internetu dostávají k zákazníkům jednodušeji než doposud. Nedělní televizní debata českých politiků se pořádně vyostřila. Petr Macinka během hádky ostatní účastníky okřikl slovy "držte hubu". Ostrá výměna následně pokračovala i mezi dalšími hosty pořadu. Mm-hmm. Tak já jsem tady na to koukal a bylo to fakt jak nějaká hádka před školní jídelnou, když někoho předběhnete ve frontě.
0: No jasně. Myslím, že to tam úplně nepatří.
3: Měli by dostat flákanec.
0: Co? No určitě, nechte mě domluvit, když mluvím, jo? Budete chvíli mlčet? Co?
2: Měli by dostat flákanec, to byl dobrý for náhodou.
0: Doktor Alban, It's My Life. To je vlastně srdcovka, kterou jsme opět vybrali tady my tři pro vás, snad vás to zabaví. No a Jirka Plnář, ten mám, hraje další srdcovky mezi 12. a 13. Je jich pět, ano, a jedna z nich je vaše. Tak pojďme na to. Dobrý doktor Alban, hezky ráno. It's my

0: Všechno nebo nic? Na Hit Radio Eva Farna a vlastně všechno nebo nic. To by se dalo udělat jako heslo naší soutěže, kdo pak to zvoní.
1: Kdo pak to zvoní s Hit Radiem? Vyhraj si svůj díl ze 100 000, ještě než vyrazíš do práce.
0: Protože dneska to mohlo být všechno, 6 000 korun, ale bylo to nic, protože my jsme zvonili Féteru jako diví a nikdo nám nepřišel otevřít. Konkrétně naši hlídce, která u vás dneska byla v okrese Zlín ve městě Napajedla.
2: Dneska to bylo 6 000 korun z toho důvodu, že v pátek nikdo nevyhrál 5 000, takže dneska jsme přidali tisícovku, no a tím, že dneska to taky nepadlo, tak zítra soutěžíte o 7 000 korun. No,
0: takhle vlastně smůla dnešního posluchače je štěstí vaše, protože ano. Zítra je to, jak říká Jasmin, 7 000 korun, ale pozor, to není všechno, jako v teleshoppingu, pozor, to není všechno, protože příští pátek, poslední den soutěže, někdo z vás vyhraje 50 tisíc korun.
2: 50 tisíc, to je extrémní částka. Tak prosím vás, kdo jste se ještě nezaregistroval do naší soutěže, kdo pak to zvoní, tak to udělejte klidně teďka. Utíkejte na web Hitradio, hitradio.cz a tam to na vás čeká.
0: Easy money. A skvělý hity za malou chvíli. Sunrise Avenue, Hollywood Hills, taky si a Gimme Gimme Love. Tak hezké ráno.
3: Začněte den skvělým jogurtem. Český řecký jogurt Greek od Olmy. Olma. Mléko naší země. www.olma.cz.
4: Azore, ke mně! Nech tu srnku!
5: Smala GPS, žádný stres. Vidíte přesně, kde je váš pes i tam, kde je špatný signál. Baterie vydrží až 20 dní. Pořiďte si také Malu, český GPS tracker pro bezpečí vašich mazlíčků. Kupte na malagps.cz.
6: Dobrý den, tady je Ivan Vodochodský. Říkáte si, že nová kuchyně dneska stojí majlant? Tak to neznáte XXL kuchyně v Polsku. A mají tam nejen kuchyně, ale i nábytek na míru. A to až o 50% levněji než u nás. Navštivte XXL kuchyně v polském Těšíně nebo xxl-kuchyně.cz.
7: Prodejna Honda v Ostravě Vítkovicích je to nejlepší místo pro realizaci vaší zahrady. Vyberte si z kompletní nabídky zahradní techniky Honda. Špičkové travní sekačky, nejlepší zahradní traktory, třovinořezy, robotické sekačky nebo elektrocentrály a čerpadla. Přijďte si vybrat. BG Technik. Výstavní 123/11 Ostrava Vítkovice.
8: Bomba ceny v Argos Elektro právě explodují. Argos vám nyní nabízí balení 100 metrů měděného kabelu CIKIE 3x1,5 za skvělých 1840 korun včetně DPH. Tak si pro něj přijďte co nejdříve. Více na argos.cz. Argos pro elektrikáře.
9: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
10: Hledáte zážitek pro celou rodinu? Přijďte na dobrodružnou výpravu do Planetária Ostrava. Proletíte se vesmírem, roztočíte tornádo, zažijete zemětřesení a užijete si desítky interaktivních her. Planetárium Ostrava. Vesmír na dosah ruky. Planetárium Ostrava. Více na planetko.cz.
11: Více než 60% dospělé populace v Česku má nadváhu a každý čtvrtý Čech trpí obezitou. Přitom většinou stačí upravit jídelníček a pravidelně se hýbat. Vojenská zdravotní pojišťovna nabízí pomoc.
12: Na plavání přispíváme 700 korun, na pravidelný pohyb dospělým také 700 a dětem dokonce tisícovku. S hubnutím pomůže aplikace kalorické tabulky, jejíž prémiovou verzi vám také uhradíme.
11: Podpořte své zdraví u Vojenské zdravotní pojišťovny. Více na vozp.cz.
13: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
14: Dopřejte svému dítěti nejlepší start do světa sportu. Gymnathlon je metodicky propracovaný sportovní program vytvořený ve spolupráci s experty pro děti od 2,5 do 11 let. Hravě a všestranně rozvíjí pohybové schopnosti a vytváří pevný základ pro jakýkoliv sport. Už 20 000 dětí v Česku sportuje s gymnathlonem. Registrujte se na gymnathlon.cz.
15: Vážení přátelé, tady Štěpán Kozub a Jirka Krhut. Rádi bychom vás pozvali do ostravského Gongu na náš vánoční koncert, který proběhne 7.12. s celou kapelou. Spousta hostů, spousta písniček, cymbál, humor, dojáky, no prostě tak, jak to má být. Lístky kupujte na Ticketportal.
16: Jen si duši nepořeš.
17: Vodafone vám přináší internet s novou Wi-Fi 7 bez starostí.
18: Už žádný, mami, restartuj to.
19: Už se mi nesekne při penalti.
20: Už nespane, když páříme s klukama.
17: Nová Wi-Fi 7 je až třikrát rychlejší a zvládne desítky zařízení najednou. Přejděte na Wi-Fi, která myslí za vás. Již od 399 korun měsíčně, včetně modemu na první rok. Stavte se v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
21: Rodinné řeznictví H plus H. Už 35 let vyrábíme poctivé uzeniny. Dopřát si kvalitu není luxus. Řeznictví / hh.cz.

Ráno na Hit Rádiu pokračuje. Snídaně šampionů s Michalem a Jasmin.

0: Posloucháte Hit Radio? Gimme Love a Sia v 8.49. Ještě než skončí pondělní snídaně, dám vám hádanku. Vzpomenete si na prohibici? Historicky první prohibici v naší republice. Tak schválně, kolik let zpátky to podle vás je? Protože právě dnes, 14. září, v roce XXXX vydal ministr zdravotnictví Leoš Heger kompletní prohibici, teda na alkohol, obsahující alkohol na 20%. Tak kolik typuješ ty, Jasmin?
1: Já to vím, takže nechci typovat, nechci hrát hloupou, ale ty očekala bych, že to je vlastně kratší doba.
0: Tak je to 14 let, bylo to 14. září 2012 a já když jsem to tady chvíli zpátky čet, tak si říkám, to není možný, protože přesně jak říkáš ty, mně přijde, kdyby to bylo třeba, nevím, 8 let, 8-9 let maximálně a ono to je 14, no. Tak mě by zajímalo, jestli si myslíte, že by dnešní národ zvládl další celoplošný zákaz tvrdýho alkoholu. Možná by to nebylo úplně od věci, protože tady se píše v tom článku, že člověče, třetina České republiky je závislá na alkoholu.
1: Třetina je teda dost, to není hezký číslo.
0: To je docela dost lidí. Kolik tady je lidí? 10 milionů? Takže víc jak 3 miliony lidí. No nic. Takže 14 let, no letí to, takhle nebudem tady brečet nad rozlitým mlíkem, nebo jak se to říká, pojďme hrát. Taylor Swift, The Fate of Ophelia, hezké ráno. A

0: tohle jsou hity Topic a A7S Breaking Me a taky poslední song. To je pondělní snídaní šampionů. Ta je v cíli, my vám děkujeme za další ráno.
1: Díky, že jste s náma byli, snad jsme vás probrali, vy nás celkem jo teda.
0: No a hlavně, zítra v 7 hodin 10 minut pokračuje naše soutěž Kdo pak to zvoní a máme pro vás ne 5, ne 6, ale 7 tisíc korun, tak pokud byste tyhle peníze chtěli vyhrát, není nic jednoduššího, než se registrovat na webu hitradio.cz.
2: Začněte den skvělým jogurtem. Český řecký jogurt Greek od Olmy. Olma, mléko naší země. www.olma.cz.
0: Tak to dneska nějak zvládněte, pondělí to půjde.
1: A zítra se slyšíme v česti, ahoj.
0: Ahoj v 6.
3: Nejlepší dopravní servis z Moravy a Slezska na Šumpersku v Bludově v Lázeňské ulici u křižovatky Spolní nabouralo osobní auto do stromu. Nehoda je se zraněním a vy tam projedete jedním pruhem. V Karvine v Borovského ulici došlo ke srážce dvou osobáků, provoz je tam částečně blokovaný, tak dejte pozor. Co se děje na cestách, pište nebo posílejte hlasovky na náš WhatsApp 724-299-199.
2: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz. První auto pro dítě. Tam nechceš nic podcenit. Prověřený původ, ověřené kilometry, jasná historie. Kup auto bez rizika. Auto ESA. Ověřené vozy. Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
4: Stavebniny Dek přináší mega akci. Základní střešní taška Tondach Contiton ve vybraných povrchových úpravách za super cenu a navíc za každých 100 metrů čtverečních od nás dostanete 100 kusů stejné tašky zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 18. září. Tak si přijďte pro střešní tašky Tondach zdarma. Více na Dek.cz.
5: Jsem hrdina.
6: Co tady blbneš?
5: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
6: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
5: Vše na 211.cz.
6: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
5: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
2: Aplikaci Rádia.cz. Hit Radio Orion.
7: Je 9 hodin, krátké zprávy a David Račák. Začíná 10. ročník akce Pěšky do školy, která má zlepšit pohyb dětí a omezit jejich dovážení do škol auty. Cílem je dlouhodobě proměnit návyky dětí a rodičů. Zapojit se mohou školy i jednotlivé třídy. K pátku bylo přihlášených asi 550 škol. Cyklisté už mohou využívat kompletní cyklostezku mezi Opavou, Kateřinkami a Oldřišovem. Nový úsek dlouhý zhruba 2 kilometry navazuje na první část stezky dlouhou 1,5 kilometru, která je v provozu od roku 2019. Celkem si projekt vyžádal investici okolo 5 milionů korun. Ve svatovícké katedrále se znovu sejde 7 klíčníků, kteří otevřou dveře korunní komory a vyzvednou z ní korunovační klenoty. Svatováclavská koruna, žezlo a jablko, které se používaly při korunovaci českých králů, budou od úterý vystavené ve Vladislavském sále Pražského hradu. No a německý tenista Alexander Zverev ovládl poprvé US Open. Ve finále porazil na newyorském betonu domácího Bena Sheltona ve 4 setech. Nejvýše nasazený hráč získal po letošním triumfu na Roland Garros druhý Grand Slamový titul.
3: Pondělí hlásí velkou oblačnost, bude pršet až do pozdního odpoledne, pak už by mělo srážek ubývat. Teploty 16 až 20, na horách naměříme 10 až 14 stupňů.
2: Hit Radio Orion.
3: Je pondělí 14. září, svátek mají Radky, Radušky, tak holkám vše nejlepší přejem. Já jsem Karla Michalíková a dneska probereme třeba to, že samozřejmě startuje sezóna pálení slivovice. A s ní taky velké kontroly našich pálenic, jestli náhodou nepálí někdo nelegálně, věříme, že ne. Taky si samozřejmě při pondělku moc hezky zahrajeme, před námi Marshmallow, DJ Semi a nebo Linkin Park. Hezký den!

Linkin Park a Lost na Rádio Orion. Sezóna pálení slivovice začala. Letos i kvůli menší úrodě bude méně, ale ovocnáři i pálenice očekávají, že kvalita by zas naopak měla být lepší. A zároveň se chystají kontroly, které budou hlídat ty nelegální pálenice, aby nepálili nelegálně. A já teda přiznávám, že slivovicu moc nemusím. Mě víc baví burčák. Jo, na to je teďka ještě pořád sezóna a zajímá mě, co vede třeba u vás, co podle vás víc spojuje Moraváky. Jestli slivovice, anebo burčák. A nebo je nejlepší odpověď úplně jednoduchá, hlavně ať se u toho všichni dobře najíme, protože pít na lačný žaludek, to není úplně nejlepší nápad. To se asi my dospělí zhodneme úplně všichni, že jo?

začít nějakou dobrou zprávou. Tak jednu pro vás mám. Nevidomý plavec David Kratochvíl se stal už po páté mistrem Evropy a navíc překonal světový rekord. Čas 25 sekund a 84 setin. A když si uvědomíme, že tenhle kluk nevidí, je to opravdu neuvěřitelný výkon. Ta orientace ve vodě, rychlost, hlavně důvěra v to vlastní tělo, to je podle mě obrovská inspirace. A pak si člověk jako já třeba ráno stěžuje, že se mu nechce vstávat do práce. Po tomhle jako úspěchu si říkám, že to moje ranní vstávání a nadávání na to, že už je zase ráno, je vlastně úplná malichernost. Davide, velká gratulace od nás.

ať otevřou. Kdo pak to zvoní? 100 tisícová hra pro start podzimu. Každý pracovní den v 7:10 někomu přivezeme cash až domů. A

0: Šampionů na Hit Rádiu. Zlepši si náladu.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 74,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 29,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A podestýlková vejce 30 kusů za 74,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Když nový nábytek, tak ve skontu. A když slevu, tak rovnou dvakrát. Už jen dnes v obchodních domech i v e-shopu skonto.cz super sleva 20% na nábytek a navíc ještě odečítáme celou výši DPH. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
3: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
4: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
5: Mimořádná zpráva pro všechny živnostníky a firmy. Zbývá posledních 200 vozů Peugeot Boxer za 499 tisíc korun bez DPH. Získejte spolehlivého partnera pro své podnikání se zárukou 5 let nebo 200 tisíc kilometrů.

0: Počkejte tuto jedinečnou nabídku a zastavte se ještě dnes. Pro svůj nový Peugeot Boxer za 499 tisíc bez DPH.
1: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
2: Frýdek Místek žije vínem je zpět. V sobotu 19. září v areálu Nová osmička. Zažij den plný chutí, vůní a radosti. Buď u toho. 16 vinařství, nový doprovodný program, cymbál, tanec a degustace. Festivalový balíček se vstupenkou najdeš na fmžijevínem.cz. 19. září zve pořadatel na vínko.
3: Chceš práci, která má smysl, která nabízí unikátní příležitosti? Pracuj pro společnost Huisman a svoje výsledky můžeš vidět po celém světě. Vyrábíme špičková strojírenská zařízení již přes 90 let. Přihlas se na práce@huisman.cz a dělej, co tě baví. S Huismanem ze Sviadnova až do celého světa.
4: Výkup vozů v Autohity. Za vaše auto dáme vám víc. Přijeďte do Vítkovic. Auto oceníme, i hned vyplatíme, přepis vozu spolehlivě zajistíme. Volejte 800 120 800. Autohity.cz.
5: Angry Birds, kosmetika, co má toule. Angry Birds, housy, vůně, pot i sporek, žádný keci, funkční věci. A nagrý, brds.cz.
6: Trenýrkarna.cz.
7: Hlášení pro lovce slev.
8: Trenky, boxerky, ponožky i kalhotky nyní koupíš se slevou až 80%.
9: No to není možný.
8: Jo, čtu to dobře. Až 80%. Dnes objednáš, zítra máš. Trenýrkarna.cz.
10: Azore, ke mně, nech tu srnku.
11: Smala GPS, žádný stres. Vidíte přesně, kde je váš pes i tam, kde je špatný signál. Baterie vydrží až 20 dní. Pořiďte si také Malu, český GPS tracker pro bezpečí vašich mazlíčků. Kupte na malagps.cz.
12: Levněji už to nejde!
13: Není.

0: 2000. Další bezkonkurenční ceny najdete na uhlimorava.cz.
1: Elvin, nebezpečně spolehlivá technika. Elvin Prodej, to jsou grily, pily, traktory, sekačky i robotické, brusky, vrtačky, to je Elvin Prodej. Skvělý výběr, skvělé ceny, skvělý servis, skvělá prodejna, skvělý e-shop. Ostrava Martinov k Turkovu 2 a e-shop elvin.cz.
0: Nákupy v online shop.cz.
2: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
0: www.onlineshop.cz.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

Jsme Hit Radio Orion a já tady zrovna čtu, že Bryan Adams chystá a vydá nové album, že ho představí právě v Česku, kam míří, přesněji do Prahy 13. prosince. Možná už máte doma i lístky, jako takový předčasný vánoční dárek, hodně teda předčasný, ale je mi jasné, že jste si je koupili takhle předem kvůli tomu, aby vám je nikdo nevyfoukl, protože ten zájem je obrovský. A on, Bryan Adams, obecně se do Česka moc rád vrací, dokonce v jednom rozhovoru řekl, že máme opravdu velmi vřelé fanoušky, kteří jsou schopní s ním odspívat celý koncert, jak ty písničky známe nazpaměť. A my si teď Bryana dáme, protože je naší velkou srdcovkou. Právě má stále místo v našem playlistu. Určitě souhlasíte. Still

0: Tohle byly Black Eyed Peas, ale to jste jistě poznali. Na hudební scéně už se drží skoro 30 let. A my si teď dáme Lucenza, Don Omara, taky Miley Cyrus, taky Anastasia. A ta už se taky dobrých 30 let drží na hudební scéně. A je to moc dobře, fanoušku má na to dost. A my teď posíláme kromě těchhle skvělých písniček a interpretů i inspiraci na hezký výlet, tak se nechte inspirovat, kam vyrazit. A my vám k tomu všemu přejeme moc hezké pondělní dopoledne, doufám, že se máte hezky.
1: Co se děje na Moravě a ve Slezsku?
2: Jestli máte rádi trochu strašení, vyrazte v sobotu 19. září na hrad Bouzov. Ten se na jedno odpoledne promění v pekelný hrad. Čekají vás Krampus čerti, démoni, čarodějnice a další strašidla. Připravená bude taky strašidelná stezka, ohnivá show, tematická vystoupení nebo stánky s občerstvením. Program je určený dětem i dospělým a probíhat bude od 12 hodin až do 6:30 večer. Druhý ročník pekelného hradu Bouzov se koná v sobotu 19. září.
1: Víme, co se děje v Moravskoslezském kraji. Hit Radio Orion. Víc než milion obyvatel, 42 měst a 6 okresů. To je ten nejkrásnější kraj. Moravskoslezský kraj. Kraj, kde se pořád něco děje.
3: Nově umožní přepravu až do Kočárku.
4: Jsme podpořili 29 projektů.
5: Prostředí, ve kterém je ta služba poskytovaná, je nesmírně důležitá.
1: Novinky z toho nejkrásnějšího kraje poslouchejte v Moravskoslezském magazínu vždy v úterý odpoledne na Hit Radio Orion. Více na hitradioorion.cz.
6: Ahoj lidi, zdraví vás Salichovci a Třebovický koláč. Už za

0: folklorní soubory. Areál zažijete šermíře, divadla, řemesla a minizo. Těšíme se na vás 18. až 20. září. www.třebovickýkoláč.com.
1: Chcete zjistit, co se děje s vašimi odpady? Přijďte na Den otevřených dveří OZO Ostrava. Jediná česká linka na třídění směsného odpadu. Moderní popelářská auta i tři veteráni. Nabídka zboží z reuse centra. Zábava, tvoření, poučení pro malé i velké. Den otevřených dveří v areálu OZO v Kunčicích. 19. září od 9 do 4.
2: Týden plný slev s oblíbenou americkou značkou G5. Legendární džínové produkty, ikonické americké logo kousky nebo trendy outfit pro celou rodinu z nejnovější kolekce. To je Gap. Nenechte si ujít dodatečnou slevu 30% na vše a pořiďte si nový originální kousek ještě dnes. Nakupujte online na gap.cz nebo v mobilní aplikaci Gap Plus.
3: Gap. Individual style for every generation.
4: Zrodila se na moravských loukách a mezích nedaleko Hustopečí. Jmenuje se jako nádherná řeka Bečva. Je jediná, která má v sobě tajnou ingredienci. Lásku k přírodě. Bečva. Šunka nejvyšší jakosti z tradičního moravského řeznictví Váhala. Z každého zakoupeného kousku šunky Bečva přispějeme na obnovu postižené řeky. Nechte svou chuť unášet na vlnách Bečvy.
5: Bomba ceny v Argos Elektro právě explodují. Argos vám nyní nabízí balení 100 metrů měděného kabelu CIKIE 3x1,5 za skvělých 1840 korun včetně DPH. Tak si pro něj přijďte co nejdříve. Více na argos.cz. Argos pro elektrikáře.
6: Z GLS teď zásilky klapnou i o víkendu. Do GLS boxu po celém Česku vám totiž balíček rádi doručíme klidně i v sobotu. Pokud na páteční objednávku nechcete čekat až do pondělí, využijte sobotní doručení z GLS. Nechte to na nás. Z GLS to klapne i v sobotu.
7: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
8: Nejúspěšnější český hit muzikál všech dob slaví 20 let. Přijď znovu zažít hity Michala Davida, Lásku, smích a tanec. Na podzim 2026 startuje výroční tour po celé České republice. Děti ráje, energie, kterou nezastavíš.
9: Více na dětirájetour.cz.
10: Broze. Více než čtvrt století v České republice vyrábíme a vyvíjíme komponenty, které denně využívají miliony řidičů po celém světě. Za našimi inovacemi stojí lidé. Naši vývojáři, konstruktéři a specialisté. Každý den hledají nová řešení, testují nové možnosti a proměňují technické výzvy v konkrétní výsledky. Právě díky jejich práci vznikají produkty, které posouvají naše technologie dál. Broze. Společně silnější.
11: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na naší pobočce v Ostravě, Opavě, v Olomouci nebo ve Zlíně. Home Credit. Pro lepší příběhy.
12: Lásko, pořídíme si vinylovou podlahu Experto Family.
13: Vinylovou? A bude sama hrát?
12: Ne, ale je kvalitní a vydrží téměř vše.
14: Experto Family. Od V podlahy.
15: Česká profesionální kosmetika, která podtrhne vaši krásu. Syncare. Dermokosmetika, biokosmetika a nově i hotelová kosmetika. Syncare. Téměř 30 let pečujeme o vaši pleť. www.syncare.cz.
16: Výkup vozů v Autohity. Za vaše auto dáme vám víc. Přijeďte do Vítkovic. Auto oceníme, i hned vyplatíme, přepis vozu spolehlivě zajistíme. Volejte 800 120 800. Autohity.cz.
17: Atención!
18: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci... Protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí slunné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte sí a přihlašte se na www.latropical.cz.
17: La Tropical!
18: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
19: Hit Radio Orion.
20: Zlepši si náladu.
19: zlepši si náladu.

0: Nejlepší dopravní servis z Moravy a Slezska. Na Vyškovsku v Topolanech se srazily dvě osobní auta, projedete tam jenom Kyvadlově. A v Kostelci u Holešova bouraly dvě osobní auta, i tam počítejte s omezením provozu. Co se děje na cestách, pište nebo posílejte hlasovky na náš WhatsApp 724-299-199.
1: Mami, proč máme všechno od Konceptu?
2: To jen se zeptej tatínka.
3: Detaily. V Konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Skřípou okna, drhnou dveře, slyšíš zvuky divé zvěře? Ekodoma to má v ruce, servis oken po záruce, ekodoma.cz.
6: Stavebniny Dek přináší mega akci 7 plus 1. Ke každým 7 tvrzeným akustickým deskám Knauf Diamant tloušťky 12,5 mm od nás dostanete každou 8. desku zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 18. září. Tak si přijďte pro tvrzenou akustickou desku zdarma. Více na Dek.cz.
7: Kovona systém Český Těšín.
8: Aktuálně máme volné tyto pozice. Strojírenský dělník, obsluha svařovacích robotů a mechanik strojů a zařízení. Bližší informace najdete na www.kovona.cz.
7: Kovona systém Český Těšín. Váš významný český zaměstnavatel Moravskoslezského kraje. www.kovona.cz.
9: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
10: Svijany k pohodovým chvílím prostě patří. Dopřejte si tradičně vařené české pivo i dnes. Svijany. Srdeční záležitost.
11: On air. Online. I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio Orion.
12: 10 hodin, krátké zprávy a Vladan Hýl. České korunovační klenoty se zase ukáží veřejnosti. Svatováclavská koruna, žezlo a jablko, které se používaly při korunovaci českých králů, budou od úterý vystavené ve Vladislavském sále Pražského hradu. V kolektivu se snadno šíří nachlazení a další infekce. Děti už jsou třetím týdnem zpátky v lavicích a právě začátek školního roku je proto vhodný čas připomenout si základní hygienické návyky. Ty přiblíží mluvčí hygienické stanice hlavního města Prahy Petra Bátok.
13: Důležitá je důkladná technika mytí rukou, teplou vodou a mýdlem po dobu alespoň 20 sekund. Po příchodu zvenku, před jídlem i po použití toalety. Děti by si měly osvojit pravidlo kýchat a kašlat do loketního ohybu místo do dlaní, kterými v zápětí saháme na kliky, hračky nebo zábradlí.
12: Pomoci může také pravidelné větrání učeben. Prezident Spojených států Donald Trump prohlásil, že Ukrajina by neměla útočit na ruské rafinérie. V neděli v Irsku novinářům řekl, že vyzval ukrajinského prezidenta Zelenského, aby ukrajinská armáda neútočila na ruské ropné cíle, protože to prý škodí celému světu. Ukrajina se už od února 2022 brání ruské invazi. Zemřel bývalý fotbalový reprezentační brankář Luděk Mikloško. Uvedl to server eSport.cz. Informaci o jeho úmrtí potvrdil zdroj blízký Baníku Ostrava, kde 64-letý Mikloško chytal v letech 1982 až 1990 a od roku 2022 tam působil v roli šéfa sportovního úseku.
0: Dneska u nás na Moravě a ve Slezsku celý den vyloženě proprší s přestávkama, ale bude oblačno. Teploty 16 až 20, na horách 10 až 14 stupňů.
11: Hit Radio Orion.
0: Je pondělí 14. září, i dnes vám krásné dopoledne přeje Karla Michalíková. Pro vaši lepší náladu teď posílám třeba Imagine Dragons.

0: Nick Cayman na Hydrádiu Orion, doufám, že vás potěšil, děkujeme, že jste s námi, no a palačovská spojka se na chvilku otevřela veřejnosti a já tyhle akce úplně miluju. Jo, najednou je celá ta silnice, ta dálnice obrovská, dlouhá, jenom vaše, děti na kolech, lidi na bruslích, někdo se prochází, všude jsou stánky, program a hlavně ten pocit, že po dálnici, kde za pár dní budou jezdit auta, teď můžete vy projet se na kole. A za mě je na tom nejlepší právě ten zážitek, že něco, co si člověk užije s dětma, pak může za pár dní říct, tyjo, tady jsem o víkendu jezdil na kole, teď tady jedu autem, je to fakt jako úžasný zážitek. Zkuste si to i vy. Pro Valašsko je palačovská spojka navíc velká věc, konečně se výrazně zlepší spojení směrem na Valašské Mezříčí a cesta tak bude zase o něco jednodušší. Parádní zpráva na pondělek. Na pondělek.
1: Čas duše léčí, tak jako déšť skrývá tvůj pláč, skryje i strach, co v sobě máš. Čas duše léčí,

0: Karle Zidráře a Orion, do Vánoc už zbývá jenom 14 pondělků, taková informace pro vás. Protože Vánoce letos vychází na čtvrtek, tak máme před sebou ještě 14 pondělků a jedno úterý, než začne takové to tradiční předvánoční šílenství. Takže se na to pojďme podívat z té lepší stránky. Už jen 14krát budeme nadávat na pondělí, pak přijde cukrový stromeček, bramborový salát, jejdamané řízečky, dárky, taky pohádky, taky rodinné návštěvy. Ale pozor, já už mám ve svém okolí i blázny, kteří začínají nakupovat vánoční dárky. A dokonce mám kamarádku, která už má na konci září úplně všechno nakoupené. Znáte někoho podobného? Dejte vědět.
1: Azore, ke mně, nech tu srnku!
2: Smala GPS, žádný stres. Vidíte přesně, kde je váš pes i tam, kde je špatný signál. Baterie vydrží až 20 dní. Pořiďte si také Malu, český GPS tracker pro bezpečí vašich mazlíčků. Kupte na malagps.cz.
3: Dobrý den, tady je Ivan Vodochodský. Říkáte si, že nová kuchyně dneska stojí majlant? Tak to neznáte XXL kuchyně v Polsku. A mají tam nejen kuchyně, ale i nábytek na míru. A to až o 50% levněji než u nás. Navštivte XXL kuchyně v polském Těšíně nebo XXL

0: kuchyně.cz.
1: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to lítalo, je tu Stavmat. Právě teď samonivelační hmota z vlákny ST-Line za akční cenu. Vyrazte pro ní do nejbližší prodejny stavebním Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
2: Jsem hrdina.
3: Co tady blbneš?
2: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
3: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
2: Vše na 211.cz.
3: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
2: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
4: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itong. Itong. Domov na prvním místě.
5: Neřešte cenu, řešte přílohu. Dlouhodobě snižujeme ceny masa v prodejnách Lidl v Moravskoslezském a Zlínském kraji. Například hovězí tatarák 250 gramů za trvale sníženou cenu 89,90. Nebo kuřecí medailonky za trvale sníženou cenu 199,90 za 1 kg. Lidl, to se vyplatí.
6: Na zahradu, na terasu, Tyton, Tyton. Dlažby, ploty, sluší všude přitom.
7: Luka od Dytonu. Dlažba se třemi povrchy a stylovými barvami. Pro doma ji nyní pořídíte za akční cenu 649 korun za metr čtvereční.
8: Čekáte na nejvýhodnější čas, kdy koupit ojetý vůz?
9: Tak abyste ho nepromeškali.
8: V AutoESA máte záruku výhodné ceny a široké nabídky.
9: Garanci kvality i výhodného financování.
8: Vyberte si ze 6000 vozů v AutoESA právě teď a výhodně.
10: Kdo na to jde od lesa, koupí auto u ESA.
11: Rodinné řeznictví H plus H. Už 35 let vyrábíme poctivé uzeniny. Dopřát si kvalitu není luxus. Řeznictví.hh.cz.
12: Hledáte zážitek pro celou rodinu? Přijďte na dobrodružnou výpravu do Planetária Ostrava. Proletíte se vesmírem, roztočíte tornádo, zažijete zemětřesení a užijete si desítky interaktivních her. Planetárium Ostrava. Vesmír na dosah ruky. Planetárium Ostrava. Více na planetko.cz.
13: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
14: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína? Že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
15: Stavebniny Janík. Největší nabídka kvalitních betonových dlažeb, obkladů a plotových systémů. Nejžádanější skladem za výhodnou cenu.
16: Stavebniny Janík. Stavebniny Janík.
17: Stavebniny Janík. Září jede naplno. Soutěžte o tiskárnu.
18: Tiskne, kopíruje, skenuje.
17: A školu. Práci i zářijový chaos zvládne s přehledem.
18: Kupte náplně Xerox a automaticky hrajete.
19: Tisknu levně CZ.
12: Náplně hned.
2: Mami, chci chodit do parkouru.
12: Tak dobře. A co to vlastně je?
2: Naučím se tam překonávat překážky, skákat i bezpečně dopadat. A budu umět i salto.
12: A kde budete trénovat?
2: V Parkour hale ve Frýdkově Místku, ale i v dalších 50 městech na celé Moravě.
12: Mají kroužky pro začátečníky, pokročilé, pro malé i dospělé.
2: Pořádají taky oslavy, akce, workshopy, tábory a soustředění.
12: Jsme parkourová komunita Improve Yourself. Více na školaparkouru.cz.
8: Nákupy v onlineshop.cz.
9: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v onlineshop.cz.
8: www.onlineshop.cz.
3: Hit Radio.
4: Zlepši si náladu.
3: Zlepši si náladu.

Rádio Orion ladíte hity od těch největších po nejnovější. To jsou hudební playlisty Rádia Orion, jak jste na ně zvyklí. A my vám každý večer dáme něco navíc. Něco, co po náročném dni opravdu potřebujete. A náš hudební dramaturg, kolega Michal Klein, pro vás vlastnoručně vybírá ty největší hity, na které máte právě teď náladu. Můžete si je vychutnat každý všední den po 19. hodině. A na ten večer vás naladím i právě teď, protože tohle je třeba hitovka, která nikdy nezestárne. All Star.

0: Ladíte Hit Radio Orion, za námi skvělá Lady Gaga, čerstvá mamča. No a teď za gumákama. Gumáky totiž budou letos na podzim největší módní hit. A tentokrát to ale nebude jen kvůli módě, ale dost možná je opravdu využijeme. Předpověď totiž říká, že zatímco říjen má být ještě docela příjemný i teplotně, tak listopad má být hodně dešťový. Takže zapomeňte na romantické procházky barevným parkem, oni nás spíš čekají jako louže, bahínko, deštník, který bude mluvit hezky po ulici v větru. A jestli jste si někdy říkali, že gumáky jsou jenom na zahradu, tak letos z nich možná bude opravdu normálně celosvětový módní doplněk. A to je vlastně super. Konečně budu moct víc domů v gumákách a říct si, že jsem oblečena podle posledních trendů.
1: Nabídka pracovních míst.
2: Firma Porgest z Valašského Meziříčí přijme právě tebe na pozici zámečník a automechanik. Pouze ranní směny. Vše na www.porgest.cz. Opakuji, www.porgest.cz.
1: Všechny nabídky najdete na hitradioorion.cz.
3: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
4: No včera bylo pozdě.
5: Naštěstí je tu onlinetextil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Onlinetextil.cz. Nakupte jednoduše online.
6: Nohy už vám tolik neslouží, ale přesto chcete být aktivní a soběstační? Seniorské elektrické vozíky a skútry Selvo vás dopraví bez pomoci druhých na nákupy k lékaři nebo třeba na výlet. Na Selvo nepotřebujete řidičák a ovládání je jednoduché. Přijďte si vybrat. BG Technik, výstavní 123/11, Ostrava Vítkovice.
7: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
8: No jistě.
7: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
8: No jistě.
7: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
8: No jistě.
7: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
9: V Grand Optical víme, že život je plný příběhů. Od prvního rande až po svatbu. Multifokálními brýlemi na všechny vzdálenosti uvidíte jasně každý detail příběhu vašeho života. Nyní multifokální skla za cenu běžných. Grand Optical, pomáháme vám vidět lépe.
10: Výkup vozů v Autohity. Za vaše auto dáme vám víc. Přijeďte do Vítkovic. Auto oceníme, i hned vyplatíme, přepis vozů spolehlivě zajistíme. Volejte 800 120 800. Autohity.cz.
11: Pozor, mimořádná zpráva. První mrazíky na naše území ještě neudeřily, ale od října očekáváme plné pneuservisy. Nečekejte na fronty a přezujte v Best Drive už v září. V Best Drive získáte 10% slevu na přezutí a jistotu kvalitní služby. Nečekejte, až bude plno. Přezujte v září v Best Drive s extra slevou 10%.
12: Bomba ceny v Argos Elektro právě explodují. Argos vám nyní nabízí balení 100 metrů měděného kabelu CIKIE 3x1,5 za skvělých 1840 korun včetně DPH. Tak si pro něj přijďte co nejdříve. Více na argos.cz. Argos pro elektrikáře.
13: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
14: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
15: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
16: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
17: Stavebniny Janík. Stavebniny Janík. Ztracené bedění, letenky, cihly a další materiál pro hrubou stavbu nakoupíte nejvýhodněji v síti prodejen Stavebniny Janík. Stavebniny Janík. Od cihly až po vanu všechno tady dostanu.
18: Ahoj děti, tady Karol. Společně s Bobem, Bobkem a Lídlem pro vás máme velkou pěveckou školní výzvu. Zaspívejte s celou třídou naši písničku.

0: 7. září do 31. října více na Lidl.cz. Čau a pa! Na kraji zamíchej.
1: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na naší pobočce v Ostravě, Opavě, v Olomouci nebo ve Zlíně. Home Credit. Pro lepší příběhy.
2: Novinka Balancio od Alpíka. Prémiové doplňky stravy, které pro vás vyvinul váš tradiční český dodavatel bio a eko kosmetiky Alpík.cz. Balancio. Inspirováno přírodou, ověřeno životem. Podpořte své zdraví a obranyschopnost doplňkem stravy Imunita s ženšenem, rakitníkem, echinaceou a důležitými vitamíny.
3: Teta drogérie je na každém rohu. Tak jsme šli za ní.
4: Tomas Arsov v Tetě?
3: Přesně, saloní péče je teď zase o kus blíž.
4: Vybrané produkty Tomas Arsov nově v 516 prodejnách Teta drogérie.
3: Tomas Arsov, saloní péče, nyní ještě blíže vám.
5: Vánoce začínají v kuchyni, tak proč si ty letošní neužít v nové? Objednejte si kuchyň Oresi do 5. října a montáž do Vánoc vám garantujeme. Začněte 3D návrhem zdarma. Oresi vám dá víc.
6: Hit Radio Orion.
7: Zlepši si náladu.
6: Zlepši si náladu.

0: Nejlepší dopravní servis z Moravy a Slezska ve Frýdku Místku na hlavní třídě směrem do centra na křižovatce u benzínky se srazilo osobní auto s nákladákem, tak tam počítejte s dalším zdržením. Na Vyškovsku na příjezdu do Křenovic od Zbíšova se srazily dvě osobní auta, i tam se zdržíte, tak počítejte s omezením provozu. Co se děje na cestách, pište nebo posílejte hlasovky na náš WhatsApp 724-299-199.
1: Franto, co pa všechno se dá sušit?
2: Ovoce, houby, bylinky, i maso.
1: A tvůj bůček?
2: Ten už nestihneš.
3: Sušičky Domo. Na ovoce, bylinky i maso. Domo.elektro.cz.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 74,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A podestýlková vejce 30 kusů za 74,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Elvin, nebezpečně spolehlivá technika. Elvin Prodej, to jsou grily, pily, traktory, sekačky i robotické, brusky, vrtačky, to je Elvin Prodej. Skvělý výběr, skvělé ceny, skvělý servis, skvělá prodejna, skvělý e-shop. Ostrava Martinov, Turkovu 2 a e-shop elvin.cz.
6: Rodinné řeznictví H plus H. Už 35 let vyrábíme poctivé uzeniny. Dopřát si kvalitu není luxus. Řeznictví pomlčka hh.cz.
7: Svijany k pohodovým chvílím prostě patří. Dopřejte si tradičně vařené české pivo i dnes. Svijany. Srdeční záležitost.
8: On air.
9: Online.
8: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Orion.
10: Je 11 hodin, krátké zprávy a David Račák. Prezident Petr Pavel bude dnes v podvečer jednat na Pražském hradě o zahraniční politice, aktuálních tématech a také o své účasti na valném shromáždění OSN s premiérem Andrejem Babišem. Schůzka se uskuteční po vyzvednutí korunovačních klenotů ze svatovítské katedrály. Nově zrekonstruovaná kopule bývalého obchodního domu Breda v Opavě ukrývá časovou schránku s dokumenty a předměty připomínajícími život ve městě v roce 2026. Schránku stavební dělníci umístili přímo do lucerny na vrcholu kopule. Má odolat nepříznivým vlivům okolního prostředí. Za první tři dny stonání doma zaměstnanci možná už brzy nedostanou žádné peníze. Minister práce Aleš Juchelka podpoří návrat tzv. Karenční doby, který chtějí navrhnout koaliční motoristé. V diskuzi řekl, že zrušení náhrady mzdy v prvních třech dnech nemoci chtějí zaměstnavatelé. No a hokejisté Plzně deklasovali v lize mistrů Bordeaux 10-4 a po čtvrté výhře mají jistý postup do play-off. Liberec v domácím prostředí porazil Štýrský Hradec 6-2. Po druhé v soutěži vyhrál a poprvé naplno bodoval.
0: Dneska u nás bude oblačno, zataženo s deštěm, až na večer ustane srážek, teploty zůstanou docela nízko. Dneska naměříme maximálně 20 stupňů na horách kolem 10.
8: Hit Radio Orion.
0: I po 11. s vámi Karla Michalíková, se mnou přicházejí pro vaši lepší náladu Coldplay a taky David Guetta, tak si je pořádně užijte.

Jsme hit Radio Orion, přejeme vám krásné pondělní dopoledne, Raduškám všechno nejlepší k svátku, protože svátek má dneska Radka. A otázka na vás, jaká slušná slova používáte, když chcete někomu pořádně jako vynadat, ale fakt jako pořádně, ale nechcete přitom jako být sprostí, jo, tak na to jsme se vás ptali na našem Facebooku a ty vaše odpovědi. Jejda máne, mě to baví ještě teďka, třeba tady píše slečna. Já, když chci někoho poslat slušně řečeno do, víte kam, tak řeknu, běž do kostelíčka dubového, to slyším poprvé třeba. A nebo mu řeknu, víš co, já tě posprejuju. No, tak jestli si chcete zlepšit náladu, tak si to tam běžte počíst, protože to je jedna lepší láška než druhá. A já tady třeba i čtu, že podle jednoho výzkumu lidi nejvíce se hádají, nebo nejvíce nadávají za volantem. A v tomu se vlastně vůbec nedivím, protože člověk vyjede z parkoviště jako milý člověk docela. A po 5 minutách v koloně už má slovník jako dlaždič. Známe to všichni. Takže co, jakou nadávku za volantem používáte nejčastěji vy? Já to tady radši veřejně publikovat nebudu. Ne, ne.

představte si, že by vám Tomáš Klus ty svoje pocity zpíval třeba hodinu v kuse. Pořád dokola. Jedna rodina v Americe se za $1 000 000 objednala soukromý koncert Akona. Obří pódium, světla, lasery, celý tým tam přijel. No a v sále nakonec seděli jenom 3 lidé. Maminka a její 2 děti. A dcera měla jediné přání. Akon měl zaspívat Lonely, její oblíbenou písničku. On ji zaspíval a ona chtěla znovu. Tak to zaspíval znovu a ona že zase znovu. A prý tu písničku zpíval pořád dokola celou hodinu. V kuse. Jakoby ve smyčce, umíte si to představit? A já si říkám, že vlastně za $1 000 000 si můžete koupit skoro všechno. Dokonce i zpěváka, který vám hodinu zpívá jednu jedinou písničku. Akon jako živý jukebox nám ještě pořád zpívá tady v podkrese, chudák. A chudák podle mě už tuhle svoji vlastní písničku nemůže ani slyšet.

0: Babi, co to děláš? Proč vymýváš ten kelímek od jogurtu?
1: Přeci ho nevyhodím špinavej.
0: Vyhodíš? Doufám, že jsi chtěla říct, že ho vytřídíš do koše na plasty.
1: Samozřejmě. Holčičko, já už třídím spoustu let. Začala jsem, když tvoje máma byla ještě malá holka.
0: Super, tak to teď ještě vylepšíme. Ten kelímek nemusíš vymývat. Stačí, že je prázdný.
1: Aha, zase nějaká novota?
0: Ani ne, ale nedávno jsme měli ve škole zajímavou besedu.
1: Co vám říkali?
0: Třeba to o tom vymývání. A taky nám vysvětlili, jak důležité jsou při třídění barvy kontejnerů. A že se někde můžou sbírat třeba kovy společně s plasty do žlutého.
1: Tak to u nás není. My tady máme na plechovky šedý kontejner.
0: No právě, třídění se může v různých městech lišit. Proto je důležité sledovat hlavně nálepky na kontejnerech.
1: To třídění je vlastně jednoduchý.
0: Přesně. A ještě říkali, že se nemusí vymývat ani sklenice od okurek a může se třídit i s víčkem, babi.
1: Opravdu? Tak já tam ty víčka příště nechám.
0: Super. Jo, a taky je dobrý rozkládat krabice a mačkat petky i plechovky. Nezaberou pak v kontejneru tolik místa a vejde se do něj víc.
1: Tak vidíš, jak to třídění ovládáme. A třeba se k nám ten nevymytý kelímek od jogurtu zase vrátí zrecyklovaný. Třeba jako květináč.
2: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz.
3: Ahoj lidi, zdraví vás

0: další folklorní soubory. V areálu zažijete šermíře, divadla, Řemesla a Minizo. Těšíme se na vás 18. až 20. září. www.třebovickýkoláč.com.
1: Vítkovičáci, nová extraligová sezóna je tady. Ve středu 16. září od 17.30 hrajeme v Mustang Aréně ve Vítkovicích proti Rytířům z Kladna. Přijď na zápas dřív, dej si něco dobrého v nové Vítky fanzóně a podpoř mladé Vítky. Na výborné čepované ryze hořké pivo se stav do Vítky Beer Pointu. Každá útrata ve vítkovických stáncích podporuje vítkovickou mládež. Probuď sobě Vítka a buď u toho. Ve středu 16. září od 17.30 v Mustang Aréně proti Rytířům z Kladna. Za Ostravu, za Vítky.
2: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
3: No jistě.
2: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
3: No jistě.
2: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
3: No jistě.
2: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
4: Hledáte zážitek pro celou rodinu? Přijďte na dobrodružnou výpravu do Planetária Ostrava. Proletíte se vesmírem, roztočíte tornádo, zažijete zemětřesení a užijete si desítky interaktivních her. Planetárium Ostrava. Vesmír na dosah ruky. Planetárium Ostrava. Více na planetko.cz.
5: Stavebniny Dek přináší mega akci. Vybrané asfaltové pásy Elastek a Glastek nyní za skvělou cenu a navíc v každé ucelené paletě jedna role zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 18. září. Tak si přijďte pro roli asfaltového pásu Elastek a Glastek zdarma. Více na Dek.cz.
6: Hledáte toho nejlepšího pro svůj nový vůz? Hyundai

0: Vozy MG. LXM Motors, váš autorizovaný prodejce a servis vozů Hyundai a MG.
1: Čekání je u konce. Primark nyní dorazil do Avion Shopping Parku. Objevte v našem zbrusunovém obchodě dámskou, pánskou a dětskou módu, ale i doplňky, kosmetiku a domácí potřeby. Nenechte si ujít naši skvělou módu za dostupné ceny. Primark. Milujte ten pocit.
2: Chceš práci, která má smysl? Která nabízí unikátní příležitosti? Pracuji pro společnost Huisman a svoje výsledky můžeš vidět po celém světě. Vyrábíme špičková strojírenská zařízení již přes 90 let. Přihlas se na práce@huisman.cz a dělej, co tě baví. S Huismanem ze Sviadnova až do celého světa.
3: Novinka Balancio od Alpíka. Prémiové doplňky stravy, které pro vás vyvinul váš tradiční český dodavatel bio a eko kosmetiky Alpík.cz. Balancio. Inspirováno přírodou, ověřeno životem. Podpořte své zdraví a obrany schopnost doplňkem stravy Imunita s ženšenem, rakitníkem, echinaceou a důležitými vitamíny.
1: Hit Radio.
4: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

zdravit, jdeme zdravit, splnit nějaké to přání. Na náš WhatsApp s číslem 724-299-199 nám totiž můžete klidně nechat nějaký vzkaz. A pokud bude prostor, tak se na něj dostane jako právě teď. Takže já čtu. Krásný den vám do rádia, prosíme o zahrání nějaké hezké písničky pro naší kolegyni Dášu a jejího manžela Vlastu k životnímu jubileu. Hodně zdraví a elánu do dalších let vám přejí holky z Kópu ve Starém Jičíně. Moc děkujeme. Tak to by bylo, abych tohle nevyřídila, když sama, že jo, jsem ze Starého Jičína, to by byl hřích. My taky přejeme všechno nejlepší a posíláme Dáši a jejímu manželovi Soul Asylum. Hezký den přejeme.

0: De facto zvoní s Hitrádiem. Vyhraj si svůj díl ze 100 000, ještě než vyrazíš do práce.
1: Pondělí 7.10. Zvonek, aby už dobře víte, co to znamená, a rychle se podívat z okna nebo za dveře, jestli tam náhodou nestojíme, neneseme penízky. I dneska jsme stáli a penízky nesli, ale nikdo se neobjevil. Co to znamená? Zítra v 7.10 budeme u někoho z vás stát se 7 000 korunami.
2: Zvoníme teď. Startuje limit 30 vteřin, tak pojďte se podívat, vy, kdo jste registrovaní, jestli venku nepotkáte Filipa Bartka s 6 000 korunami nad hlavou.
3: Já, a přesně mám je nad hlavou, přesně takhle mávám. Je tady přiotevřená branka, ale pořád ještě jako se nikdo neukazuje.
2: Posledních 12
1: 7,
2: vteřin.
1: Ne.
3: Projel traktor.
2: Tak ať je nevezme ty prachy, prosím tě. Z ty ruky.
3: No, schováme, schováme.
1: Pojďte ven rychle, už to
3: nikdo
1: poří.
3: Nejde.
2: Nic, jo?
3: Ne, ale branka je pořád přiotevřená.
2: No teď už to je jedno.
0: Další prachy ti vezeme zase zítra.
4: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to lítalo, je tu Stavmat. Právě teď samonivelační hmota z vlákny ST-Line za akční cenu. Vyrazte pro ni do nejbližší prodejny stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu. Každý den řešíme malé i velké výzvy v péči o své zdraví, v pohybu a sportu, pro šťastný úsměv našich nejbližších. A právě v těchto chvílích na to nejste sami.
5: Vojenská zdravotní pojišťovna dospělým přispěje 700 korun na pohyb, 1000 korun na očkování nebo 500 na dentální hygienu. A myslíme i na vaše děti. Ty mohou získat 1000 korun na sport, 700 na plavání a další 1000 na lyžák nebo letní tábor. Vojenská se postará o celou vaši rodinu. Přidejte se k nám na vozp.cz.
6: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
7: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itonk. Itonk. Domov na prvním místě.
8: Na zahradu, na terasu, Titon, Titon. Dlažby, ploty, sluší, všude přitom, Titon.
9: Luka od Ditonu. Dlažba se třemi povrchy a stylovými barvami. Pro doma ji nyní pořídíte za akční cenu 649 korun za metr čtvereční. Pro doma.
10: Oslavte 30. výročí legendy. Škoda Octavia v akční edici 30 let vyniká svým designem, prémiovým lakováním a koly z lehké slitiny. Nyní navíc s balíčkem zimních kol a celoročních koberečků za 1 korunu. Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou. Více na škodaauto.cz.
11: Z GLS teď zásilky klapnou i o víkendu. Do GLS boxu po celém Česku vám totiž balíček rádi doručíme klidně i v sobotu. Pokud na páteční objednávku nechcete čekat až do pondělí, využijte sobotní doručení z GLS. Nechte to na nás. Z GLS to klapne i v sobotu.
12: Teta drogérie je na každém rohu, tak jsme šli za ní.
13: Tomas Arsov v Tetě?
12: Přesně, salonní péče je teď zase o kus blíž.
13: Vybrané produkty Tomas Arsov nově v 516 prodejnách Teta drogérie.
12: Tomas Arsov, salonní péče, nyní ještě blíže vám.
14: Jabloně? Máme. Třešně? Máme. Meruňky? Máme. Švestky? Máme. Všechno máme. Libovolné druhy ovocných stromů, keřů i tisíce druhů dalších rostlin? Máme. A když je máme my, můžete je mít výhodně i vy. Zahradnictví Spomyšl. Máme vše, aby se vaše zahrada měla líp. Udělejte si k nám výlet nebo nakupte online na zahradnictvíspomysl.cz.
15: Hledáte zážitek pro celou rodinu? Přijďte na dobrodružnou výpravu do Planetária Ostrava. Proletíte se vesmírem, roztočíte tornádo, zažijete zemětřesení a užijete si desítky interaktivních her. Planetárium Ostrava. Vesmír na dosah ruky. Planetárium Ostrava. Více na planetko.cz.
16: Lásko, pořídíme si vinylovou podlahu Experto Family.
17: Vinylovou? A bude sama hrát?
16: Ne, ale je kvalitní a vydrží téměř vše.
18: Experto Family. Od V podlahy.
19: Chceš žít značkovej život? Nebo ten opravdový? Značka si ty. www.bezpotisku.cz.
20: Zveme vás do divadla Broadway na nový muzikál z hitů 90. let Michala Suchánka a Petra Kolečka Anděle. V hlavních rolích Tomáš Matonoha, Ivana Jirešová, Tomáš Měcháček, Michal Novotný, Jitka Boho, Milan Peroutka, Jan Komínek a mnoho dalších. Vstupenky v divadle Broadway a v síti Ticketportal.
21: Vyměňte městský ruch za svěží vzduch a beskydskou přírodu s nádhernými výhledy. Český běh žen 2026 vás letos zve na golfové hřiště v Čeladné. Přijďte si zaběhat, načerpat novou energii a užít si den plný radosti. Sami nebo s rodinou, o kterou se postaráme. Zažijeme to spolu na Čeladné 27. září. Registrace na českýběhžen.cz. Český běh žen 2026. Z města do přírody pro zážitek, který zůstane v srdci.
22: Výkup vozů v Autohity. Za vaše auto dáme vám víc. Přijeďte do Vítkovic. Auto oceníme, i hned vyplatíme, přepis vozů spolehlivě zajistíme. Volejte 800 120 800. Autohity.cz.
23: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
2: A mě by zajímalo, jestli vůbec jako dneska pozná normální člověk rozdíl mezi telefonem, co jako vyšel loni a co vychází teď, že to vypadá všechno stejně.
24: Mně přijde, že to je strašně poznat na těch foťácích. Jo, že to je opravdu jako jediný je rozdíl, který já pociťuju.
2: To je fakt, no, takže jestli ten foťák bude dobrý, to tak už nebudu mít ani jednu ledvinu. Tam první padla na 15 tehda.
23: Jsi snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.

0: si náladu.
1: Nejlepší dopravní servis z Moravy a Slezska na Opavsku ve Vlaštovičkách. V ulici u Pikule probíhá výstavba chodníků, počítejte s omezením. No a v Olomouci v Lazecké ulici u křižovatky s Florikovou, počítejte s omezením kvůli výstavbě zastávky autobusu. Co se děje na cestách, pište nebo posílejte hlasovky na náš WhatsApp 724-299-199.
0: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách. Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny. Na nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro. Stavebniny Janík. Ztracené bednění, lepenky, cihly a další materiál pro hrubou stavbu nakoupíte nejvýhodněji v síti prodejen Stavebniny Janík. Stavebniny Janík. Od cihly až po vanu, všechno tady dostanu. Rodinné řeznictví H plus H. Už 35 let vyrábíme poctivé uzeniny. Dopřát si kvalitu není luxus. Řeznictví.hh.cz.
2: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na naší pobočce v Ostravě, Opavě, v Olomouci nebo ve Zlíně. Home Credit. Pro lepší příběhy.

0: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdekoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. On air.
1: Online.
0: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Rádio.
2: Je 12 hodin, dobré poledne, u zpráv přelci Jedeňková. Prezident Petr Pavel bude v podvečer jednat na Pražském hradě s premiérem Andrejem Babišem. Řešit budou zahraniční politiku, aktuální témata a také prezidentovu účast na valném shromáždění OSN. Minister zahraničí Petr Macinka se jednání nezúčastní, ač pozvání od hradu dostal. Podvodníci nepolevují a dál zkoušejí z lidí vylákat peníze. Stále se objevují falešné zprávy o údajném dluhu na zdravotním pojištění. Jak to vypadá v praxi, popisuje mluvčí Všeobecné zdravotní pojišťovny Viktorie Plívová.
3: Varování před dluhem na zdravotním pojištění a jeho nutné zaplacení ještě daný den. To je obsahem falešné SMS zprávy, kterou rozesílají podvodníci. Cílem kyberšmejdů je opět získání platby a přístup k bankovním účtům obětí podvodu.
2: VZP nikdy nerozesílá SMS zprávy s výzvou k okamžité platbě prostřednictvím přiložených odkazů. Letošní úroda jablek a hrušek bude horší, než se čekalo. Jarní mrazy, dlouhodobé sucho a krupobytí výrazně zasáhly české sady. Ovocnáři navíc počítají s menšími plody a nižším podílem ovoce vhodného k prodeji. Podle Ovocnářské unie můžou ztráty na tržbách přesáhnout až miliardu korun. Teď ještě pohled k nám.
4: Přízemí bývalého obchodního domu Breda Weinstein v Opavě, který město už několik let rekonstruuje, se postupně mění v prostor pro kulturu, setkávání, vzdělávání a podnikatelské aktivity. Breda Point, který spravuje ostravská kulturní organizace OKO, od září nabízí také každodenní provoz baru, prostory k dispozici kulturním a dalším akcím.
0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu.
4: Na Moravě a ve Slezsku bude převládat velká oblačnost, čeká se zataženo, na většině území se čeká déšť, vyloučit nelze i bouřku, teploty budou do 20 stupňů, v Beskydech a Jeseníkách kolem 2.

Je pravé poledne a také pondělí začínají srdcovky na Hit Rádiu. Přeju krásný den. Ano, dneska je pondělí a pondělí už není pouze název dne. Pondělí je emoce, pondělí je přídavné jméno, sloveso i citoslovce. Když se dneska někoho zeptáte, jak se má a odpoví vám, pondělí, tak přesně víte. Takže snad toho dneska nemáte moc a jestli ano, chce to prostě jenom dobrý oběd. A po obědě taky dezert. A kafe. A taky srdcovky na Hit Rádiu. Ty začínají tedy právě teď a stylově začneme zpěvačkou September, když máme venku ten September. Tak ještě jednou, pohodové pondělí s Hit Rádiem.

0: Kanceláři září, v rádiu září a venku taky září.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: To byla Září, tedy zpěvačka September, která zářila chviličku tady u nás na Hit Rádiu. Srdcovka číslo 1 ve 12 hodin a 7 minut přesně. A my půjdeme do armády. Ano, je to mimochodem 21 let, co máme v Česku profesionální armádu. Kluci už nechodí na vojnu a mladí tak pomalu ztrácí disciplínu i úctu k autoritám, to tak je. Ale na druhou stranu, za mě, zase nestrácí po škole 2 roky života. No a tak se ptám, pánové, co jste byli na vojně? Jo, úplně na rovinu. Úplně na rovinu, jak vzpomínáte na vojnu? Šli byste do toho znova, teď s těma zkušenostma? A nebo třeba jenom na kratší dobu? Na rok, na půl roku? Máte nějakou historku z vojny? To většinou jsou nejčastější historky, když se takhle jako chlapi potkají, tak většinou vzpomínají právě na vojnu. Tak dejte vědět na 777-937-777. A dámy, vy klidně můžete se zapojit taky. Chtěl bych vědět, jestli si pamatujete, když ten váš šel na vojnu, jestli vám vydržel vztah, jak se to vnímali, tak mi napište zprávu nebo pošlete hlasovku, ať už to bude nějaká historka nebo jenom názor na vojnu. Dáme si dneska tady takový jako trošku zelený téma, vojensky zelený. A k tomu tak si taky dáme píseň od skupiny Status Quo, In the Army Now, což je píseň z roku 1986 a to je docela paradox, protože právě ročník 1986 je první ročník v Česku, co už nešel k odvodu. Tak teď tady na Hit Rádiu jdeme tak trošku do pozoru, můžeme salutovat Status Quo, In the Army Now, srdcovka číslo 2.

0: Shania Twain na Hit Radio jako třetí srdcovka.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: Co aktuální píseň podle toho názvu Man I Feel Like Woman, tedy chlape, cítím se jako žena. V dnešní době identifikování se jako různý pohlaví, reoperací pohlaví a tak opravdu docela aktuální. I když teda Shania Twain v této písni to opravdu myslela úplně jinak. Dneska neprobíráme přerod z žen na muže nebo obráceně, ale z kluků na chlapy. Jak vzpomínáte na vojnu, jsem se ptal v dnešních srdcovkách. Honza píše, hele, vojnu jsem nesnášel, ale s odstupem času musím uznat, že to nějaký efekt mělo, zocilil jsem se, ale opravdu to bylo zbytečně dlouhý, stačilo by půl roku a myslím, že by na půl roku měli jít opravdu všichni. Další zpráva, ta je i od vás, dámy. Jana píše, ahoj, já jsem měla manžela na vojně v Pardubicích a každý den jsem mu psala dopisy. 700 dopisů jsem mu napsala. Bohužel už není mezi námi, ale byl moje láska největší celoživotní. Zdraví Jana. Tak děkuju za tuhle zprávu. Koukneme taky na hlasovky.
3: Ahoj, tady Tomáš. Šel bych zase na vojnu, byla tam sranda. Sloužil jsem u velitelské zabezpečující letky Miškovice PDO 8407 a bylo to fakt super, ale taky zařezávačka. A pak na velitelství územní obrany 8529. No tam to bylo taky super. Takže a ty mladý bych tam nakopal, protože to je samej metrouš, samej slaďouš, ale tam já bych jim měl takový čočky, kde jich byl jejich mázlo, že by čuměli jak banán na nový vrata. Tak zatím čau.
0: Děkuju, jako kdybych byl na vojně najednou. Úplně to slyším. Tak, další zpráva. Ahojky Super Radio, já jsem se seznámila s vojákem z posádky ze Stříbra a vzala jsem si ho i za manžela. Vydrželo nám to 20 let. Krásný jeden rok života, seznamování a čekání, zda to vydrží. Ráda na to vzpomínám. Tak ty vzpomínky dámy mají určitě trošku jako jiný než chlapy. Někomu ta vojna vyhovovala, chápu, že někdo se tam i bál, což Tomáš je takový jako jasný důkaz asi proč. A jak vzpomínáte vy? Dejte vědět, teď Amy Winehouse.

0: Where is the love? Je 12 hodin 25 minut.
1: Srdcovky Hit Rádia.
0: To byla poslední srdcovka, za chviličku srdcovka na přání. Ještě uzavřeme téma vojna. Vojna není kojiná, to tak, jako se vždycky říkalo, a to platilo. Mám tady zprávu od Lukáše, který píše: čau, na vojnu vzpomínám v dobrým, i když myslím, že to někdy byla ztráta času, plnit úplně nesmyslný rozkazy, jenom proto, že je to rozkaz, to bylo stupidní. Ale taky mě to zocelilo, to jako jo, souhlasím, že bych tam dnešní mládež na pár měsíců poslal. Taky jsem sloužil ve Stříbře, tak zdár. Lukáši, díky za zprávu. Tolik dneska k vojně a vašim vzpomínkám. Přišlo mi tady ještě spoustu jako různých historek, ale to bylo fakt jako udělat si nějaký hodinový podcast, jak bylo na vojně. Na to bohužel nemáme čas, protože musíme dát taky prostor i vám, kdo byste si chtěli zahrát dneska srdcovku na přání. 7

0: 937 je telefonní číslo. Napište mi, co byste chtěli slyšet, nebo klidně pošlete hlasovku, to nechám na vás. Za chviličku si dáme srdcovku na přání.
1: Česká profesionální kosmetika, která podtrhne vaši krásu. Syncare, dermokosmetika, biokosmetika a nově i hotelová kosmetika. Syncare, téměř 30 let pečujeme o vaši pleť. www.syncare.cz.
2: Azore, ke mně, nech tu srnku!
1: Smala GPS, žádný stres. Vidíte přesně, kde je váš pes i tam, kde je špatný signál. Baterie vydrží až 20 dní. Pořiďte si také Malu, český GPS tracker pro bezpečí vašich mazlíčků. Kupte na malagps.cz.
3: Chcete zjistit, co se děje s vašimi odpady? Přijďte na Den otevřených dveří OZO Ostrava. Jediná česká linka na třídění směsného odpadu. Moderní popelářská auta i tři veteráni. Nabídka zboží z reuse centra. Zábava, tvoření, poučení pro malé i velké. Den otevřených dveří v areálu OZO v Kunčicích 19. září od 9 do 4.
4: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
5: Frýdek Místek žije vínem je zpět. V sobotu 19. září v areálu Nová osmička. Zažij den plný chutí, vůní a radosti. Buď u toho. 16 vinařství, nový doprovodný program, cymbál, tanec a degustace. Festivalový balíček se vstupenkou najdeš na fmžijevínem.cz. 19. září zve pořadatel na vínko.
6: Broze. Více než čtvrt století v České republice vyrábíme a vyvíjíme komponenty, které denně využívají miliony řidičů po celém světě. Za našimi inovacemi stojí lidé. Naši vývojáři, konstruktéři a specialisté. Každý den hledají nová řešení, testují nové možnosti a proměňují technické výzvy v konkrétní výsledky. Právě díky jejich práci vznikají produkty, které posouvají naše technologie dál. Broze. Společně silnější.
7: Ahoj, tady Sagwan Tofy. Nejúspěšnější český hit muzikál Děti ráje slaví 20 let a to si zaslouží velkou oslavu. A proto za vámi vyrážíme do 8 sportovních hal.
8: A vemte sebou i děti. Já tam budu taky, tak čus bus autobus.
7: Jedeme za vámi, jsme vaše Děti ráje.
9: Vstupenky na dětirájetour.cz.
8: Bude vejdán.
10: Elvin, nebezpečně spolehlivá technika. Elvin Prodej, to jsou grily, pily, traktory, sekačky i robotické, brusky, vrtačky. To je Elvin Prodej. Skvělý výběr, skvělé ceny, skvělý servis, skvělá prodejna, skvělý e-shop. Ostrava Martinov, Turkovu 2 a e-shop elvin.cz.
11: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
12: Týden plný slev s oblíbenou americkou značkou G5. Legendární džínové produkty, ikonické americké logo kousky nebo trendy outfit pro celou rodinu z nejnovější kolekce. To je Gap. Nenechte si ujít dodatečnou slevu 30% na vše a pořiďte si nový originální kousek ještě dnes. Nakupujte online na Gap.cz nebo v mobilní aplikaci Gap+.
13: Gap. Individual style for every generation.
14: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února a nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Persil prací prášek 45 dávek za novou běžnou cenu 249,90. Nebo tvoje Lidl značka Formel prací gel 40 dávek za novou běžnou cenu 69,50. Lidl, to se vyplatí.
15: Sezakovám v Ostravě, Opavě a Třinci vyřeší ucpaný odpad, zmonitoruje kanalizaci a nebo vyveze žumpu. Auta mají malá pro domácnosti a velký mašiny na těžký kál, i na ten nebezpečný. Tak nečekej a volej Sezako.
16: Novinka Balancio od Alpíka. Prémiové doplňky stravy, které pro vás vyvinul váš tradiční český dodavatel bio a eko kosmetiky Alpík.cz. Balancio. Inspirováno přírodou, ověřeno životem. Podpořte své zdraví a obrany schopnost doplňkem stravy Imunita s ženšenem, rakitníkem, echinaceou a důležitými vitamíny.
17: Mami, chci chodit do parkouru!
16: Tak dobře, a co to vlastně je?
17: Naučím se tam překonávat překážky, skákat i bezpečně dopadat a budu umět i salto.
16: A kde budete trénovat?
17: V Parkour Hale v ve Frýdku Místku, ale i v dalších 50 městech na celé Moravě.
18: Mají kroužky pro začátečníky, pokročilé, pro malé i dospělé.
17: Pořádají taky oslavy, akce, workshopy, tábory a soustředění.
18: Jsme parkourová komunita Improve Yourself. Více na školaparkouru.cz.

0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
1: Hit Radio. Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Jackson. Co tě nezabije, to tě posílí. What doesn't kill you, make you stronger. Na Hit Radio. No a my jdeme na srdcovku na přání.
1: Největší hity, největší srdcovky.
0: S vámi Jirka Pelnář, jsem rád, že mi posíláte na WhatsApp Hit Radio s číslem 777-937-777 vaše tajná přání, co byste chtěli slyšet. No a dneska vybírám Lucku. Lucka napsala, ahoj Jiříku, ten podzim venku je unavující a pondělí je dnes v práci šílené. Ideálně bych snědla alespoň 3 tabulky čokolády na energii, ale nemohu si to se svými kely dovolit. Nemáš nějakou srdcovku, kde by čokoláda hrála hlavní roli? Děkuju, zdravím. Díky. Jestli jako něco, co jsem v pondělí potřeboval, tak je přesně jako tohle úkol, takhle náročnej. Taky to mám těžký v pondělí, taky potřebuji nějaký rozjezd. Ale jo, samozřejmě, od toho jsem tady. Tak když čokoláda... Tak si dáme čokoládu. Mám teda tady hodně jako archivní čokoládu. Už z roku 1975. Britská soulová skupina Hot Chocolate. Horká čokoláda, to se hodí i do toho počasí. Takže je to spousta energie a taky něco na zahřátí, když už venku ten podzem trošku je. No a holky, dneska vám to různě sluší.

0: tak všechno mám.
1: Poetika a blízko, posloucháte Hit Radio. Teď akorát tady koukám na Instagram Poetiky a mají tam nějaký jako záznam z koncertu, který se jim fakt vydařil a píšou tady jako, že tohle pro ně bylo naprosto strhující. A říkám si, já jsem ještě asi nikdy nebyl na koncertě skupiny Poetika. Tak pokud to máte úplně stejně, možná bychom si mohli dát nějaký předsevzetí a třeba to příští rok změnit. Ať podpoříme taky ty český umělce, nejenom ty úplně ty největší český umělce, ale i tady ty kluky, který tu hudbu taky dělají, protože je to baví. Poetika a blízko, další tedy hit tady u nás na Hit Rádiu. Do 13. hodiny stihneme ještě například Lady Gaga, nebude chybět ani Kamarád. Ve 14 hodin nejnovější zprávy, tedy ve 13. Ale bylo by to dobrý, ne, kdyby už byly dvě. Kdyby to pondělí utíkalo takhle rychle, vůbec bych se nezlobil, kdyby to šlo ob hodinu. Ve 13 hodin tedy nejnovější zprávy, to vám řekneme, kde se co děje a možná taky, jestli a který z politiků se bude veřejně omlouvat na sociálních sítích. Počkejte se na to.
2: Slyšíš to? Takhle. Zvoní peníze. Kdo pak to zvoní? 100 000ová hra pro start podzimu. Registruj se u nás na webu, v 7 hodin 10 minut po našem zvonění otevři dveře a vyhrávej peníze. Kdo pak to zvoní? Snídaně šampionů na Hit Radio. Zlepši si náladu. Co se děje na Moravě a ve Slezsku?
3: Jestli máte rádi trochu strašení, vyrazte v sobotu 19. září na hrad Bouzov. Ten se na jedno odpoledne promění v pekelný hrad. Čekají vás Krampus čerti, démoni, čarodějnice a další strašidla. Připravená bude taky strašidelná stezka, ohnivá show, tematická vystoupení nebo stánky s občerstvením. Program je určený dětem i dospělým a probíhat bude od 12 hodin až do 6:30 večer. Druhý ročník pekelného hradu Bouzov se koná v sobotu 19. září.
2: Víme, co se děje v Moravskoslezském kraji. Hit Radio Orion.
4: trenirkarla.cz
5: Hlášení pro lovce slev.
4: Trenky, boxerky, ponožky i kalhotky nyní koupíš se slevou až 80%.
6: No to není možný.
4: Jo, čtu to dobře. Až 80%. Dnes objednáš, zítra máš. trenirkarla.cz
7: Bomba ceny v Argos Elektro právě explodují. Argos vám nyní nabízí balení 100 metrů měděného kabelu CIKIE 3x1,5 za skvělých 1840 korun včetně DPH. Tak si pro něj přijďte co nejdříve. Více na argos.cz. Argos pro elektrikáře.
8: Prodáváte auto a chcete dostat nejvíc?
9: Pak přijeďte do AutoESA.
8: Vaše auto zdarma naceníme a převezmeme záruky.
9: A navíc pouze nyní garance nejvyšší výkupní ceny.
8: Máte už nabídku od jiného prodejce? My vám dáme ještě víc a to i hned a v hotovosti.
9: Kdo na to jde od lesa, prodá auto u ESA.
10: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
11: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
12: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
13: Hledáte zážitek pro celou rodinu? Přijďte na dobrodružnou výpravu do Planetária Ostrava. Proletíte se vesmírem, roztočíte tornádo, zažijete zemětřesení a užijete si desítky interaktivních her. Planetárium Ostrava. Vesmír na dosah ruky. Planetárium Ostrava. Více na planetko.cz.
14: Mimořádná zpráva pro všechny živnostníky a firmy. Zbývá posledních 200 vozů Peugeot Boxer za 499 000 korun bez DPH. Získejte spolehlivého partnera pro své podnikání se zárukou 5 let nebo 200 000 kilometrů. Nezmeškejte tuto jedinečnou nabídku a zastavte se ještě dnes pro svůj nový Peugeot Boxer za 499 000 bez DPH.
15: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na naší pobočce v Ostravě, Opavě, v Olomouci nebo ve Zlíně. Home Credit. Pro lepší příběhy.
6: Světová herní špička míří k dětkovi. Jako první v Česku přinášíme novinky od legendárního studia Hexo Gaming. Originální grafika a zážitek, který znají hráči po celém světě. Zkus je i ty. Herna u dětka.cz.
16: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
17: Levněji už to nejde.

Budějovice. Další bezkonkurenční ceny najdete na uhlimorava.cz. Novinka Balancio od Alpíka. Prémiové doplňky stravy, které pro vás vyvinul váš tradiční český dodavatel bio a eko kosmetiky Alpík.cz. Balancio. Inspirováno přírodou, ověřeno životem. Podpořte své zdraví a obrany schopnost doplňkem stravy Imunita s ženšenem, rakitníkem, echinaceou a důležitým

Dvojka od Dytonu. Dlažba se třemi povrchy a stylovými barvami. Pro doma ji nyní pořídíte za akční cenu 649 korun za metr čtvereční.

0: jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Selaví, tak to je poslední hit mezi 12. a 13. a my říkáme Selaví dnešnímu poledni, jdeme na zprávy.
1: Máme pro vás nejlepší dopravní servis z Moravy a Slezska. Míříme do Ostravy, v Jubilejní ulici došlo ke střetu dvou osobních vozidel. S opatrností je tudy místo průjezdné, i tak dávejte pozor. A co se děje na cestách, to nám pište nebo posílejte hlasovky na náš WhatsApp 724 299 199.
2: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách.
3: Ahoj lidi, zdraví vás Salichovci a Třebovický koláč.

0: folklorní soubory. Areálu zažijete šermíře, divadla, řemesla a minizol. Těšíme se na vás 18. až 20. září. www.třebovickýkoláč.com.
1: Stavebniny DEK přináší mega akci. Nejprodávanější karesíť KH20 do základové desky nyní za skvělých 430 korun včetně DPH. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 18. září. Tak si přijďte pro karesíť za super cenu. Více na DEK.cz.
2: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon.cz.

0: Svijany k pohodovým chvílím prostě patří. Dopřejte si tradičně vařené české pivo i dnes. Svijany. Srdeční záležitost.
1: On air.
2: Online.
1: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
3: Je 13 hodin, dobré odpoledne, u zpráv přeje Lucie Daňková. Vládní zmocněnec pro klimatickou politiku Filip Turek se má omluvit hnutí Duha. Nepravomocně mu to nařídil pražský městský soud kvůli výroku, kterým ekologickou organizaci spojil ze smrtí lidí při povodních. Reakce poslance zatím známá není. Podnikatelé by si měli dát pozor na změny spojené s návratem EET. Nová pravidla se totiž budou týkat i některých plateb, které se dříve evidovat nemuseli. O co jde, popíše mluvčí ministerstva financí Šárka Pavlasová.
4: Evidovat se budou platby uskutečněné při osobním kontaktu se zákazníkem, ať už půjde o hotovost, kartu, mobilní telefon, chytré hodinky, prsten nebo QR kód. Nově se tak evidence vztáhne i na moderní způsoby plateb, které dnes podnikatelé běžně používají.
3: Naopak běžné bankovní převody, úhrady faktur ani další platby na dálku evidenci podléhat nebudou. Zemřel bývalý fotbalový reprezentační brankář Luděk Mikloško. Na sociálních sítích o tom informoval Baník Ostrava, kde 64-letý Mikloško chytal v letech 1982 až 1990 a od roku 2022 tam působil v roli šéfa sportovního úseku. Zemřel po těžké nemoci. Teď se ještě podíváme k nám.
5: Olomoucká zoologická zahrada dokončila voliér pro papoušky. Opravy trvaly necelý rok a voliéry díky nim získaly novou střechu, fasádu, přírodnější vybavení i černé plativo. To méně ruší při fotografování. Do rekonstruovaných prostor zoo přemístila některé druhy papoušků, které dosud chovala v neveřejném zázemí.
1: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia CZ a v DABu.
5: Na Moravě a ve Slezsku dnes převládá velká oblačnost. Očekává se zataženo na většině území s deštěm nebo s bouřkami. Nejvyšší teploty do 20 stupňů.
1: Hit Radio. Jirka Pelnář. Hit Radio.
6: A my pokračujeme dál. Pondělní odpoledne se ponese v duchu také předpovědi počasí, protože to všichni sledujeme. Na jednu stranu se na nás řídí informace o tom, že bude až 27 stupňů a že tady bude zase horko. Hned na to přijde nějaká šílená zase jako změna a budeme skoro mrznout. Tak co si člověk má vzít tento týden na sebe? I to budeme řešit dneska mezi 13. a 14. hodinou. Teď Dua Lipa.

Pitbull Back in Time na Hit Radio, 13 hodin 13 minut, posloucháte Hit Radio. Máte doma gumovky? Jestli ano, tak super, protože ty se vám letos na podzim hodí. Asi to bude opravdu hit pod zimu, protože to vypadá podle předpovědi, že místo procházek v křupavém, popadaném barevném listí, tak se budeme listopadu brodit bahínkem, protože má opravdu listopad celý propršet. Takže pokud jste přemýšleli nad novým kouskem do šatníku letos na podzim, asi bych začal u botníku, tady konkrétně u bot. A pokud na gumáky úplně nemáte odvahu to takhle nosit do práce nebo kamkoliv do města, chce to nějaký funkční boty. O tom žádná, s membránou a ideálně protiskluzovou podrážkou. No a i když se už možná dámy těšíte na svůj oblíbený svetr, že na čase to konečně vytáhnout, tak nespěchejte, v říjnu ho asi tak moc potřebovat nebudete, protože podle předpovědi má být říjen doslova sluníčkový. Je to zvláštní, no, prostě každý z nás si pamatujeme doby, kdy normálně bylo jaro, léto, podzim, zima, a teď koukáme, že asi časem tu zimu úplně vyškrtneme a možná, že se ještě dožijeme i doby, kdy budeme střídat pouze dvě roční období, a to léto a podzim. No, my si s tím nějak poradíme, ale jako co dám dětem do školky a do školy na sebe, tak to teda fakt netuším. A ještě navíc, kdo to bude platit. No, tak s tím vám můžeme pomoct. V naší hře Kdo pak to zvoní? Jsou tam nějaké tisícovky, čekají na vás. Kolik přesně, to vám řeknu za chvíli. Teď Leony.

0: Eva Rosler na Hit Radio, 13 hodin 23 minut, posloucháte Hit Radio, za chviličku George Ezra, taky Disturbed. No a já se ptám, chcete 7000? Takhle jenom tak jako na ruku? Není problém, ale musíte být zítra ráno v 7:10 doma. Jo, život není jednoduchý, takže buď budete muset vstávat dřív, a nebo přijdete pozdě do práce. Jedno z toho. Ale 7000 na ruku, to vám prostě nikdo jiný jen tak nedá, takže proto něco musíte obětovat. Přihlašte se do hry na našem webu, poslouchejte snídaní šampionu a jakmile v rádiu uslyšíte zvonek, utíkejte ke dveřím. Když otevřete v časovém limitu a my tam budeme stát, peníze jsou vaše. Takhle jednoduchý to je. Podrobnosti na webu hitradio.cz.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 74,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A podestýlková vejce 30 kusů za 74,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Chcete zjistit, co se děje s vašimi odpady? Přijďte na Den otevřených dveří OZO Ostrava. Jediná česká linka na třídění směsného odpadu. Moderní popelářská auta i tři veteráni. Nabídka zboží z reuse centra. Zábava, tvoření, poučení pro malé i velké. Den otevřených dveří v areálu OZO v Kunčicích. 19. září od 9 do 4.
3: Čekání je u konce. Primark nyní dorazil do Avion Shopping Parku. Objevte v našem zbrusunovém obchodě dámskou, pánskou a dětskou módu, ale i doplňky, kosmetiku a domácí potřeby. Nenechte si ujít naši skvělou módu za dostupné ceny. Primark. Milujte ten pocit.
4: Stavebniny Dek přináší mega akci. Objednejte u nás minimálně 100 metrů čtverečních střešní krytiny a dopravu vám dáme zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do konce září. Doprava zdarma se vztahuje na ploché i šikmé střechy a platí pro nové i stávající zákazníky. Více na Dek.cz.
5: Vážení přátelé, tady Štěpán Kozub a Jirka Krhut. Rádi bychom vás pozvali do ostravského Gongu na náš vánoční koncert, který proběhne 7.12. s celou kapelou. Spousta hostů, spousta písniček, cymbál, humor, dojáky, no prostě tak, jak to má být. Lístky kupujte na Ticketportálu.
6: Jen si duši nepořeš.
7: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itonk. Itonk. Domov na prvním místě.
8: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
9: No jistě.
8: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
9: No jistě.
8: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
9: No jistě.
8: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
10: Oslavte 30. výročí legendy. Škoda Octavia v akční edici 30 let vyniká svým designem, prémiovým lakováním a koly z lehké slitiny. Nyní navíc s balíčkem zimních kol a celoročních koberečků za 1 korunu. Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou. Více na škodaauto.cz.
11: Máme pro vás tip na zajímavé nemovitosti v nabídce MM Reality.
12: Zemědělská usedlost v Chocenicích na Plzeňsku za 8 490 000. Byt 2

0: plus jedna v Ostravě Porubě za 3 miliony 990 tisíc, rodinný dům Praha Strašnice za 14 miliónů 990 tisíc, nájemní dům v Karlových Varech za 12 miliónů 750 tisíc a rodinný dům v Koutu na Šumavě na Domažlicku za 5 miliónů 890 tisíc korun.
1: Aktuální nabídku všech nemovitostí najdete na mmreality.cz.
2: Vodafone vám přináší internet s novou Wi-Fi 7 bez starostí.
3: Už žádný, mami, restartuj to.
4: Už se mi nesekne při penaltě.
5: Už nespane, když páříme s klukama.
2: Nová Wi-Fi 7 je až 3x rychlejší a zvládne desítky zařízení najednou. Přejděte na Wi-Fi, která myslí za vás. Již od 399 korun měsíčně, včetně modemu na první rok. Stavte se v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
6: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na naší pobočce v Ostravě, Opavě, v Olomouci nebo ve Zlíně. Home Credit. Pro lepší příběhy.
7: Novinka Balancio od Alpíka. Prémiové doplňky stravy, které pro vás vyvinul váš tradiční český dodavatel bio a eko kosmetiky Alpík.cz. Balancio. Inspirováno přírodou, ověřeno životem. Podpořte své zdraví a obranyschopnost doplňkem stravy Imunita s ženšenem, rakitníkem, echinaceou a důležitými vitamíny.
8: Zveme vás do divadla Broadway na nový muzikál z hitů 90. let Michala Suchánka a Petra Kolečka Andělé. V hlavních rolích Tomáš Matonoha, Ivana Jirešová, Tomáš Měcháček, Michal Novotný, Jitka Boho, Milan Peroutka, Jan Komínek a mnoho dalších. Vstupenky v divadle Broadway a v síti Ticketportal.

0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

George Ezra na Hit Radio Dance All Over Me. S váma Jirka Pelnář, pročítám si tady zprávy, které píšete v průběhu odpoledne. Terka mi napsala před chviličkou, Jiříku, to mi ani neříkej, že bude celý říjen teplo. Já se těším celý rok, až vytáhnu svůj kardigan. Miluju podzim, knížky a dýňové laté. Terka. Tyjo, Terka, kardigan. To jsem neslyšel, ani nepamatuju, natož abych to takhle viděl napsaný. Samozřejmě vím, že teda kardigan je svetr, pochopil jsem. A taky jsem pochopil, že Terka evidentně patří mezi podzimní lidi. To je skupina lidí, která opravdu existuje. Patříte mezi ně? A nebo máte radši sluníčko, opalovačku a espresso tonic? Lidi se opravdu dělí na letní a podzimní. Já jim říkám slunečníky a deštníky. Do jaké skupiny patříte vy? Pošlete mi taky SMS-ku na WhatsApp Hit Radio 777-937-777. Napište mi jenom slunečník nebo deštník. Já jsem zvědavý, která skupina dneska tráví pondělní odpoledne u rádia, jestli to bude víc slunečníků anebo deštníků. A klidně se poptejte i kolegu v práci, možná, že vám to dá nové téma k řešení v kuchyňce, na dílně, v kuřárně nebo v kanceláři. A upřímně, je měsíc do voleb a cokoliv je lepší řešit s kolegama než politiku. Jo, klidně i to počasí. Tady koukám na WhatsApp Hit Radio a jako první mi do zpráv přišel deštník. Takže fakt ten podzim. No tak víte co? Jestli máte opravdu jako rádi podzim, tak já vám teď navodím ten krásný podzim. Ne to, co teďko venku, jo? Představte si, že máte to dýňové latte, jo? No, cappuccino prostě. Cokoliv, co takhle rádi jako pijete. Máte na sobě ten svůj oblíbený svetr, jdete uličkou v parku, na zemi popadané listí, na stromech, ještě ale většina zůstala, vy máte sluneční brýle a do tváře vás hřeje to podzimní sluníčko, i když trošku fouká ten studený vítr. A neměl jsem to v plánu, ale když teda oblíbený svetr, cardigan, tak si dáme švédskou skupinu Cardigans, tedy svetry, která vydala nádherný hit, jmenuje se Loveful a ten opravdu podle mě zní jako definice toho krásného podzimu. Takže tady pro vás, pro deštníky, hezký slunečný podzim.

0: Cardigans, Loveful, trochu podzimní hit pro všechny deštníky. A že vás je, teda, že vás je, ale není vás tolik jako slunečníků. Takže vítám tedy u nás v našem vysílání vás všechny, kdo máte rádi sluníčko a teplo. Tady jedna moc hezká zpráva. Jedině slunečník, deštníky si stržte zpátky do stojanů. Luky, nádherná zpráva, nádherná. Ale nebudeme se hádat o počasí, ne? Na druhou stranu, i my si, co máme rádi to sluníčko, tak si ještě užijeme, protože opravdu babí léto se má v říjnu vrátit. Tak, dost počasí, dáme si i další hity, za chviličku ještě David Guetta, taky Christina Perry, zitem Thousand Years, což je taky krásná balada. A ve 14 hodin nejnovější zprávy. Tak buďte s námi.
1: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
2: No včera bylo pozdě.
3: Naštěstí je tu onlinetextil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Onlinetextil.cz. Nakupte jednoduše online.
4: Dobrý den, tady je Ivan Vodochodský. Říkáte si, že nová kuchyně dneska stojí majlant? Tak to neznáte XXL kuchyně v Polsku. A mají tam nejen kuchyně, ale i nábytek na míru. A to až o 50% levněji než u nás. Navštivte XXL kuchyně v polském Těšíně nebo XXL-kuchyně.cz.
5: Jsem hrdina.
6: Co tady blbneš?
5: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
6: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
5: Vše na 211.cz.
6: Už toho nech a vy buďte našimi hrdiny.
5: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
7: Neřešte cenu, řešte přílohu. Dlouhodobě snižujeme ceny masa v prodejnách Lidl v Moravskoslezském a Zlínském kraji. Například vepřová krkovice bez kosti 5 plátků za trvale sníženou cenu 179,90 za 1 kg. Nebo vepřový box kosti za trvale sníženou cenu 99,90 za 1 kg. Lidl, to se

0: Luka od Dytonu. Dlažba se třemi povrchy a stylovými barvami. Pro doma ji nyní pořídíte za akční cenu 649 korun za metr čtvereční.
1: Bomba ceny v Argos Elektro právě explodují. Argos vám nyní nabízí balení 100 metrů měděného kabelu CIKIE 3x1,5 za skvělých 1840 korun včetně DPH. Tak si pro něj přijďte co nejdříve. Více na argos.cz. Argos pro elektrikáře.
2: GLS teď zásilky klapnou i o víkendu. Do GLS boxu po celém Česku vám totiž balíček rádi doručíme klidně i v sobotu. Pokud na páteční objednávku nechcete čekat až do pondělí, využijte sobotní doručení z GLS. Nechte to na nás. Z GLS to klapne i v sobotu.
3: Dopřejte svému dítěti nejlepší start do světa sportu. Gymnatlon je metodicky propracovaný sportovní program vytvořený ve spolupráci s experty pro děti od 2,5 do 11 let. Hravě a všestranně rozvíjí pohybové schopnosti a vytváří pevný základ pro jakýkoliv sport. Už 20 000 dětí v Česku sportuje s Gymnatlonem. Registrujte se na gymnatlon.cz.
4: V Grand Optical víme, že život je plný příběhů. Od prvního rande až po svatbu. S multifokálními brýlemi na všechny vzdálenosti uvidíte jasně každý detail příběhu vašeho života. Nyní multifokální skla za cenu běžných. Grand Optical, pomáháme vám vidět lépe.
5: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, housy, vůně, pot i sporek, žádný keci, funkční věci. ANGRI.BARDS.CZ.
6: Hledáte zážitek pro celou rodinu? Přijďte na dobrodružnou výpravu do Planetária Ostrava. Proletíte se vesmírem, roztočíte tornádo, zažijete zemětřesení a užijete si desítky interaktivních her. Planetárium Ostrava. Vesmír na dosah ruky. Planetárium Ostrava. Více na planetko.cz.
7: Trenírkarna.cz.
8: Hlášení pro lovce slev.
7: Trenky, boxerky, ponožky i kalhotky nyní koupíš se slevou až 80%.
9: No to není možný.
7: Jo, čtu to dobře. Až 80%. Dnes objednáš, zítra máš. Trenírkarna.cz.
10: Elvin. Nebezpečně spolehlivá technika. Elvin Prodej. To jsou grily, pily, traktory, sekačky i robotické. Brusky, vrtačky. To je Elvin Prodej. Skvělý výběr. Skvělé ceny. Skvělý servis. Skvělá prodejna. Skvělý e-shop. Ostrava Martinov, Turkovu 2 a e-shop elvin.cz.
11: Česká profesionální kosmetika, která podtrhne vaši krásu. Syncare, dermokosmetika, biokosmetika a nově i hotelová kosmetika. Syncare, téměř 30 let pečujeme o vaši pleť. www.syncare.cz.
12: Výkup vozů v Autohity. Za vaše auto dáme vám víc. Přijeďte do Vítkovic. Auto oceníme, i hned vyplatíme, přepis vozů spolehlivě zajistíme. Volejte 800 120 800. Autohity.cz.

0: jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Gone, gone, gone, tedy pryč, pryč, pryč. No pryč je i druhá odpolední hodina, tak jdeme do té třetí, začínáme nejnovějšími zprávami, podíváme se na aktuální dopravu.
1: Je tady nejlepší dopravní servis z Moravy a Slezska. Na dálnici D1 mezi 310. až 320. kilometrem směrem na Ostravu bude na krajnici probíhat sečení křovin. Tak s tím počítejte a co se děje na cestách, to už nám pište nebo posílejte hlasovky na náš WhatsApp 724 299 199.
2: Mami, proč máme všechno od Konceptu?
3: To jen se zeptej tatínka.
4: Detaily. V Konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
5: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
6: Pozor, mimořádná zpráva. První mrazíky na naše území ještě neudeřily, ale od října očekáváme plné pneuservisy. Nečekejte na fronty a přezujte v Best Drive už v září. V Best Drive získáte 10% slevu na přezutí a jistotu kvalitní služby. Nečekejte, až bude plno. Přezujte v září v Best Drive s extra slevou 10%.
7: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to lítalo, je tu Stavmat. Právě teď samonivelační hmota z vlákny ST-Line za akční cenu. Vyrazte pro ně do nejbližší prodejny stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
8: Kovona systém Český Těšín.
9: Aktuálně máme volné tyto pozice. Strojírenský dělník, obsluha svařovacích robotů a mechanik strojů a zařízení. Bližší informace najdete na www.kovona.cz.
8: Kovona systém Český Těšín. Váš významný český zaměstnavatel Moravskoslezského kraje. www.kovona.cz.

0: Svijany k pohodovým chvílím prostě patří. Dopřejte si tradičně vařené české pivo i dnes. Svijany. Srdeční záležitost.
1: On air. Online. I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
2: Je 14 hodin, dobré odpoledne, u zpráv přeje Lucie Denková. Hypotéky v Česku jsou nejdražší za více než 2 roky. Jejich průměrná sazba dál roste a bydlení ve vlastním se tak Čechům vzdaluje. Ceny v příštích měsících pravděpodobně ještě porostou. Jakou fixaci teď zvolit, vysvětlí ekonom Lukáš Kovanda.
3: V tuhle chvíli se vyplatí hlavně fixace 3letá, protože 1letá je přílišným rizikem tváří v tvář právě válce v Perském zálivu, která je tím klíčovým hnacím motorem růstu cen hypoték.
2: Dále je možná i 5letá fixace, ta nabízí většinou větší jistotu, podle Kovandy za ní ale můžeme zaplatit zbytečně vysokou cenu. Návrh státního rozpočtu počítá s tím, že slevy na jízdné ve veřejné dopravě pro seniory a studenty zůstanou ve výši 50%, na jejich navýšení na 75%, se kterým počítá programové prohlášení vlády, nebylo dostatek zdrojů, řekl to dnes před jednáním kabinetu ministr dopravy Ivan Bednárik. Marek Eben a Tereza Kostková budou letos naposledy moderovat taneční soutěž Stardance. Náhradu zatím Česká televize neoznámila. Na zahradě britského velvyslanectví dnes se Česká televize také představila aktuální znělku soutěže. Jejíž 14. řada začne 10. října. Slavnostní finálový večer se uskuteční 12. prosince. Teď ještě pohled k nám.
4: Cyklisté už mohou využívat kompletní cyklostezku mezi Opavou Kateřinkami a Oldřišovem. Nový úsek dlouhý zhruba 2 kilometry navazuje na první část stezky dlouhé téměř 1500 metrů. Ta je v provozu od roku 2019. Celkem si projekt vyžádal investici okolo 5 milionů korun.
1: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia CZ a v DABu.
4: Na Moravě a ve Slezsku dnes převládá velká oblačnost. Očekává se zataženo na většině území s deštěm nebo s bouřkami. Teploty nejvýše do 20 stupňů.
1: Hit Radio. Jirka Pelnář. Hit Radio.
5: Pondělí odpoledne pokračuje dál, přeju pohodový den, doufám, že už toho nemáte v práci na sobě tolik naloženo. Tím, že jsou 2 hodiny, tak si opět budeme povídat, jak je naším dobrým zvykem, tady naprosto bez obalu. Na Hit Rádiu čeká nás pořad Pravda nebo Bullshit, dáme jeden hit a pak se vrhneme na dnešní téma. Bude se týkat opět rodinných vztahů, takže velmi tenký led. Teď David Stypka a Eva Farna. Ještě se...

0: chtěla.
1: Tak trochu žádlivý David Stypka a Eva Farna na Hit Rádiu. Dobré ráno, milá.
2: Pravda nebo bullshit? Jak je to ve skutečnosti?
1: A máme tady téma pro dnešní den, takže pojďme rovnou na to.
2: Vědci
1: tvrdí, že 78% chlapů v Česku, velké číslo, 78% chlapů v Česku, sami nenakoupí v potravinách, aniž by alespoň jednou nezavolali domů a nezeptali se své polovičky na radu. Tak co? Je to taky u vás doma? Předpokládám, že asi na WhatsApp Vitrádia 777-937-777, teď dámy budete psát především vy. Je to jako naprosto normální? Já si teda trošku myslím, že těch 78% je ještě malý číslo. Sám nad tím přemýšlím a říkám si, jasně, tak když mám ten seznam, co mám všechno koupit a vidím tam, že tam je napsáno smetana na vaření a teď já přijdu a teď za prvý teda nevím, kde to je. Za druhý, když už to najdu, tak tam není smetana na vaření. Jedna. Ale tam jich je několik. A jedna má tolik procentuku, tady ta má zase jiný procentuku, tady ta je bezlaktozová, tady ta je maková, taková, modrá, červená, žlutá. Já vlastně vůbec netuším. Ale mám napsáno smetana na vaření. Tak co udělám? Buď to koupím a trefím se, což se většinou nestane. A nebo prostě zavolám domů. No. A pak je to samý s moukou, že jo? A s další a dalšíma věcma. Tak je to takhle naprosto normální i u vás doma. Mají v tomhle případě
2: vědci
1: pravdu, anebo jsou úplně mimo? Dejte vědět. A chlapi, klidně napište i vy, jak je to ve vašem případě. Jestli jdete nakoupit a jste si 100% jistí, nebo se radši zeptáte někoho jiného, anebo prostě voláte domů.

0: Warren nám udával rytmus dnešního pondělního odpoledne na Hit Radio. Bude čtvrt na tři.
1: Pravda nebo bullshit? Jak je to ve skutečnosti? Vědci
0: tvrdí, že 78% chlapů v Česku sami nenakoupí, aniž by alespoň jednou nezavolali domů a nezeptali se svojí polovičky na radu. Je to tak, anebo ne? Jaké jsou vaše zkušenosti? Posíláte zprávy na WhatsApp 777-937-777. Lucka píše, tak můj muž vaří, tak nemusí volat, takže nezapadá do statistiky. Lenka, přesně, pokaždé, když jde můj manžel nakupovat, rovnou si zapínám vyzvánění, protože pravidelně volá. A ne jednou, když nezavolá, tak většinou něco zapomene koupit. Dobrý. Michal píše, že to je super téma a píše, jako takové základní věci jako smetana, to vím. Jediný, na co se ptám, je když mám koupit nějaké dámské potřeby, kterým rozumím asi tak jako ženám samotným. Ale je pravda, že voláme většinou domů, ale to spíš z důvodu, že objevím něco, co nebylo na seznamu a chci se zeptat, jestli to můžu koupit, jestli je o to doma zájem a využití. To je taky dobrý. Ne, jsme jako normálně dospělí lidi a stejně voláme domů a zeptáme se, jestli to můžeme koupit nebo ne. To je vtipný. Terka, ahoj, u nás to vůbec pravda není. U nás nakupuje manžel cestou z práce. Maximálně se zeptá, jestli nám doma něco náhodou nechybí, co bychom potřebovali s dětmi přes den. Jsem na rodičovské dovolené. Nákupy jsou v jeho režii a já jsem za to vděčná. Já vařím převážně v týdnu a on většinou o víkendech. Přehled má tedy i on, neměnila bych. Další zpráva, ahoj, můj manžel taky volá, vždycky se tomu směju, on je naštvaný, že musí volat, už mu většinou posílám do telefonu i fotku, jak to vypadá. Naposledy volal kvůli olivám teď o víkendu, napsala jsem kup olivy a on mi volá jaké, jestli s peckou, s mandlí nebo papričkou. A tohle chápu. Tohle na rovinu chápu, protože tohle je špatně zadaná informace. Kup olivy. To je přesně ono, ale jaký? Zelený? Černý? V plechu? Nebo ve sklenici? Velký? Malý? To je přesně ono. Ale pořád je to jeho chyba. To je jako o tom žádná, jo? Pořád je to jeho chyba. Jak to teda je u vás doma? Dejte vědět. 777-937-777. Mají
1: vědci
0: pravdu, anebo jsou úplně mimo? 78%. Je to trefný číslo. Uvidíme za chvilku.

0: Hey, Čiple, ten Fight Song na Hit Radio ve 14 hodin 22 minut.
1: Pravda nebo bullshit? Jak je to ve skutečnosti?
0: Musíme teď rozhodnout, jestli mají
1: vědci
0: pravdu, když tvrdí, že...
1: Nebo bullshit? Jak je to ve skutečnosti?
0: Musíme teď rozhodnout, jestli mají
1: vědci
0: pravdu, když tvrdí, že 78%...

0: Co hlasovka?
1: No ahoj, ahoj, ahoj. Hele, prosím tě, tak ten můj, ten nechodí nakupovat, takže nakupuju já. A když jde on, no tak to je katastrofa. Hele, to mi volá každou minutu, snad co je v krámu, kde je tohle, co potřebuješ a kde je tamto a pak ke konci, když už jde k autu s nákupem, to si děláš srandu, že je to tak drahý. No, takže takhle, no. Čau, hele, Zdenka.
0: Výborně. A Petra ještě tady posílá, můj manžel chodí nakupovat tak jednou týdně a to už opravdu musí být, aby mi zavolal. Je pravda, že doplňuje obvykle zásoby, které se nemění. Pečivo, ovoce, zelenina, jogurty a zná preference dětí i moje. Pro nákup na víkendové vaření, ale chodím většinou já sama, abych ho od toho nakupování neodradila právě tou bezradností mezi regály. No tak pojďme to teda rozseknout. 78% tvrdí
2: vědci.
0: A já po sečtení tady všech vašich zpráv musím říct, že asi v tomto případě mají
2: vědci
0: pravdu. Myslel jsem si, že to bude víc, že to bude tak 90%, ale vypadá to opravdu na těch 75%. Tak není to vlastně jako tak špatný. Jo? 25% chlapů nezavolá. Jsou si 100% jistý. To je dobrý číslo.
2: Peníze. Spousty peněz. A pro jednoho 50 tisíc. Dopak to zvoní. Registruj se u nás na webu a pak buď včas u dveří. Každý pracovní den v 7.10 zazvoníme a prachy se posypou. Dopak to zvoní. Snídaně šampionů na Hit Radio. Zlepši si náladu.
3: Ahoj lidi,

0: Další folklorní soubory. Areálu zažijete Šermíře, divadla, Řemesla a Minizol. Těšíme se na vás 18. až 20. září. www.třebovickýkoláč.com.
1: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to lítalo, je tu Stavmat. Právě teď samonivelační hmota z vlákny ST-Line za akční cenu. Vyrazte pro ně do nejbližší prodejny stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu. Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Objev například pánské džíny Mustang za 896 korun. Allegro Days, jen do 20. září.
2: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
3: Co třeba na delfíny?
2: Do zoo?
3: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
2: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
3: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
1: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
4: Zveme vás do divadla Broadway na nový muzikál z hitů 90. let Michala Suchánka a Petra Kolečka Anděle. V hlavních rolích Tomáš Matonoha, Ivana Jirešová, Tomáš Měcháček, Michal Novotný, Jitka Boho, Milan Peroutka, Jan Komínek a mnoho dalších. Vstupenky v divadle Broadway a v síti Ticketportal.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 74,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 29,90 a z aplikace Lidl Plus jen za 24,90. A podestýlková vejce 30 kusů za 74,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Vyměňte městský ruch za svěží vzduch a beskydskou přírodu s nádhernými výhledy. Český běh žen 2026 vás letos zve na golfové hřiště v Čeladné. Přijďte si zaběhat, načerpat novou energii a užít si den plný radosti. Sami nebo s rodinou, o kterou se postaráme. Zažijeme to spolu na Čeladné 27. září. Registrace na českýběhžen.cz. Český běh žen 2026. Z města do přírody pro zážitek, který zůstane v srdci.
1: Stavebniny Janík. Největší nabídka kvalitních betonových dlažeb, obkladů a plotových systémů. Nejžádanější skladem za výhodnou cenu.
7: Stavebniny Janík. Stavebniny Janík.
8: Stavebniny Janík. Rodinné řeznictví H plus H. Už 35 let vyrábíme poctivé uzeniny. Dopřát si kvalitu není luxus. Řeznictví.hh.cz.
9: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na naší pobočce v Ostravě, Opravě.

0: Evropě, v Olomouci nebo ve Zlíně. Home Credit. Pro lepší příběhy.
1: Mami, chci chodit do parkouru.
2: Tak dobře, a co to vlastně je?
1: Naučím se tam překonávat překážky, skákat i bezpečně dopadat. A budu umět i salto.
2: A kde budete trénovat?
1: V Parkour hale ve Frýdku-Místku, ale i v dalších 50 městech na celé Moravě.
2: Mají kroužky pro začátečníky, pokročilé, pro malé i dospělé.
1: Pořádají taky oslavy, akce, workshopy, tábory a soustředění.
2: Jsme parkourová komunita Improve Yourself. Více na školaparkouru.cz.
3: Nákupy v online shop.cz.
4: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
3: www.onlineshop.cz.

0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
1: A mě by zajímalo, jestli vůbec jako dneska pozná normální člověk rozdíl mezi telefonem, co jako vyšel loni a co vychází teď. To vypadá všechno stejně.
2: Mně přijde, že to je strašně poznat na těch foťácích. Jo, že to je opravdu jako jediný je rozdíl, který já pociťuju.
1: To je fakt, no, takže jestli ten foťák bude dobrý, to tak už nebudu mít ani jednu ledvinu. Tam první padla na 15 tehda.
0: Snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.

0: Rihanna na Hit Radio ve 14 hodin 37 minut. Jako další hit takhle na pondělní odpoledne si dáme něco na probuzení. Avicii, Hey Brother. Avicii je DJ, který dokázal neuvěřitelnou věc a to spojil vlastně techno a country. Hey Brother je nádherná píseň, kde ten hlas patří muzikantovi, který je skutečnou americkou bluegrassovou a country legendou. Dokonce dohromady vyhrál nějakých asi 14 Grammy, což je jako mazec. Jmenuje se Dan Timinsky a já mám tady pro vás ukázku, jak vlastně v originále ta jeho píseň Hey Brother zní. Tohle je totiž jako skutečné country. Tady je originál, dobře poslouchejte.
1: Hey brother, there's an endless road to rediscover. Hey sister, know the water's sweet, but blood is thicker.
0: A pak přišel Avicii a řekl, že by chtěl spolupráci. On to odmítl, ale buď to byla jeho dcera nebo vnučka, kdo řekl, ty jsi se zbláznil, to je Avicii. To musíte dát spolu dohromady. Takže nakonec řekl, že ano a vzniklo z toho tohle.

0: Hit Radio Orion.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.
2: Nechám otevřený dveře, kdyby přišel déšť, nebo ztratila si cestou klíč. Kdyby z krásy všech těch frází zůstal jenom kýč.

0: Hodiny a souhvězdí na Hit Rádiu přesně ve 3:15. Já jsem Jirka Pelnář, přeju vám pohodový zbytek dnešního pondělního odpoledne a naše rádiové souhvězdí se na vás zase těší od 15 hodin. Odpolední show Hit Rádia 15 až 18, nenechte si to ujít. Do té doby One Direction, taky Coldplay.
1: Více než 60% dospělé populace v Česku má nadváhu a každý čtvrtý Čech trpí obezitou. Přitom většinou stačí upravit jídelníček a pravidelně se hýbat. Vojenská zdravotní pojišťovna nabízí pomoc.
2: Na plavání přispíváme 700 korun, na pravidelný pohyb dospělým také 700 a dětem dokonce 1000. S hubnutím pomůže aplikace kalorické tabulky, jejíž prémiovou verzi vám také uhradíme.
1: Podpořte své zdraví u Vojenské zdravotní pojišťovny. Více na vozp.cz.
3: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
4: Atención!
5: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci.
4: Yes, sir!
5: Protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí slunné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte si a přihlašte se na www.latropical.cz.
4: La Tropical!
5: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.

0: Dvojka od Dytonu. Dlažba se třemi povrchy a stylovými barvami. Pro doma ji nyní pořídíte za akční cenu 649 korun za metr čtvereční. Usnula?
1: Asi jo.
0: Stejně zvláštní, co člověk začne řešit jinak.
1: Když vezete to nejdůležitější vzadu, chcete mít jistotu.
0: Kup auto bez rizika. Auto ESA? Ověřené vozy.
2: Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
3: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Nový telefon Motorola Moto G 37 Power 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafon.cz. Vodafon.
4: Levněji už to ne!

0: Další bezkonkurenční ceny najdete na uhlimorava.cz.
1: Teta drogérie je na každém rohu, tak jsme šli za ní.
0: Tomas Arsov v Tetě?
1: Přesně, saloní péče je teď zase o kus blíž.
0: Vybrané produkty Tomas Arsov, nově v 516 prodejnách Teta drogérie.
1: Tomas Arsov, saloní péče, nyní ještě blíže vám.
2: Udělejte ze své zahrady, balkónu nebo terasy hotový ráj. Zahradnictví z pomyšl umělníka. Království 8000 druhů rostlin. Co roste, kvete a dá se sníst, to u nás najdete a výhodně pořídíte. Zahradnictví z pomyšl.cz. Vše nakupte online s doručením až domů. Zahradnictví z pomyšl. Skutečné zahradnictví.
3: Tetě je extravárka slev. 1+1 zdarma na dekorativní kosmetiku v libovolné kombinaci. Nebo sleva až 50% na korejskou pleťovou kosmetiku. Třeba na Beauty of Joseon, Biodance, Roundlab a další. Více na tetadrogerie.cz.
4: Hledáte toho nejlepšího pro svůj nový vůz?

0: Listu na vozy MG. LXM Motors, váš autorizovaný prodejce a servis vozů Hyundai a MG.
1: Česká profesionální kosmetika, která podtrhne vaši krásu. Syncare, dermokosmetika, biokosmetika a nově i hotelová kosmetika. Syncare, téměř 30 let pečujeme o vaši pleť. www.syncare.cz.
2: Zrodila se na moravských loukách a mezích nedaleko Hustopečí. Jmenuje se jako nádherná řeka Bečva. Je jediná, která má v sobě tajnou ingredienci. Lásku k přírodě. Bečva. Šunka nejvyšší jakosti z tradičního moravského řeznictví Váhala. Z každého zakoupeného kousku šunky Bečva přispějeme na obnovu postižené řeky. Nechte svou chuť unášet na vlnách Bečvy.
3: Lásko, pořídíme si vinylovou podlahu Experto Family.
4: Vinylovou? A bude sama hrát?
3: Ne, ale je kvalitní a vydrží téměř vše.
5: Experto Family. Od V podlahy.
6: Hit Radio. Hit Radio.

0: Tonight. Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia CZ. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Zdravíme vás ze studia Hit Rádia Orion. Jsme moc rádi, že i dneska jsme s vámi. A vy s námi. A doufáme, že nám to vydrží.
1: Dobré odpoledne přejeme, míříme na silnice, nejlepší dopravní servis z Moravy a Slezska. V Uherském Hradišti ve Verbířské ulici je bouračka, nehoda částečně blokuje v provozu. Na dálnici D48 na 64. kilometru směrem Střídku Místku na Český Těšín se srazilo auto s nákladňákem, na místě už je záchranka a policie. A v Ostravě ve Vratimovské ulici u odbočky na Rudnou blokuje provoz nehoda dvou nákladňáků. Zdržíte se tady okolo 5 minut. Co se děje na cestách, pište nebo posílejte hlasovky na náš WhatsApp 724 299 199.
2: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách.
3: Franto, ten vysavač je zase rozbitej.
4: No jo, a zas to musím řešit já. Tak příště domů.
5: domo.elektro.cz Spotřebiče, na které je spoleh.
6: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
7: No jistě.
6: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
7: No jistě.
6: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
7: No jistě.
6: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
8: Elvin, nebezpečně spolehlivá technika. Elvin Prodej, to jsou grily, pily, traktory, sekačky i robotické, brusky, vrtačky, to je Elvin Prodej. Skvělý výběr, skvělé ceny, skvělý servis, skvělá prodejna, skvělý e-shop. Ostrava Martinov, k Turkovu 2 a e-shop elvin.cz.
9: Chceš žít značkový život? Nebo ten opravdový? Značka si ty. www.bezpotisku.cz
2: On air.
5: Online.
2: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio Orion.
0: Jsou tady krátké zprávy v 15 hodin a Klára Zemanová, hezké odpoledne. Prezident Petr Pavel bude dnes v podvečer jednat na Pražském hradě s premiérem Babišem. Řešit budou zahraniční politiku, aktuální témata a také prezidentovu účast na valném shromáždění OSN. Ministr zahraničí Petr Macinka se jednání nezúčastní. Evropská unie chce kvůli migrační krizi ve španělské Soutě zpřísnit svou migrační politiku. Z Maroka tam 30. července nelegálně vniklo až 80 tisíc migrantů. Evropská komise proto zvažuje tři možnosti, které by mohla Ursula von der Leyenová oznámit už ve středu. Jedná se o dočasné pozastavení práva na azyl, posílení pravomocí agentury Frontex a vznik deportačních center. Frýdek Místek chce do konce letošního roku dostavět tělocvičnu u druhé základní školy. Multifunkční hala za více než 106 milionů korun bude mít zelenou střechu. Ta se teď na vznikajícím objektu začala připravovat. A jdeme na sport. Čeští tenisté dnes zahájili v pražské O2 aréně přípravu na duel druhého kola kvalifikace Davisova poháru proti Spojeným státům americkým. Ten se uskuteční v pátek a v sobotu. Tomáš Berdych je z nominací ve složení Jakub Menšík, Jiří Lehečka, Vít Kopřiva, Adam Pavlásek a Patrik Riko spokojený. Další změny už neplánuje.
2: Počasí v pěti slovech.
0: Podzim si zkouší přijít předčasně.
2: Možná jsme nejproblematičtější kraj, ale

0: Víkend za námi, další ještě v nedohlednu, ale zas pojďme se na to dívat optimisticky. Další sobota přijde rozhodně dříve než další léto. My jsme do sebe kopli pondělní kafe, já do sebe, Evelína na bílé tričko, tak jestli se vám dneska něco nepovedlo, jsme v tom s vámi.
1: Nebo pokud jste se třeba vydali o víkendu na houby stejně jako já a zase jste našli houby a říkáte si, že to, jak lidi chodí s těma plnýma košíkama, je stoprocentně nějaká propaganda, nějaké zdravotnické organizace,
0: to
1: aby to vypadalo, že chodit do lesa je super, tak dobrý, už to máme za sebou, už můžeme do práce a ne na houby.
0: Tak pojďme na další.

0: můžeš.
1: Tak už můžu, jo? Je Rádio Orion, Michala Evelína a vy, to je naše odpolední show a my moc děkujeme, že si užíváte po cestě z práce spolu s námi.
0: Vykašlal si 25 milionů v přímém přenosu. Přesně před 25 lety vybuchlo televizní studio britské verze Chcete být milionářem, vybuchlo nadšením, prosím.
1: To byly hned tři palcové titulky.
0: Charles Ingram jako první v historii soutěže zodpověděl správně všechny otázky a odnesl si šek se 6-0, jo? A
1: ale sám jednou byl.
0: Je to tak. Ze stropu padaly konfety, moderátor Novému milionáři třesl rukou s tím, že je nejlepší soutěžící na světě.
1: Akorát, že vůbec, když produkce potom procházela ty záznamy, zjistili, že se stali svědky jedné z nejdrzejších loupeží v dějinách televizní zábavy. K pohádkové výhře totiž pomohlo zdánlivě nenápadné kašlání z publika.
0: Kašlání z publika, jo. Kdykoliv moderátor procházel odpovědi, ozvalo se suché zakašlání, no a podvod byl jako odhalen. Samozřejmě až potom, jo, nějakou dobu potom. Trest vlastně do dneška nevíme, peníze samozřejmě nedostal, ale jako major britské armády údajně přišel o práci. Minimálně.
1: Takže kolik peněz můžete vyhrát ve finále hry Kdo pak to zvoní? Evelíno, no. Možnosti jsou 5, 10, 25 a 50 tisíc.
0: Tak to bude 50.
1: 50 tisíc, yes!
0: To je neuvěřitelné. Ježiš, ale že taková blbost jako zakašlání, víš, jako. No, buďme, jsme rádi, že jim to neprošlo.
1: To byl milionářský hřích a teď si dáme ten půlnoční, ne?
0: Jo.

0: opět Radio Orion, podmanivý kousek Die With A Smile, Bruno Mars a Lady Gaga, nebo bych měl správně říct Lady Mama.
1: Lady!
0: Počkej.
2: Proto žádáme, abyste třídili plasty. Dáte jim šanci na další využití. Konec hlášení.
3: Tati, slyšel jsi to? Tak to by mě zajímalo, jak se plasty recyklují. Třeba tahle petka. Co se stane, když ji hodím do žlutého konťáku?
4: To jsi správně zvědavej. No, zrovna nedávno jsem o tom čet. Vytříděním dobrodružství petky teprve začíná. Plasty ze žlutého kontejneru se odvezou na třídící linku, kde se dotřídí podle druhů. Tvoje petky konkrétně podle barev.
3: Aha, tak to zní opravdu dobrodružně. A co dál? Rovnou se z nich udělají nové petky?
4: Ne. Na to si ještě chvíli počkají. Slisují se do balíků a putují k recyklačním firmám. Tam se rozemelou, vyperou a přetvoří na malé plastové kousíčky. Těm se říká flakes.
3: A z těch flakes se dělají zase nové lahve na vodu nebo na limonády?
4: Ano, a nejen ty, ale taky třeba vlákna do mikin nebo spacáků, dokonce i na koberce.
3: Takže moje láhev od limči může být příště mikina? Hustý.
4: Přesně. Každá petka má šanci na nové využití, jen ji musíš hodit do správného kontejneru.
3: Jasný, žádný problém. Dopiju, zmáčknu a vytřídím do žluté.
5: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz.
6: Česká profesionální kosmetika, která podtrhne vaši krásu. Syncare, dermokosmetika, biokosmetika a nově i hotelová kosmetika. Syncare. Téměř 30 let pečujeme o vaši pleť. www.syncare.cz.
7: Potřebujete pracovat na zahradě, ale chcete mít klid a pohodu? Tak se stavte v prodejně BG Technik v Ostravě Vítkovicích a vyberte si špičkové akustroje EGO. Sekačky, křovinořezy, plotostřihy nebo třeba řetězové pily s výkonem stejným nebo vyšším než benzínové stroje. EGO Stroje Ostrava. Výstavní 123/11. EGO. Baterie se silou benzínu.
8: Za dny jsou tady. Přichystal jsem pro tebe slevy na vše, co máš ráda. Ušetři se slevovými kódy na kosmetiku, parfémy, ale i fény nebo epilátory. Dopřej si něco pro sebe ještě dnes a ráno to máš v Alza Boxu. Alza.cz.
9: Frýdek Místek žije vínem je zpět. V sobotu 19. září v areálu Nová osmička. Zažij den plný chutí, vůní a radosti. Buď u toho. 16 vinařství, nový doprovodný program, cymbál, tanec a degustace. Festivalový balíček se vstupenkou najdeš na fmžijevínem.cz. 19. září zve pořadatel na vínko.
10: GLS teď zásilky klapnou i o víkendu. Do GLS boxu po celém Česku vám totiž balíček rádi doručíme klidně i v sobotu. Pokud na páteční objednávku nechcete čekat až do pondělí, využijte sobotní doručení z GLS. Nechte to na nás. Z GLS to klapne i v sobotu.
11: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte, ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5 letou zálohou.

0: Tofy, nejúspěšnější český hit muzikál Děti ráje slaví 20 let a to si zaslouží velkou oslavu. A proto za vámi vyrážíme do 8 sportovních hal.
1: A vemte sebou i děti, já tam budu taky, tak čus bus autobus.
0: Jedeme za vámi, jsme vaše Děti ráje. Vstupenky na dětiraje.cz.
1: Bude vejdán.
2: Září jede naplno, soutěžte o tiskárnu.
3: Tiskne, kopíruje, skenuje.
2: A školu, práci i zářijový chaos zvládne s přehledem.
3: Kupte náplně Xerox a automaticky hrajete.
4: Tisknu levně CZ.
5: Náplně hned.
6: Lásko, pořídíme si vinylovou podlahu Experto Family.
5: Vinylovou? A bude sama hrát?
6: Ne, ale je kvalitní a vydrží téměř vše.
3: Experto Family. Od V podlahy.
0: Hit Radio.
7: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu. Hit
8: Radio. My jsme tady s Evelínou nechtěně povýšili upoutávky na nový level, ne kousek, ne myšlenku, jenom slovo řekneme před reklamou a potom ten zbytek.
9: Tak Míša jsme vám to chtěli, trošku odpálil.
8: No, tak jsme vám chtěli říct, že Lady Gaga se stala Lady Máma.
9: Ale co je na tom brutálního, krom toho, že se zrovna ona stala maminkou, je, že to malé Gugu Gaga utajila, prosím vás. Svět neví ani pohlaví. Jméno, datum narození, ani kolik má kilo, jo, to potřebujete vždycky hrozně vědět. A vůbec vlastně nevíme, jestli byla Gaga sama těhotná.
8: A bude to Little Monster? Tak to nemusí mít možná pohlaví. Vyloučené to každopádně, jestli byla nebo nebyla těhotná, není, no, protože není. Na veřejnosti nebyla viděna delší dobu, což by odpovídalo. Ve hře je ale pořád náhradní máma i adopce.
9: Je to tak, a jestli se světové hvězdě podařilo utajit celé těhotenství, tak vám říkám, že to je Mr. Gaga, ty kráso. I když mám pár kamarádek, které jako týden před porodem vypadaly, že tam nosí citron, jo, v tom břichu, takže ono se to může stát, že to bříško máš úplně, já nevím, jestli je to děcko kolem páteře obmotané, ale děje se to.

0: Swear Beautiful Things a Michal Pestolas teď nabídne svoji nejzbytečnější zprávu.
1: NZ-ko. NZ. Nejzbytečnější zpráva.
0: Co jsi uvařil?
2: Uvařil jsem následující. Skoro před 100 lety přišel jeden ze studentů matematiky pozdě na hodinu. A trošku v panice si opsal všechno, co viděl tehdy na tabuli. Jo? Všechno to byly neřešitelné rovnice. On si myslel, že to bylo zadání pro domácí úkol a doma je vyřešil. Možná od té doby používáme spojení akademická čtvrthodinka a doufáme, že přijdou další zázraky.
0: To je boží.
2: Ani nechodí, že?
1: Nejzbytečnější zpráva. To nejzbytečnější info, které dnes rozhodně nebudete potřebovat, ale stejně si ho budete pamatovat. Hit Radio Orion.

0: Vždycky si říkáme v dobrém i zlém, že jo, tak tady Black Bear at my worst, v tom nejhorším.
1: Tady je Hit Radio Orion, Michal Sevelino. Já jsem byl o víkendu na dvou akcích, jednak včera v Novém Jičíně jsem na náměstí moderoval jednu mimochodem akci a
0: mimochodem akci?
1: Moc pěkné to náměstí tam máte v Jičíně, to mě překvapilo. A v sobotu jsem natáčel Zažít porubu jinak a hodně mě překvapilo, jak může vypadat sousedská slavnost na sídlišti. Jo, plno lidí, stolky, grilovalo se všude, jako fakt mraky lidí, prodávali se tam guláše, které zmizely doslova za chvilku a úplně nejvíc mě pobavilo, že jsem přispěl, pozor, na ochranu žraloků a velryb, jo, když jsem se chtěl koupit pití. Tak napadne tě, že uprostřed Evropy suchozemci na sídláku přispěješ na velryby?
0: Ne, ale to dobře.
1: No, to, oni říkali, že to je spíš na žraloky, já jsem s tím moc nesouhlasil, ale trvali na tom, že tyhle nejedí lidi.
0: Kdo ví, kam to nakonec půjde.
2: Nabídka pracovních míst.
3: Firma Porgest z Valašského Meziříčí přijme právě tebe na pozici zámečník a automechanik. Pouze ranní směny. Vše na www.porgest.cz. Opakuji, www.porgest.cz.
2: Všechny nabídky najdete na hitradioorion.cz. Víc než milion obyvatel, 42 měst a 6 okresů. To je ten nejkrásnější kraj. Moravskoslezský kraj. Kraj, kde se pořád něco děje.
4: Nově umožní přepravu až do Kočárku.
5: Jsme podpořili 29 projektů.
6: Prostředí, ve kterém je ta služba poskytovaná, je nesmírně důležitá.
2: Novinky z toho nejkrásnějšího kraje poslouchejte v Moravskoslezském magazínu vždy v úterý odpoledne na Hit Radio Orion. Více na hitradioorion.cz.

ať otevřou. Kdo pak to zvoní? 100 tisícová hra pro start podzimu. Každý pracovní den v 7:10 někomu přivezeme cash až domů. Až ke

0: regionů na Hit Rádiu. Zlepši si náladu.
1: Vítkovičáci, nová extraligová sezóna je tady. Ve středu 16. září od 17.30 hrajeme v Mustang Aréně ve Vítkovicích proti Rytířům z Kladna. Přijď na zápas dřív, dej si něco dobrého v nové Vítky fanzóně a podpoř mladé Vítky. Na výborné čepované ryze hořké pivo se stav do Vítky Beer Pointu. Každá útrata ve vítkovických stáncích podporuje vítkovickou mládež. Probuď sobě Vítka a buď u toho. Ve středu 16. září od 17.30 v Mustang Aréně proti Rytířům z Kladna. Za Ostravu, za Vítky.
2: Azore, ke mně, nech tu srnku.
3: Smala GPS, žádný stres. Vidíte přesně, kde je váš pes i tam, kde je špatný signál. Baterie vydrží až 20 dní. Pořiďte si také Malu, český GPS tracker pro bezpečí vašich mazlíčků. Kupte na malagps.cz.
4: Chcete zjistit, co se děje s vašimi odpady? Přijďte na Den otevřených dveří OZO Ostrava. Jediná česká linka na třídění směsného odpadu. Moderní popelářská auta i tři veteráni. Nabídka zboží z reuse centra. Zábava, tvoření, poučení pro malé i velké. Den otevřených dveří v areálu OZO v Kunčicích. 19. září od 9 do 4.
5: Jsem hrdina.
6: Co tady blbneš?
5: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
6: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
5: Vše na 211.cz.
6: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
5: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra. 211.
7: Týden plný slev s oblíbenou americkou značkou G5. Legendární džínové produkty, ikonické americké logo kousky nebo trendy outfit pro celou rodinu z nejnovější kolekce. To je Gap. Nenechte si ujít dodatečnou slevu 30% na vše a pořiďte si nový originální kousek ještě dnes. Nakupujte online na Gap.cz nebo v mobilní aplikaci Gap Plus.
8: Gap. Individual style for every generation.
9: Broze. Více než čtvrt století v České republice vyrábíme a vyvíjíme komponenty, které denně využívají miliony řidičů po celém světě. Za našimi inovacemi stojí lidé. Naši vývojáři, konstruktéři a specialisté. Každý den hledají nová řešení, testují nové možnosti a proměňují technické výzvy v konkrétní výsledky. Právě díky jejich práci vznikají produkty, které posouvají naše technologie dál. Broze. Společně silnější.
10: Bomba ceny v Argos Elektro právě explodují. Argos vám nyní nabízí balení 100 metrů měděného kabelu CIKIE 3x1,5 za skvělých 1840 korun včetně DPH. Tak si pro něj přijďte co nejdříve. Více na argos.cz. Argos pro elektrikáře.
11: Nejúspěšnější český hit muzikál všech dob slaví 20 let. Přijď znovu zažít hity Michala Davida, Lásku, smích a tanec. Na podzim 2026 startuje výroční tour po celé České republice. Děti ráje, energie, kterou nezastavíš. Více na dětirájetour.cz.
12: Sezako vám v Ostravě, Opavě a Třinci vyřeší ucpaný odpad, zmonitoruje kanalizaci a nebo vyveze žumpu. Auta mají malá pro domácnosti a velký mašiny na těžký kál, i na ten nebezpečný. Tak nečekej a volej Sezako.
13: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, housy, vůně, pot i sporek, žádný keci, funkční věci. Ano, doro, i BRDS.cz.
14: Vánoce začínají v kuchyni. Tak proč si ty letošní neužít v nové? Objednejte si kuchyň Oresi do 5. října a montáž do Vánoc vám garantujeme. Začněte 3D návrhem zdarma. Oresi vám dá víc.

0: VIP.
1: Come on, stay safe, VIP. Miluju to písničku, pardon. Ta byla úplně pro všechny, takže pokud se jako VIP dneska necítíte, tak teď jste 3 minuty 20.
0: U nás jste vždycky naše VIPky. Nejlepší dopravní servis z Moravy a Slezska na Kroměřížsku na trase Martinice Horní Lapač. Pozor na nehodu dvou aut, projíždí se Kyvadlově a v Karviné ve Stonavské ulici se srazila dvě auta, projíždí se tady s jedním pruhem z opatrností. Co se děje na cestách, pište nebo posílejte hlasovky na náš WhatsApp 724 299 199.
2: Mami, proč máme všechno od Konceptu?
3: To jen se zeptej tatínka.
4: Detaily. V Konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
5: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
6: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února a nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například tvoje Lidl značka Formel prací gel 44 dávek za novou běžnou cenu 119,90 nebo Freddy čistič sifonu 500 gramů za novou běžnou cenu 34,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Stavebniny Dek přináší mega akci. Základní střešní taška Tondach Contiton ve vybraných povrchových úpravách za super cenu a navíc za každých 100 metrů čtverečních od nás dostanete 100 kusů stejné tašky zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 18. září. Tak si přijďte pro střešní tašky Tondach zdarma. Více na Dek.cz.
8: Dobrý den, tady je Ivan Vodochodský. Říkáte si, že nová kuchyně dneska stojí majlant? Tak to neznáte XXL kuchyně v Polsku. A mají tam nejen kuchyně, ale i nábytek na míru. A to až o 50% levněji než u nás. Navštivte XXL kuchyně v polském Těšíně nebo XXL-kuchyně.cz.
9: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Orion.
1: Hezké odpoledne, v 16 hodin jsou tady krátké zprávy a Klára Zemanová. Vláda se rozhodla zvýšit věkovou hranici pro prodej kratomu z 18 na 21 let. Skončí rovněž možnost prodeje přes internet. Oznámil to dnes ministr zdravotnictví Adam Vojtěch. Pravidla mění novela zákona o návykových látkách, již ministerstvo označilo jako lex kratom. Píšou o tom Novinky CZ. Premiér Andrej Babiš bude ve středu jednat s bulharským premiérem a šéfkou Národního shromáždění. V tiskové zprávě o tom dnes informoval úřad vlády. Babiše do Bulharska doprovodí vicepremiér Karel Havlíček a podnikatelská delegace. Součástí programu je také Česko-bulharské podnikatelské fórum. A teď už míříme do Ostravy, no nevypadá to moc poctivě. Noční ostravské tramvaje totiž měly o víkendu o něco méně cestujících. Přes 230 z nich muselo při kontrolách vystoupit. Během bezpečnostní akce se zkontrolovalo téměř 1400 lidí. S každým šestým ale přišel problém. Nejčastěji chyběla platná jízdenka. 12 pasažérů ale tramvaj opustilo i kvůli tomu, že v opilosti obtěžovali ostatní. A fotbalisté Sparty dnes odletí do Arménie, ale bez obránců Hoevera a Ševinského. Mimo výpravu pak zůstali už pouze dlouhodobě zranění hráči. Letenští před rokem stejného soupeře vyřadili ve třetím předkole konferenční ligy, a to po výhrách 4-1 doma a 2-1 venku.
10: Zítra bude na Moravě a ve Slezsku vesměs zataženo, přijdou dešťové přeháňky, teploty se budou držet okolo 20.
9: On je ostravský řek a ona havířovský uragán. Michal Pistolas a Evelína Švrčková.
4: A tohle je nejdivočejší odpolední show na Moravě a ve Slezsku.
10: Řek i uragán vás zdraví, začínáme další hodinu. I v té se pokusíme udělat váš den lepší. Pokud nám to chcete oplatit, dejte nám svůj follow, pojďte nás sledovat na naše Instagramy. Najdete nás tam jako Zrzelina a Michal.Pistolas. Takhle tam budeme na vás čekat a samozřejmě vás neopustíme ani tady v éteru. Vedle tebe usínám, to nám právě teď nabídne skupina Mirai.
0: A za malou chvíli hlavu proti Evelíně, tento týden budeme soutěžit o vouchery do karolínské divočiny, tak si to můžete vyhrát.

0: Doba krátká, tak my jsme si dali ještě takový dojezd, takovou afterparty na Hit Radio Orion. Dobré odpoledne od Michala a Evelíny.
1: Čeští žáci mají vztah ke škole z nejhorších na světě. Posledně jsme se ptali, jestli se vaše děti těší do školy, tak tady máme takovou jako širší odpověď.
0: Jo. Naše děti sice dosahují ve vzdělání v porovnání s celosvětovým výzkumem nadprůměrných výsledků, ale vztah ke škole ten už tak pozitivní není.
1: A já ani vlastně nevím, jestli se tomu divím. Jo. Máte pořád taky ty šílené sny, že jste jako ještě ve škole?
0: Jo.
1: Nebo že vás čeká maturita, nebo že jste neudělali něco do školy.
0: Ani nemluv.
1: Má je strašně moc lidí, i když jsou jako ze školy už desítky let. A mě teda navštivují často a děsí šíleně. To je strašný, to je
0: takové
1: horší.
0: Takové ty sny, že tě čeká písemka a ty to ještě neumíš.
1: Že jsi ve škole a něco si zapomněl, nebo jsi před tou maturitou.
0: A pak se probudíš a je vlastně jenom těžký den v práci.
1: A co, jako co, tohle by mohlo vyřešit nějaké domškoláctví. Jo. Úkoly s dětma vás doma určitě baví. Třeba byste se v tom našli.
0: Mimochodem, zkuste nám napsat, jaký nejšílenější školní sen se vám zdál. 724-299-199, probereme to za malou chvíli, ale teď se nám nebude zdát Taylor Swift Opalite.
1: Ona se nám bude dít, tak tady máte pěkné odpoledne od

0: škole. My jsme si mysleli, že jo, tyhle sny jsou fakt hrozné, dějou se nám často. Potvrzuje to tady Péťa, Petr píše nám na náš rádiový WhatsApp, že se mu pořád zdá, že má maturovat. A to je mu 46, maturitu má dávno za sebou, ale jeho mozek odmítá uznat výsledky komise.
1: Napsala i Leňa, já ve snu přijdu do školy a zjistím, že jsem celý rok nechodila na jeden předmět.
0: Jo, to je taky klasika.
1: Jo, nejhorší je, že vůbec nevím na jaký, takže mám stres i z předmětu, který vlastně vůbec neexistuje.
0: Sny o škole jsou fakt zlý. To je to a asi nás to nikdy nepustí.
1: Tak pojďme s ní do další muzice. Linkin Park nebo Leony. Za pár minut tady na Hit Radio Orion.
2: Trenírkarna.cz.
3: Hlášení pro lovce slev.
2: Trenky, boxerky, ponožky i kalhotky nyní koupíš se slevou až 80%. No to není možný. Jo, čtu to dobře. Až 80%. Dnes objednáš, zítra máš. Trenírkarna.cz.
4: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
5: No včera bylo pozdě.
6: Naštěstí je tu onlinetextil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Onlinetextil.cz. Nakupte jednoduše online.
7: A za dny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
8: Novinka Balancio od Alpíka. Prémiové doplňky stravy, které pro vás vyvinul váš tradiční český dodavatel bio a eko kosmetiky Alpík.cz. Balancio. Inspirováno přírodou, ověřeno životem. Podpořte své zdraví a obrany schopnost doplňkem stravy Imunita s ženšenem, rakitníkem, echinaceou a důležitými vitamíny.
9: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
10: No jistě.
9: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
10: No jistě.
9: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
10: No jistě.
9: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
11: Ahoj děti, tady Karol. Společně s Bobem, Bobkem a Lídlem pro vás máme velkou pěveckou školní výzvu. Zaspívejte s celou třídou naši písničku Smrti.

0: září do 31. října. Více na Lidl.cz. Čau a pa. Na kraji
1: levněji už to nejde!

0: 2000. Další bezkonkurenční ceny najdete na uhlimorava.cz.
1: Oslavte 30. výročí legendy. Škoda Octavia v akční edici 30 let vyniká svým designem, prémiovým lakováním a koly z lehké slitiny. Nyní navíc s balíčkem zimních kol a celoročních koberečků za 1 korunu. Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou. Více na škodaauto.cz.
2: Vážení přátelé, tady Štěpán Kozub a Jirka Krhut. Rádi bychom vás pozvali do ostravského Gongu na náš vánoční koncert, který proběhne 7.12. s celou kapelou. Spousta hostů, spousta písniček, cymbál, humor, dojáky, no prostě tak, jak to má být. Lístky kupujte na Ticketportálu.
3: Jen si duši nepořeš.
4: Vyměňte městský ruch za svěží vzduch a beskydskou přírodu s nádhernými výhledy. Český běh žen 2026 vás letos zve na golfové hřiště v Čeladné. Přijďte si zaběhat, načerpat novou energii a užít si den plný radosti. Sami nebo s rodinou, o kterou se postaráme. Zažijeme to spolu na Čeladné 27. září. Registrace na českýběhžen.cz. Český běh žen 2026. Z města do přírody pro zážitek, který zůstane v srdci.
5: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itong. Itong. Domov na prvním místě.
6: Září jede naplno. Soutěžte o tiskárnu.
7: Tiskne, kopíruje, skenuje.
6: A školu. Práci i zářijový chaos zvládne s přehledem.
7: Kupte náplně Xerox a automaticky hrajete.
8: Tisknu levně CZ.
9: Náplně hned.
10: Stavebniny Janík. Největší nabídka kvalitních betonů.
9: Náplně hned.
10: Stavebniny Janík. Největší nabídka kvalitních betonových dlažeb, obkladů a plotových.

0: Hlavou proti Evelíně. Hlavou proti
1: Evelíně. Dnes, vlastně celý tenhle týden, soutěžíme o vouchery do karolínské divočiny ve Foru Nová Karolina. Kdo jste tam byl, tak určitě znáte, kdo ne. Velký indoor fun park, je to super, od 3 do 12 let. Čekají vás tam obří skluzavky, tobogány a šťastné děti.
2: A my můžeme slíbit, že i to dnešní kolo bude taková divočina. Kdo pak na telefonu? Hezké odpoledne.
3: Hezké odpoledne, tady Pavel.
2: Pavel v dobré tak náladě, Pavel. To se mi líbí. Odkud?
3: Studenka.
1: Jo, Pavle, jo, s Pavlem se už známe. Mám pocit, že tady Pavel ze studenky už volá.
3: Volal jsem tu několikrát.
1: No. Že jo, já jsem tě poznala, Pavle. Jo, jo. Já mám na ksichty, mám paměť, víš úplně, já jsem si, já po dvěma vidím. Tak jo, jdeme, venku v Ostravě teďka začalo luchat jak blázen, teda, to ale to jsou pořádný.
2: Tak
1: to.
2: Kdo začne, Pavle, rozsekni to.
3: Evelína.
2: Dobře, ne, že bychom to nečekali.
3: Ano.
2: Tak Evelíno, nebude to samozřejmě zadarmo. Jak se nazývá slovo, které čteme stejně ze předu i ze zadu?
1: Oko.
2: Například oko.
1: Jo, jak se mu jako, říká?
2: Ne, to je příklad, no.
1: Jak se mu
2: chceš možnosti?
1: Jo.
2: Oktamoron, palindrom nebo morfonom?
1: Je to palindrom.
2: Sakra. Dobře.
1: Jo, a já tak bych jo. si možná vzpomněla i bez toho, ale...
2: Tak
1: ježiš,
2: máš
1: dívej
2: bod.
1: Na ten déš, teď to já nevidím.
2: Počkej,
1: na dva
2: máme
1: metry.
2: Pavla teď na telefonu.
1: Promiň.
2: Pavle, prosím, to je ADHD, víš tady. Na kterém kontinentu žijí tučňáci a lední medvědi ve volné přírodě?
3: Tučňáci a lední medvědi, Antarktida.
2: Dobře, dobře.
1: Sakra, chtěl jsem tě se severním
2: polem. Já jsem myslel, že budeš chtít možnosti, ale trefil jsi to. Evelíno, ve kterém městě najdeme trůbu?
1: Ve Štramberku.
2: Dobře. A Pavle, kdo zpívá song Toulavá?
1: Kroužil, bylo to tak.
2: Počkej, ještě jednou.
1: Holubice pouští.
3: Nápověda by byla, nebo ne?
1: Do oblak.
2: Evelino, dej nějakou nápovědu.
1: Je to Miraj, je to Sebastian, nebo je to Krištof?
3: Krištof to není.
1: Pojď, vylučovací Sebastian. Metoda.
3: Sebastian.
1: Je to Sebastian.
2: Je to Sebastian. Tak jo, máme srovnáno 2-2. Pojďme na největší hromadnou svatbu na světě. Dneska zrovna, že se budeme bavit o svatbě, ale dobře. Ta se konala v Indii v roce 2023. Kolik párů si na ní řeklo své ano, Evelíno?
1: Hromadná svatba. 14, ne. 102,
2: je to Indie, jo? Je, to
1: 124 párů si řeklo
2: 124.
1: své ano na hromadné svatbě.
2: Pavle.
3: Řeknu 122.
1: Ježiš, jak se mě všichni vždycky držíte.
2: To bylo méně než Evelína,
3: ano,
2: že?
3: Ano, méně, no.
2: Dobře, já jsem vám chtěl s tou Indií napovědět, no, miliarda a půl lidí tam žije.
1: Prosím,
2: tak prosím
1: no.
2: vás, bylo to 2143 lidí.
1: Uh-huh. Takže jsem vyhrála, Pájo, ale tak, jsme tě rádi slyšeli. Pozdravujeme do studentky.
2: Jo, zdravíme do studentky a posíláme tam trošku toho slejváku, my ho tady máme docela dost.
3: Dobře, tak jo.
2: Měj se, ahoj.
0: Poměřte své síly s nejoriginálnějším mozkem Moravy a Slezska. Pojďte svou hlavou proti Evelíně. Každé všední odpoledne na Hit Radio Orion.

0: Tycoon Calma. Bum bum a 16.42. Toto dneska zase svíští.
1: Za malou chvíli můžeme slíbit Teddyho Swimse, nebo Evanescence.
0: Teddy Swims
1: bude swingovat. A teď už tipy, kam vyrazit.
2: Co se děje na Moravě a ve Slezsku?
3: Jestli máte rádi trochu strašení, vyrazte v sobotu 19. září na hrad Bouzov. Ten se na jedno odpoledne promění v pekelný hrad. Čekají vás Krampus čerti, démoni, čarodějnice a další strašidla. Připravená bude taky strašidelná stezka, ohnivá show, tematická vystoupení nebo stánky s občerstvením. Program je určený dětem i dospělým a probíhat bude od 12 hodin až do 7:30 večer. Druhý ročník pekelného hradu Bouzov se koná v sobotu 19. září.
2: Víme, co se děje v Moravskoslezském kraji. Hit Radio Orion.
4: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to lítalo, je tu Stavmat. Právě teď samonivelační hmota z vlákny ST-Line za akční cenu. Vyrazte pro ní do nejbližší prodejny stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
5: Neřešte cenu, řešte přílohu. Dlouhodobě snižujeme ceny masa v prodejnách Lidl v Moravskoslezském a Zlínském kraji. Například vepřová krkovice bez kosti 5 plátků za trvale sníženou cenu 179,90 za 1 kg. Nebo hovězí kýta za trvale sníženou cenu 319,90 za 1 kg. Lidl, to se vyplatí.
6: Mimořádná zpráva pro všechny živnostníky a firmy. Zbývá posledních 200 vozů Peugeot Boxer za 499 000 korun bez DPH. Získejte spolehlivého partnera pro své podnikání se zárukou 5 let nebo 200 000 kilometrů. Nezmeškejte tuto jedinečnou nabídku a zastavte se ještě dnes pro svůj nový Peugeot Boxer za 499 000 bez DPH.
7: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon.cz.
8: Čekání je u konce. Primark nyní dorazil do Avion Shopping Parku. Objevte v našem zbrusu novém obchodě dámskou, pánskou a dětskou módu, ale i doplňky, kosmetiku a domácí potřeby. Nenechte si ujít naši skvělou módu za dostupné ceny. Primark. Milujte ten pocit.
9: Na zahradu, na terasu, Tyton, Tyton. Dlažby, ploty sluší všude přitom.
10: Luka od Dytonu. Dlažba se třemi povrchy a stylovými barvami. Pro doma ji nyní pořídíte za akční cenu 649 korun za metr čtvereční.
11: První auto pro dítě. Tam nechceš nic podcenit. Prověřený původ, ověřené kilometry, jasná historie. Kup auto bez rizika. Auto ESA. Ověřené vozy. Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
12: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
13: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
14: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci, nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma

0: Herna u dětka. Exkluzivní novinky od Hexo Gaming. Herna u dětka.cz.
1: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
2: Hledáte zážitek pro celou rodinu? Přijďte na dobrodružnou výpravu do Planetária Ostrava. Proletíte se vesmírem, roztočíte tornádo, zažijete zemětřesení a užijete si desítky interaktivních her. Planetárium Ostrava. Vesmír na dosah ruky. Planetárium Ostrava. Více na planetko.cz.
3: V Grand Optical víme, že život je plný příběhů. Od prvního rande až po svatbu. S multifokálními brýlemi na všechny vzdálenosti uvidíte jasně každý detail příběhu vašeho života. Nyní multifokální skla za cenu běžných. Grand Optical, pomáháme vám vidět lépe.
4: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na naší pobočce v Ostravě, Opavě, v Olomouci nebo ve Zlíně. Home Credit. Pro lepší příběhy.
5: Azore, ke mně! Nech tu srnku!
6: Smala GPS, žádný stres. Vidíte přesně, kde je váš pes i tam, kde je špatný signál. Baterie vydrží až 20 dní. Pořiďte si také Malu, český GPS tracker pro bezpečí vašich mazlíčků. Kupte na malagps.cz.
7: Září jede naplno. Soutěžte o tiskárnu.
8: Tiskne, kopíruje, skenuje.
7: A školu. Práci i zářijový chaos zvládne s přehledem.
8: Kupte náplně Xerox a automaticky hrajete.
9: Tisknu levně CZ.
10: Náplně hned.
11: Stavebniny Janík.
12: Stavebniny Janík.
11: Ztracené bedění, letenky, cihly a další materiál pro hrubou stavbu nakoupíte nejvýhodněji v síti prodejen Stavebniny Janík.
12: Stavebniny Janík.
11: Od cihly až po vanu všechno tady dostanu.
13: Reklamy byly dlouhé? No jo, ale my z něčeho tuhle moravskoslezskou dvojku platit musíme. Michal a Evelína. Dej si odpolední show Hit Radio Orion.

0: Michal, zahrajeme si taky tedy ho svince a toho jsme zvládli.
1: A pojď se k tomu vracet ještě zítra, pozítří.
0: Ne, tohle je naposled, slibuju. Bad Dreams.
1: Bad Dream, tady tohle vypadá jako Bad Dream. Opilý slepec v Británii ujel autem 240 kilometrů, jo, řídil podle světel kamionů. To je pro mě jako hotový disaster na cestách.
0: Ty krásko.
1: To nechceš potkat, že?
0: To je jako...
1: Co může být víc než opilý slepec za volantem?
0: No, už nic. to je jako rozhodně strop.
1: Dávejte na sebe pozor. Teď do toho pořádně řízneme a za chvíli se za ty volanty vrátíme, chystám aktuální dopravu, Evelna chystá počasí a Klára zprávy.
0: Blink 182.

0: Tak si tady notujeme a najednou je 17.01.
1: No,
0: a tak dobrá
1: takhle,
0: nálada.
1: Popravdě, nikoho jsme pomlouvali, jo, takže ten čas fakt utíkal strašně rychle.
0: Pojďme na cesty. Nejlepší dopravní servis z Moravy a Slezska. Na dálnici D35 za Mohelnicí na 239,5 km směrem na Olomouc se srazilo nákladní auto s dodávkou. Po nehodě stojí oba v odbočovacím pruhu, zdržíte se minimálně. A pozor, i v Uherském Hradišti na třídě maršála Malinovského, tady je další bouračka a projíždí se jedním pruhem. Dobře dojďte, ať už nás posloucháte kdekoliv a míříte kamkoliv. Co se děje na cestách, pište nebo posílejte hlasovky na náš WhatsApp 724-299-199.
2: Franto, co pa všechno se dá sušit?
3: Ovoce, houby, bylinky, i maso.
2: A tvůj bůček?
3: Ten už nestihneš.
4: Sušečky Domo. Na ovoce, bylinky i maso. Domo.elektro.cz.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 74,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A podestýlková vejce 30 kusů za 74,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Udělejte si radost s novými kousky přírody. Zahradnictví Spomyšl má tisíce sazenic, stromků i květin pro každou zahradu. Přijďte si vybrat nebo objednejte na našich stránkách zahradnictvíspomyšl.cz. Těšíme se na vaši návštěvu. Zahradnictví Spomyšl. Kvalita, která roste.
7: Už zas přihlížíš, jak ti v nákupáku mizí celá vejplata? Nechtěl bych. Oblíkám se bez potisku. www.bezpotisku.cz.
8: Sviany k pohodovým chvílím prostě patří. Dopřejte si tradičně vařené české pivo i dnes. Sviany, srdeční záležitost.
9: On air, online i v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Orion.
1: Hezké odpoledne, v 17 hodin jsou tady krátké zprávy a Klára Zemanová. Prezident Petr Pavel je rád, že se dnes obnoví jeho schůzky s premiérem Andrejem Babišem. Mluvit mají především o zahraničních tématech. Pavel pozval na Pražský hrad také ministra zahraničí Petra Macinku. S ním měl vyhrocené vztahy. Respektuje ale dohodu obou vládních politiků, že se jednání s hlavou státu zúčastní pouze Babiš. Polští vojáci dnes vytáhli z Baltského moře u pláže na severu země dron. Píše to ministr obrany na sociální síti X. Nejspíš šlo o ruský vojenský nepilotovaný letoun. Vzdušný prostor států na východním křídle NATO opakovaně narušují cizí drony. A teď smutná zpráva ze světa sportu. Zemřel bývalý fotbalový reprezentační brankář Luděk Mekloško. Informaci o jeho úmrtí potvrdil zdroj blízký Baníku Ostrava, kde 64-letý Mekloško chytal v letech 1982 až 1990. Od roku 2022 tam působil v roli šéfa sportovního úseku. No a 12 evropských zemí dnes vyzvalo Evropskou unii, aby posílila svou přítomnost v Arktidě. Podle agentury AFP to vyplývá ze společného prohlášení z arktického summitu. Toho se dnes na severu Finska zúčastnili například představitelé Francie, Německa nebo Dánska. Arktida je jedním z klíčových dějišť geopolitického soupeření.
10: Zítra se může počasí docela střídat, někde bude zataženo, někde bude krásně, tak si schválně počkejte, když se probudíte. Každopádně.
11: Celý den si makal. Teď je řada na nás. Michal Pistolas a Evelína Švrčková. Odpolední show Hit Rádia Orion pro celou Moravu a Slezsko je tady.
0: Je tady, tak mluv.
10: Jo, no kolem 20 stupňů, to už nebylo podstatné. Podstatné je, že otvíráme poslední společnou hodinu a jsme strašlivě načatí.
0: Dobře, a pustíme si k tomu i nějakou muziku, Ray Dalton, ale teď to už pod námi určitě poznáváte, to jsou Coldplay a Clocks.
10: Já
0: a ty hodiny nám pak jako fičí.
10: Já no jsem jo. Si zobla brufen, takže já to teď rozjedu, kamarádi.
0: Teď už ti to v té hlavě bubnuje, už se to tam roztáčí.
10: Už to přestává bubnovat, ty kráso, konečně.
0: Udělej předklon a zatuč hlavou.
10: Tak to bych sebou sekla, udělala před... Au, to bolí jenom ta představa.

0: Takhle zní pondělní Hit Radio Orion Ray Dalton a doslova pulzující krev v žilách na Hit Radio Orion. Dobré odpoledne, přeje Michal s Evelínou. Fakt?
1: Ale ať víte, co posloucháte, je to Hit Radio Orion.
0: To si musíme připomenout. Jdeme na Orionu.
1: Dál. Ve Frýdku Místku zavedli pony terapii pro seniory. Mě tyhle akce hrozně dojímají. Vůbec to není blbost, jen si vybavte, co s váma dělá. Hladit si králíčka, mazlit kočku nebo ňuňat koně, no jako se mnou úplně všechno.
0: No třeba teda někomu alergii, že? Frýdecké seniory v domově důchodců, nebo ty frýdecké seniory navštívil poník Ondrášek, jo? Prý to bylo moc hezké a relaxační, poník si prostě chodil chodbama a od každého se nechal pomazlit.
1: Jsem tam se vykakal, to je jedno.
0: To si taky myslím.
1: Nesedlo by vám něco podobného taky v Rachotě, si představte, sedíte zavalení prací v kanclu třeba teďka, před chvílí a teď tam někdo přivede poníka Ondráška, kterého si můžete mazlit a on je vám za to vděčný. Jo.
0: Kašleme na benefity ve formě bazénu a fitka, my chceme zvířátka.
1: My chceme terapii, pony terapii.
0: Pojď se k nám vloupat.

0: o který se postaral Pokáč.
1: Na Hit Rádiu Orion. Což nám připomnělo, že letní spánek hokejistů končí. Zítra startuje Extraliga a Vítkovice jdou do toho s novými dresy, novými hráči a novým kapitánem Jakubem Zbořilem. Tak zítra proti Kladnu. Držíme pěstě.
0: Víte, že jo.
2: To musíte zažít se Slevomatem na Hit Rádiu.
3: Ahoj Richarde, já tě opět vítám tady u nás v rubrice To musíte zažít. Co pak si nám tentokrát přines?
4: Ahoj Kubo, ahoj všem, kdo posloucháte. Dneska budu stručnej, jenom vám chci říct jednu důležitou věc. A to, že jestli se někam chystáte na podzimní prázdniny, teď je ideální čas koupit si ten pobyt.
3: Jak toho?
4: Protože teď je akce na pobyty.
3: Aha, no tak to si dneska docela dost stručnej, tak děkuju.
4: Jo, pardon, ale je to vlastně všechno, co potřebujete vědět. Tenhle týden jsou na Slevomatu prostě ty nejoblíbenější a nejlíp hodnocený pobyty ještě levnější. Tak jestli se někam chystáte, tak go for it.
3: Pravda, budou podzimní prázdniny, potom je tam ještě svátek, takže vlastně od středy do neděle se dá někam vyrazit.
4: Přesně, nebo kdykoliv jindy. Určitě každý něco plánuje, tak teď můžete ušetřit. Ale já jsem byl teď v Luhačovicích, ty jo, byl jsi tam?
3: Byl jsem tam kdysi dávno a to jsou lázně, že jo?
4: No a hrozně hezký městečko a kousek je velká přehrada, turistický stezky. Tak tady máte i tip, můžete vyzkoušet. Hned u té přehrady je, když tak hotel, jmenuje se Adamantino, tam jsem právě bydlel a bylo to super.
3: Tak děkujeme moc, posluchači, využijte velkou slevovou akci na ty nejoblíbenější pobyty na Slevomatu.
2: To musíte zažít se Slevomatem na Hit Rádiu.
5: Jsem hrdina.
6: Co tady blbneš?
5: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
6: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
5: Vše na 211.cz.
6: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
5: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
7: Pozor, mimořádná zpráva. První mrazíky na naše území ještě neudeřily, ale od října očekáváme plné pneuservisy. Nečekejte na fronty a přezujte v Best Drive už v září. V Best Drive získáte 10% slevu na přezutí a jistotu kvalitní služby. Nečekejte, až bude plno. Přezujte v září v Best Drive s extra slevou 10%.
8: Vyměňte městský ruch za svěží vzduch a beskydskou přírodu s nádhernými výhledy. Český běh žen 2026 vás letos zve na golfové hřiště v Čeladné. Přijďte si zaběhat, načerpat novou energii a užít si den plný radosti. Sami nebo s rodinou, o kterou se postaráme. Zažijeme to spolu na Čeladné 27. září. Registrace na českýběhžen.cz. Český běh žen 2026. Z města do přírody pro zážitek, který zůstane v srdci.
9: Výkup vozů v Autohity. Za vaše auto dáme vám víc. Přijeďte do Vítkovic. Auto oceníme, i hned vyplatíme, přepis vozů spolehlivě zajistíme. Volejte 800 120 800. Autohity.cz.
10: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína? Že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
11: Pozor, u dětka se děje něco velkýho. Jako první v Česku přinášíme novinky od světově proslulého studia Hexo Gaming. Hity, co baví hráče po celém světě. Herna u dětka.cz s novinkama o krok napřed.
12: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
13: Září jede naplno. Soutěžte o tiskárnu.
14: Tiskne, kopíruje, skenuje.
13: A školu, práci i zářijový chaos zvládne s přehledem.
14: Kupte náplně Xerox a automaticky hrajete.
15: Tisknu levně CZ.
16: Náplně hned.
17: Levněji už to nejde.

0: další bezkonkurenční ceny najdete na uhlimorava.cz.
1: Azore, ke mně, nech tu srnku!
2: Smala GPS, žádný stres. Vidíte přesně, kde je váš pes i tam, kde je špatný signál. Baterie vydrží až 20 dní. Pořiďte si také Malu, český GPS tracker pro bezpečí vašich mazlíčků. Kupte na malagps.cz. Kovona systém, český GPS tracker pro bezpečí vašich mazlíčků. Kupte na malagps.cz. Kovona systém, český Těšín.
3: Aktuálně máme volné tyto

0: A mě by zajímalo, jestli vůbec jako dneska pozná normální člověk rozdíl mezi telefonem, co jako vyšel loni a co vychází teď, že to vypadá všechno stejně.
1: Mně přijde, že to je strašně poznat na těch foťácích. Jo, že to je opravdu jako jediný rozdíl, který já pociťuju.
0: To je fakt, no, takže jestli ten foťák bude dobrý, to tak už nebudu mít ani jednu ledvinu.
2: Tam první padla na 15 tehda.
3: Vy jste snídaní šampionů na Hit Rádiu. Od 6 do 9 s Michalem a já.

0: a taky Hit Radio Orion a taky Alex Warren tady s námi. Kéž by možná trošku živě, ale tak to stačí.
1: Dopak to zvoní s Hit Rádiem. Vyhraj si svůj díl ze 100 000, ještě než vyrazíš do práce.
2: Týden zvonění máme za sebou, dneska jsme otevřeli další, tak to už byste mohli mít vypěstovaný i návyk čekat 7-10 zvonek a za dveřmi někoho z Hit Rádia Orion s penězi, ne?
0: Zaregistrujte se na našem webu hitradioorion.cz a my vám přejeme, ať to zítřejší ráno má takhle tenhle scéna. Budík, čištění zubů, snídaně, kafe a many na ruku.
1: Další prachy ti vezeme zase zítra. I'll show you secrets.

0: Hit Radio Orion, to je stanice, kterou posloucháte. Michala, Evelína, jsou vám za to moc vděční.
1: A do Vánoc zbývá už jenom 14 pondělků, to je peklo. Vánoce jsou ve čtvrtek, to znamená, že máme ještě opravdu 14 pondělků a jedno úterý, než začneme horlivě zhánět dárky.
0: Pojďme se na to podívat z té lepší stránky. Už jen 14krát budeme nadávat na pondělí a pak bum, cukrovíčko, stromeček, bramborový salát, řízky, dárky, pohádky.
1: A rodinné hádky u stolu.
0: Pohádky a hádky.
2: Nabídka pracovních míst.
3: Firma Porgest z Valašského Meziříčí přijme právě tebe na pozici zámečník a automechanik. Pouze ranní směny. Vše na www.porgest.cz. Opakuji, www.porgest.cz.
2: Všechny nabídky najdete na hitradioorion.cz. Slyšíš to? Takhle zvoní peníze. Do fakt to zvoní. 100 tisícová hra pro start podzimu. Registruj se u nás na webu. V 7 hodin 10 minut po našem zvonění otevři dveře a vyhrávej peníze. Do fakt to zvoní. Snídaně šampionů na Hit Radio. Zlepši si náladu.
4: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to lítalo, je tu Stavmat. Právě teď samonivelační hmota z vlákny ST-Line za akční cenu. Vyrazte pro ně do nejbližší prodejny stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
5: Alzadny jsou tady. Přichystal jsem pro tebe slevy na vše, co máš ráda. Ušetři se slevovými kódy na kosmetiku, parfémy, ale i fény nebo epilátory. Dopřej si něco pro sebe ještě dnes a ráno to máš v Alza Boxu. Alza.cz.
6: Každý den řešíme malé i velké výzvy v péči o své zdraví, v pohybu a sportu, pro šťastný úsměv našich nejbližších. A právě v těchto chvílích na to nejste sami.
7: Vojenská zdravotní pojišťovna dospělým přispěje 700 korun na pohyb, 1000 korun na očkování nebo 500 na dentální hygienu. A myslíme i na vaše děti. Ty mohou získat 1000 korun na sport, 700 na plavání a další 1000 na lyžák nebo letní tábor. Vojenská se postará o celou vaši rodinu. Přidejte se k nám na vozp.cz.
8: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
9: Novinka Balancio od Alpíka. Prémiové doplňky stravy, které pro vás vyvinul váš tradiční český dodavatel bio a eko kosmetiky Alpík.cz. Balancio. Inspirováno přírodou, ověřeno životem. Podpořte své zdraví a obranyschopnost doplňkem stravy Imunita s ženšenem, rakitníkem, echinaceou a důležitým.

0: Luka od Dytonu. Dlažba se třemi povrchy a stylovými barvami. Pro doma ji nyní pořídíte za akční cenu 649 korun za metr čtvereční.
1: Teta drogérie je na každém rohu. Tak jsme šli za ní.
2: Tomas Arsov v Tetě?
1: Přesně. Saloní péče je teď zase o kus blíž.
2: Vybrané produkty Tomas Arsov nově v 516 prodejnách Teta drogérie.
1: Tomas Arsov, saloní péče. Nyní ještě blíže vám.
3: Vánoce začínají v kuchyni. Tak proč si ty letošní neužít v nové? Objednejte si kuchyň Oresi do 5. října a montáž do Vánoc vám garantujeme. Začněte 3D návrhem zdarma. Oresi vám dá víc.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 74,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 29,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A podestýlková vejce 30 kusů za 74,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Hledáte toho nejlepšího pro svůj nový vůz?

0: Vozy MG. LXM Motors, váš autorizovaný prodejce a servis vozů Hyundai a MG.
1: Stavebniny Janí. Stavebniny Janí. Ztracené bedění, lepenky, cihly a další materiál pro hrubou stavbu nakoupíte nejvýhodněji v síti prodejen Stavebniny Janí. Stavebniny Janí. Od cihly až po vanu, všechno tady dostanu.
2: Září jede naplno, soutěžte o tiskárnu.
3: Tiskne, kopíruje, skenuje.
2: A školu, práci i zářijový chaos zvládne s přehledem.
3: Kupte náplně Xerox a automaticky hrajete.
4: Tisknu levně CZ.
5: Náplně hned.
6: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na naší pobočce v Ostravě, Opavě, v Olomouci nebo ve Zlíně. Home Credit. Pro lepší příběhy.

0: Sunrise Avenue udělali tečku za dnešní odpolední show s Michalem a Evelínou. Pokud s námi budete chtít dál, můžete pokračovat na našich Instagramech.
1: Zrzelina michal.pistolas. Moc se tam na vás budeme těšit.
0: A zítra se těšíme v rádiu. Ve tři, ahoj.

0: Zlepši si náladu.
1: Máme pro vás nejlepší dopravní servis z Moravy a Slezska. Na dálnici D1 na 308. kilometru směrem od Olomouce na Ostravu dejte pozor na nepojízdné auto. Je odstavené u Krajnice. A co se děje na cestách, to už nám pište nebo posílejte hlasovky na náš WhatsApp 724 299 199.
0: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
2: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
3: No jistě.
2: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
3: No jistě.
2: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
3: No jistě.
2: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
4: Novinka Balancio od Alpíka. Prémiové doplňky stravy, které pro vás vyvinul váš tradiční český dodavatel bio a eko kosmetiky Alpík.cz. Balancio. Inspirováno přírodou, ověřeno životem. Podpořte své zdraví a obranyschopnost doplňkem stravy Imunita s ženšenem, rakitníkem, echinaceou a důležitými vitamíny.
5: Azore, ke mně! Nech tu srnku!
6: Smala GPS, žádný stres. Vidíte přesně, kde je váš pes i tam, kde je špatný signál. Baterie vydrží až 20 dní. Pořiďte si také Malu, český GPS tracker pro bezpečí vašich mazlíčků. Kupte na malagps.cz.

0: Sviany k pohodovým chvílím prostě patří. Dopřejte si tradičně vařené české pivo i dnes. Sviany. Srdeční záležitost.
1: On air.
2: Online.
1: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
3: Je 18 hodin, dobrý podvečer, u zpráv přeje Lucie Daňková. 7 zástupců státu, katolické církve a Prahy dnes otevřelo korunní komoru a vyzvedlo korunovační klenoty. Jedny z nejvýznamnějších symbolů české státnosti, nevyčíslitelné hodnoty, budou od úterý vystaveny ve Vladislavském sále Pražského hradu. První 4 dnes je prohlédnou školáci. Od soboty 19. září pak veřejnost. Vstup bude zdarma. Očkování v lékárnách je zatím odloženo. Měl ho umožnit návrh změny zákona o ochraně veřejného zdraví. Po jednání vlády to řekl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.
4: Pokud jde o očkování v lékárnách, to bylo dnes odloženo. Proběhla poměrně velká debata, jsou tam některé připomínky, které se budou snažit nějakým způsobem vypořádat a uvidíme, jak to bude dál.
3: Ministerstvo zdravotnictví se snaží zájem o očkování podpořit. Kromě proškolených lékárníků by měli mít možnost očkovat i všechny odbornosti lékařů. Letošní úroda jablek a hrušek bude horší, než se čekalo. Jarní mrazy, dlouhodobé sucho a krupobytí výrazně zasáhly české sady. Ovocnáře počítají s menšími plody a nižším podílem ovoce vhodného k prodeji. Ztráty na tržbách budou přesahovat 1 miliardu korun. Tereza Kostková a Marek Eben budou letos naposledy moderovat taneční soutěž Stardance. Náhradu zatím Česká televize neoznámila. Na zahradě britského velvyslanectví dnes se představila aktuální znělku soutěže. Její 14. řada začne 10. října a slavnostní finálový večer se uskuteční 12. prosince.
1: Sleduj a vyhrávej! Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
3: Jasno nebo polojasno, na východě země ještě z počátku večera zatažená obloha, během noci a rána mlhy a nízká oblačnost. Ranní teploty pak kolem 11 až 7 stupňů, v údolích chladněji kolem 5 a v průběhu úterý jasno polojasno, nejvyšší teploty 19 až 24 stupňů, na horách kolem 16.
2: Krásný večer, 3 minuty po 18. hodině, s vámi Kateřina Pechová a je to tady. Jdeme spolu cestovat časem a prostorem. Čeká nás to nejlepší z 80., 90. a taky milénia. Za chvíli Whitney Houston, ale teď. Tenhle nádherný song. Ozzy Osbourne a Dreamer. Tak jdem na to.

Geniální song Whitney Houston, I Have Nothing v éteru Hit Radio. Čtvrt na sedm, krásné pondělí vám všem. Jestli to teda v pondělí jde, dobrá zpráva. Když nepočítáme to dnešní, tak do konce roku zbývá už jen 15 pondělků. A to je vlastně docela dobrá vyhlídka. Jo, když si vezmeme teda tu rovnici, že pondělky jsou těžký, tak už jenom 15 pondělků. No a už je zase leden, nový předsevzetí, jo, který nesplňuje. Tak to je krásný, ne? To je super vyhlídka. Jenom 14 pondělků teda do Vánoc, jo. To je trošku děsivější, ale času dost. Ještě minimálně 13 pondělků. Do uší další hity, to nejlepší z 80., 90. a milénia. Právě teď Chris Rea a Let's Dance.

0: Fero, perdono, posloucháte Hit Radio. Krásný večer vám všem. Doufám, že máte v rámci možností to pondělí hezky, jo. A i kdyby možná bylo trošku náročnější kor po tom víkendu, chápu. Ale hele, před námi spousta fantastických songů. Songy z 80., 90. a taky milénia. A to prostě bude skvělý. Tomuhle songu je letos 23 let. Takový mlaďoch, co? Elan a Láska moja, k tomu seš, nebo Modern Talking, už za chvilku.
1: Než investujete miliony do rekonstrukce, zajistěte si přehledný a odborný plán celé renovace. Renovační pas od Comfort Group je technický audit domu s ekonomickým řešením. Plán, kterému rozumíte vy i vaše banka. comfort@group.cz.
2: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
3: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
4: Neřešte cenu, řešte přílohu. Dlouhodobě snižujeme ceny masa v prodejnách Lidl v Moravskoslezském a Zlínském kraji. Například hovězí tatarák 250 gramů za trvale sníženou cenu 89,90. Nebo kuřecí medailonky za trvale sníženou cenu 199,90 za 1 kg. Lidl, to se vyplatí.
5: Levněji už to nejde!

0: Další bezkonkurenční ceny najdete na uhlimorava.cz.
1: Oslavte 30. výročí legendy. Škoda Octavia v akční edici 30 let vyniká svým designem, prémiovým lakováním a koly z lehké slitiny. Nyní navíc s balíčkem zimních kol a celoročních koberečků za 1 korunu. Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou. Více na škodaauto.cz.
2: Rodinné řeznictví H plus H. Už 35 let vyrábíme poctivé uzeniny. Dopřát si kvalitu není luxus. Řeznictví@hh.cz.
3: Výkup vozů v Autohity. Za vaše auto dáme vám víc. Přijeďte do Vítkovic. Auto oceníme, i hned vyplatíme, přepis vozů spolehlivě zajistíme. Volejte 800 120 800. Autohity.cz.
4: Vyměňte městský ruch za svěží vzduch a beskydskou přírodu s nádhernými výhledy. Český běh žen 2026 vás letos zve na golfové hřiště v Čeladné. Přijďte si zaběhat, načerpat novou energii a užít si den plný radosti. Sami nebo s rodinou, o kterou se postaráme. Zažijeme to spolu na Čeladné 27. září. Registrace na českýběhžen.cz. Český běh žen 2026. Z města do přírody pro zážitek, který zůstane v srdci.
5: Trenýrkarna.cz.
6: Hlášení pro lovce slev.
7: Trenky, boxerky, ponožky i kalhotky nyní koupíš se slevou až 80%.
8: No to není možný.
7: Jo, čtu to dobře. Až 80%. Dnes objednáš, zítra máš. Trenýrkarna.cz.
9: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, housy.
7: Karna.cz.
9: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, housy, vůně, pot i sporek, žád.

0: Sit nakoupíte nyní za výhodné ceny. Dodáváme v nejkratších možných termínech.
1: Stavebniny Janík.
0: Stavebniny Janík. Stavebniny / Janík.cz.
2: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon.cz.
3: Vánoce začínají v kuchyni. Tak proč si ty letošní neužít v nové? Objednejte si kuchyň Oresi do 5. října a montáž do Vánoc vám garantujeme. Začněte 3D návrhem zdarma. Oresi vám dá víc.
4: Elvin, nebezpečně spolehlivá technika. Elvin Prodej, to jsou grily, pily, traktory, sekačky i robotické, brusky, vrtačky, to je Elvin Prodej. Skvělý výběr, skvělé ceny, skvělý servis, skvělá prodejna, skvělý e-shop. Ostrava Martinov, k Turkovu 2 a e-shop elvin.cz.
5: Novinka Balancio od Alpíka. Prémiové doplňky stravy, které pro vás vyvinul váš tradiční český dodavatel bio a eko kosmetiky Alpík.cz. Balancio. Inspirováno přírodou, ověřeno životem. Podpořte své zdraví a obranyschopnost doplňkem stravy Imunita s ženšenem, rakitníkem, echinaceou a důležitými vitamíny.

0: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu. Hit Radio.
2: Ladies and gentlemen, the disc jockey is

Geronimo's Cadillac a Modern Talking. Posloucháte Hit Radio. No a před námi teď už slíbení Elány a song Láska moja. Song, který slaví 23 let. A mimochodem, tehdy, když vyšel, tak ho novináři označovali jako jasný a dojemný slaďák. To taky o to okamžitě ovládlo rozhlasový éter a srdce posluchačů. A co víc, tak za 6 dní, to bude přesně 23 let od toho, co odehrál Elán svůj historicky největší koncert na pražské Letné, kam dorazilo přes 85 tisíc diváků. Si to jenom představte. 85 tisíc lidí a zní tohle. Tak jdem na to.

0: ABBA a Head Over Heels. Posloucháte Hit Radio, hezký večer. Prosím vás, čeká nás za chvilku song, který málem vůbec nevznikl. Song, kterýmu celá kapela, kromě autora, nevěřila. Neskutečný. Song kapely Mr. Big, To Be With You, jo. Oni tomu fakt nevěřili a nechtěli ji vůbec vydávat, nechtěli ji nahrávat a naštěstí se stala taková malá revolta a jedna rozhlasová stanice v Nebrasce ji začala pouštět. Jo, prostě ji začali pouštět a posluchači začali hromadně telefonovat a vyžadovat ji, což spustilo lavinu po celé Americe. Takže ano, někdy se na to prostě musí takhle. A reálně je to jeden z jejich nejúspěšnějších singlů. Takže ano, To Be With You už za chvilku douší a k tomu Vanessa Amorosi.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 74,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A podestýlková vejce 30 kusů za 74,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Výkup vozů v Autohity. Za vaše auto dáme vám víc. Přijeďte do Vítkovic. Auto oceníme, i hned vyplatíme, přepis vozu spolehlivě zajistíme. Volejte 800 120 800. Autohity.cz.
3: Stavebniny Janík. Stavebniny Janík. Fasádní systém Ceresit nakoupíte nyní za výhodné ceny. Dodáváme v nejkratších možných termínech.
4: Stavebniny Janík.
3: Stavebniny Janík.
5: Stavebniny.janík.cz.
6: Září jede naplno, soutěžte o tiskárnu.
7: Tiskne, kopíruje, skenuje.
6: A školu, práci i zářijový chaos zvládne s přehledem.
7: Kupte náplně Xerox a automaticky hrajete.
8: Tisknu levně CZ.
9: Náplně hned.
10: Azore, ke mně, nech tu srnku.
11: Smala GPS, žádný stres. Vidíte přesně, kde je váš pes i tam, kde je špatný signál. Baterie vydrží až 20 dní. Pořiďte si také Malu, český GPS tracker pro bezpečí vašich mazlíčků. Kupte na malagps.cz.
12: Hit Radio. Hit Radio.

0: poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.

0: Dobrý den, tady je Ivan Vodochodský. Říkáte si, že nová kuchyně dneska stojí majlant? Tak to neznáte XXL kuchyně v Polsku. A mají tam nejen kuchyně, ale i nábytek na míru. A to až o 50% levněji než u nás. Navštivte XXL kuchyně v polském Těšíně nebo xxl-kuchyně.cz.
1: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
2: Světová herní špička míří k dětkovi. Jako první v Česku přinášíme novinky od legendárního studia Hexo Gaming. Originální grafika a zážitek, který znají hráči po celém světě. Zkus je i ty. Herna u dětka.cz.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.

Tak doufám, že jste se zavrtěli Sex Bomb a Tom Jones v éteru Hit Rádia. Krásný večer, pár minut po 7 hodině a prosím vás, Emil je zpátky na scéně. Jo, jo, los Emil, samozřejmě. O víkendu překvapil tenhle cestovatel, cestující na varšavském nádraží hlavním a zastavil provoz na nástupištích 3 a 4. Tak pokud jste se o víkendu divili těm zpožděním vlaků, tak už se divit nemusíte. Klasicky za to mohl náš Emil. Mně se hrozně líbí, když si vezmete za těch pár měsíců, co tenhle ten los se natropil jako legrace a jak vlastně je slavnej už po celý Evropě, když to je skutečný. No, je to takovej typický teenager, jo, prostě samý trable, ale vlastně je to docela zábavný. Tak uvidíme, s čím přijde Emil příště. S čím přicházím právě teď já. To jsou YouTube, I Still Haven't Found What I'm Looking For. Tak si to užijte.

0: Kai dohrává v éteru Hit Rádia a přeju hezký večer. Doufám, že se máte krásně, máme chvilku po 7. hodině, tak možná už jste i po večeři, tak teď si jenom uvelepte. Jo, žádný prudký pohyby, hlavně žádný šílenství. Já k tomu mám samozřejmě další fantastický hity, jo. Za chvilku Bobby Brown, taky Dire Straits a jejich Walk of Life. No a k tomu třeba tohle. Jelibo, jedný černý brejle? Ano, Reddy Kirken už za chvilku do vašich uší, tak buďte s námi.
1: Super ceny bez čekání na akci? V DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Persil prací gel Color 66 pracích dávek jen za 229 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
2: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Nový telefon Motorola Moto G 37 Power 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
3: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
4: No jistě.
3: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
4: No jistě.
3: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
4: No jistě.
3: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
5: Česká profesionální kosmetika, která podtrhne vaši krásu. Syncare, dermokosmetika, biokosmetika a nově i hotelová kosmetika. Syncare. Téměř 30 let pečujeme o vaši pleť. www.syncare.cz.
6: Hit Radio. Hit Radio.

Černý brejle, to jsou Ready Kirken, posloucháte Hit Radio, hezký večer. Prosím vás, dneska není jen tak ledas jaké obyčejné pondělí. Vůbec ne. Doufám, že už jste z práce doma. Jo, dobrý. Dneska je totiž, prosím vás, den obejmy svého šéfa. O, to je hezký. Ačkoliv, jak se to vezme? Jo, možná je dobře, že už jste z práce doma, protože taky by to mohlo přinést spoustu potíží, jo. No jen tak obejmout svého šéfa může být trošičku divný. Případně, pokud máte takový vztah, tak zítra přijďte a ještě to udělejte dramatický, jako, ale ne, já jsem na to včera zapomněla, víš, ale musím tě obejmout. No, udělejte to aspoň trošku divný, ať ho trošku vyhodíte z konceptu, páč, on vám to bez tak taky dělá furt, že jo. A tak jo, tak ho prostě zítra pořádně obejměte, ať cítí tu lásku, jak ho máte rádi. Ideálně skupinový obětí. A k tomu už Jessica Walker.

0: Masquerade a Guardian Angel, posloucháte Hit Radio. Krásný večer a krásné pondělí vám všem, co ten večer trávíte spolu s námi, ale hlavně samozřejmě s tím nejlepším. S tím nejlepším z 80., 90. a milénia. No za chvilku nás čeká song, který by si podle mě jednou za čas měl zaspívat každý. A asi zvlášť takhle v pondělí. It's my troška toho motivace, jo? Tak třeba zítra, to by mohlo klapnout. A Bon Jovi už za chvilku, k tomu třeba Mariah Carey.
1: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
2: No včera bylo pozdě.
3: Naštěstí je tu online textil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Online textil.cz. Nakupte jednoduše online.
4: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
1: Tak dobře poslouchejte.
4: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
1: House Running. Naprostý unikát na trhu se zážitky.
4: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
1: Budete viset 101 metrů nad zemí.
4: A pak... pak si to pěkně se běhnete dolů.
5: Maminko!
1: Prostě pořádnej adrenalin.
4: Tenhle zážitek najdete pouze na...
6: Firma na zážitky.cz.
7: Franto, co pak všechno se dá sušit?
8: Ovoce, houby, bylinky, i maso.
7: A tvůj bůček?
8: Ten už nestihneš.
1: Sušičky Domov. Na ovoce, bylinky i maso. Domov-elektro.cz.

0: Vážení přátelé, tady Štěpán Kozub a Jirka Krhut. Rádi bychom vás pozvali do ostravského Gongu na náš vánoční koncert, který proběhne 7.12. s celou kapelou. Spousta hostů, spousta písniček, cymbál, humor, dojáky, no prostě tak, jak to má být. Lístky kupujte na Ticketportálu.
1: Jen si duši nepořeš.
2: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
3: Co třeba na delfíny?
2: Do zoo?
3: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
2: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
3: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
4: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com. We'll be right back.

Krásný večer, 8. hodina, s vámi stále Kateřina Pechová a co víc, to nejlepší z 80., 90. a milénia. Za chvilku už Lionel Richie, ale právě teď jsou tady Snap a Welcome to Tomorrow.

0: Lionel Richie a All Night Long. Posloucháte Hit Radio. Prosím vás, naprosto zásadní sdělení, na chvilku se zastavte.
1: Jo.
0: 10 000 kroků je blbost. To jsme chtěli slyšet. Výborný. Já jsem si kvůli vám samozřejmě přečetla rozhovor s fyzioterapeutem, který tam o tom mluví a říká, že vůbec není nutný na sílu nahánět 10 000 kroků. Vůbec ne. Že třeba u té chůze je vlastně nejdůležitější to, jak chodíme a jestli nás to baví. Jestli si to užíváme. A to podle mě jsme chtěli vědět tohle. Takže prosím vás, až zítra půjdete, žádný nahánění kroků. Ne. Ale užijte si to, jo. Vykračujte si pěkně tak jako z vesela, s úsměvem na rtech. Možná se u toho nezapomeňte i trošku zavrtit, ať to má troška šťávy, že jo. Ale jo, to je skvělý. Můžete si to doma teďko natrénovat. Stacy Orico, ta je na to výborná, tak jdem na to.

Lucie a Panic, posloucháte Hit Radio, přeju vám krásný večer. Krásné pondělí, tak co? Dobrý, zvládli jste, hele, vemte si, že už je večer, jo, to už je pomalu skoro čas jít spát, takže jestli, tak jste zvládli a to je důležitý. No a navíc si k tomu spolu dáváme to nejlepší z 80., 90. a taky milénia. Vždycky je tam slunce. Na to se za chvilku podíváme společně se Stranglers, k tomu Pet Shop Boys nebo M People.

0: Žik. Herna u dětka. Máme novinky od Hexo Gaming. Herna u dětka.cz.
1: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
2: Plánujete rekonstrukci domu? Než začnete investovat, získejte jistotu. Renovační pas od Comfort Group je stavební audit s finančním plánem. Ukáže vám vše potřebné pro renovaci. Plán, kterému rozumíte vy i banka. comfort@group.cz.
3: Hit Radio.

0: V éteru Hit Rádia, krásný večer vám všem, dámy a pánové, zítra 7000.
1: Do fakt to zvoní s Hit Rádiem. Vyhraj si svůj díl ze 100 000, ještě než vyrazíš do práce.
0: Konkrétně v 7.10, ano, to je ten kouzelný čas. Dneska opět Míša s Jasmin zvonili, ale bohužel, tam, kde byla naše hlídka, nikdo nevykoukl. A to znamená, že opět navyšujeme tu částku. Aktuálně tedy hrajeme o 7000 korun. Tolik bude mít zítra u sebe naše hlídka před domem někoho z vás. Nebo před prací. Jde o to, jaký místo jste si u nás na webu hitradio.cz zaregistrovali. Takže připomínám, kdo registraci nemá na hitradio.cz, rychle napravte. Jo, no a zítra prostě v 7.10, až se v éteru ozve tohle. Tak vykoukněte. Do půl minuty musíte kouknout ze dveří z okna odkudkoliv, abyste našli naší hlídku. Pokud to zvládnete, 7000 je vašich. Tak držím pěsti.
1: Další prachy ti vezeme zase zítra.

0: Jetset, to jsou Alphaville, posloucháte Hit Radio. Krásný večer vám všem, blíží se 9:00 a to znamená, že já se s vámi pro dnešek loučím. Užijte si krásný zbytek večera, slyšíme se opět zítra přesně v 6:00. Opět spolu budeme toulat mezi tím nejlepším z 80., 90. a taky milénia. No a za chvilku do uší třeba tohle. Bryan Adams, taky Shakira nebo Europe, tak buďte s námi a ahoj.
1: Hit Radio. Hit Radio. Hit Radio.

0: Přístavba, garáž nebo podkroví, které vzniklo časem? U mnoha nemovitostí stav, který neodpovídá stávající dokumentaci a realitě. Legalizace stavby tento problém vyřeší. www.stavby-legal.cz řeší vše na klíč.
1: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
2: Tak dobře poslouchejte.
1: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
2: House Running. Naprostý unikát na trhu se zážitky.
1: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
2: Budete viset 101 metrů nad zemí.
1: A pak... pak si to pěkně seběhnete dolů.
3: Maminko!
2: Prostě pořádnej adrenalin.
1: Tenhle zážitek najdete pouze na...
4: Firma na zážitky.
2: CZ.
5: Hit Radio. Hit Radio.
6: She work it, girl, she work the bowl. She break it down, she take it low. She's fine as hell, she's about to dough. Doing a thing right on the floor. And money, money she making. Look at the way she's shaking. Make you wanna touch her, wanna taste her. Have you lusting for her? Going crazy, face it.

0: Hit Radio Orion.
1: Můžu ti vylejt svoje srdce, jenže nevím, k čemu ti to bude, když se pořád díváš blbě na mě. Chtěl jsem jenom vyndat všechno, co mám v sobě, abych zapomněl na věci, které v životě jsem dělal špatně. Klečím na kolenou, volám Bože, pusť mě běžet za rodinou, bez

0: ratatatarararata, trička ratatadadadarata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ.
1: Pozor, u dětka se děje něco velkýho. Jako první v Česku přinášíme novinky od světově proslulého studia Hexo Gaming. Hity, co baví hráče po celém světě. Herna u dětka CZ s novinkama o krok napřed.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
3: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
4: Stavebniny Janík. Největší nabídka kvalitních betonových dlažeb, obkladů a plotových systémů. Nejžádanější skladem za výhodnou cenu.
5: Stavebniny Janík. Stavebniny Janík. Stavebniny Janík.
6: Hit Radio. Hit Radio.

0: Azore, ke mně, nech tu srnku!
1: Smala GPS, žádný stres. Vidíte přesně, kde je váš pes i tam, kde je špatný signál. Baterie vydrží až 20 dní. Pořiďte si také Malu, český GPS tracker pro bezpečí vašich mazlíčků. Kupte na malagps.cz.
2: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bela, bel, CZ.
3: Elvin, nebezpečně spolehlivá technika. Elvin Prodej, to jsou grily, pily, traktory, sekačky i robotické, brusky, vrtačky, to je Elvin Prodej. Skvělý výběr, skvělé ceny, skvělý servis, skvělá prodejna, skvělý e-shop. Ostrava Martinov, k Turkovu 2 a e-shop elvin.cz.
4: Stavebniny Janík.
5: Fasádní systém Ceresit nakoupíte nyní za výhodné ceny. Dodáváme v nejkratších možných termínech.
4: Stavebniny Janík.
5: Stavebniny Janík. Stavebniny pomlčka Janík.

Česká profesionální kosmetika, která podtrhne vaši krásu. Syncare, dermokosmetika, biokosmetika a nově i hotelová kosmetika. Syncare, téměř 30 let pečujeme o vaši pleť. www.syncare.cz

0: Česká profesionální kosmetika, která podtrhne vaši krásu. Syncare, dermokosmetika, biokosmetika a nově i hotelová kosmetika. Syncare, téměř 30 let pečujeme o vaši pleť. www.syncare.cz
1: Hit Radio. Hit Radio.